noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

let pryč, nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku. Nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku. Moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, já jsem dostal krásnou pozvánku do cyklu Desky, pásky a vzpomínky. Já se jmenuji Zdeněk Barták, jsem hudební skladatel a těším se, že spolu prožijeme několik týdnů dobré hudby.

Jak jste určitě zaregistrovali, tak jsme slyšeli takovou jednu ze slavných mých melodií z Divočá země, ale já se chci vrátit úplně na začátek. Do svého dětství, kde jsem vyrůstal v hudební rodině, protože můj otec měl orchestr Zdeňka Bartáka, slavný, vedl pana Karla Vlacha a vždycky vlastně u nás doma se zkoušelo se takzvaně po sekcích, to znamená 4 trumpety, pak 4 trombony. Takže od malička jsem byl obklopený hudbou. A jakou měl orchestr Zdeňka Bartáka znělku? Pojďme si ji schválně připomenout.

Já jsem se rozhodl, že na začátek potěším hlavně posluchače, kteří jsou třeba staršího ročníku. Ale u táty začínalo spousta výborných muzikantů. Jedním z nejslavnějších byl třeba Libor Pešek, slavný dirigent Liverpoolské filharmonie, který si představte, že u táty začínal na trombon. Další velkou hvězdou byl Václav Hybš, který bohužel nedávno odešel. Ten zas tam u něj hrál na trumpetu. A takový mohl jmenovat celou škálu muzikantů, pana Žižku, třeba bubeníka a tak dále, který se proslavili. A vždycky to byla taková konkurence orchestr Barták, orchestr Vlach. Jo. A pan Vlach byl o 10 let starší než můj otec, takže ten už měl takový větší portfolio a vždycky si ty muzikanty kradli. Takže táta je našel, stejně jako našel prostě třeba Milana Chladila, a k tomu se dostanu za chvilečku, ale objevil taky, budete se divit, Ivetu Simonovou. A Iveta Simonová mě provázá opravdu od kolíbky, protože to je zase taková informace, kterou asi neznáte. Kromě toho, že teď v listopadu bude slavit 98 let, tak Iveta Simonová je mojí kmotrou. A já jsem si zamiloval její písničky a tak zazpomínáme na jednu, kterou určitě znáte.

Takže Iveta Simonová byla zamilovaná od malička už do mě. A jsme přátelé do dneška, chodíme spolu vždycky na Čínu jednou za měsíc do hostivic a je pořád elegantní, udržovaná, super ženská. No a jak jsem říkal, tak dalšího člověka, kterýho objevil táta, nebo on se vlastně objevil sám, protože on je Brňák a orchestr mýho táty tam hrál na nějaký prostě slavnosti v amfiteátru a byl tam takový klučík, který pořád to pozoroval, až se odvážil a šel za tátu a říká, jestli by si ho neposlech, že jako zpívá a tak dále. A tato říká, no ale tak tady není na to teďka prostředí a my ráno brzo odjíždíme autobusem prostě do Prahy. A představte si, že on si našel, kde bydlej a ráno před tím autobusem stál s kufrem. Odjel do Prahy a stal se posléze slavným. A když uplynula doba, kdy já jsem začal sám tvořit, tak to bylo zase krásný gesto od pana Vlacha, protože první dvě věci, které jsem já složil, tak mi natočil paradoxně orchestr Karla Vlacha. A úplně první se jmenovala Tvá ústa medová a zpíval jí kdo jiný než Milan Chladil.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byly Tvá ústa medová, můj první single, kde na druhé straně této desky byla písnička Lásko, lásko odváta, což byl velký hit a díky tomu i moje první písnička zaznamenala úspěch v podobě zlaté desky. Bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že za můj hudební život se to párkrát podařilo zopakovat, takže pojďme si ji připomenout.

Takže lásku, lásku odvátá. Láska není nikdy odvátá, láska je pořád potřeba k životu a myslím si, že to všichni chápete. A tou druhou písní, kterou mi orchestr Karla Vlachana natočil, tak byla písnička tehdy ještě nemoc známého zpěváka, který se potom hodně proslavil, a ten se jmenoval Viktor Sodoma. A já jsem s ním natočil možná takových 10 písní. A ta první, která se nám podařila udělat, tak měla taky takovou svoji zajímavou historku, protože textař ji nazval Hej zahradníku. A tehdy byl orchestr Československé televize, který vedl Václav Zahradník, tak se to stalo v televizi populární a muzikanti si z pana Zahradníka říkali, hej, je to Zahradník, a jsme si vždycky z něj dělali srandu. Takže i takové osudy jsou někdy u písniček, které vznikají v dávných letech.

To byla písnička Hej zahradníku a teď chci vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, hlavně skladatele, který se jmenuje Jaroslav Vikr. Bohužel se jmenoval, protože už není mezi náma, tak Jardo do nebe, tě zdravím. A on napsal velký šlágry, to málo kdo taky ví, že za takovýma hitama jako je Láska od paní Rotrový, a jeho největší šlágr, co on si napsal pro sebe, tak ten určitě taky znáte. Bylo to svýho času velmi populární a myslím si, že on měl cit pro hezký slova a líbivou melodii.

0: Takže Růžová pentle Jaroslava Vikernta dozněla. Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním taky mohl spolupracovat. Později jsme se stali velkými kamarády a vždycky jsme se měli rádi. A první věc, kterou jsem s ním natočil, tak tehdy byla taková soutěž písničky pro hvězdu. To byla stanice Hvězda, která vysílala populární hudbu, vlastně non-stop, kromě zpráv. A my jsme tam s ní vyhráli asi, teď nevím, druhý nebo třetí místo. A ta písnička se jmenovala Človíček. A zas to má takový poetický název, ale když si ji poslechnete, tak hned budete vědět, o co se jedná.
1: Pokorně čekám na chodbě, snad přijde doktor včas. Chtěl jsem jí toho tolik říct, neřekl

Tak to byl človíček od Jaroslava Vikrenta. A musím se trošku vrátit k tomu, jak já vlastně jsem se k té muzice dostal. Protože samozřejmě táta chtěl, abych prostě hrál na něco, tak jsem chodil nejdřív na housle, který jsem nenáviděl. Ale zase musím říct, že protože jsem na to hrál už, přátelé, ve 3 letech a 8 měsících jsem měl první vystoupení. No vystoupení. Drželi jsme notu E, to znělo asi takový 40 malých koťátek tam hrálo. Tak ty housle jsem nenáviděl, ale tehdy klavír byl takový poměrně nedostupný. Tak až od 6 let nazpátky prostě mi maminka vzala klavír domů a začal jsem na něj hrát. Hrál jsem na něj dlouhý leta, vystudoval jsem tu LŠku 7 let, jo, a dostal jsem se do toho věku takového pubertálního a nechtěl jsem jít vůbec na konzervatoř a nechtěl jsem vůbec hudbu dělat. Takže jsem si podal přihlášku, bylo to tak daný trošku tím, že ve třídě jsme byli takový kolektiv a všichni jsme chtěli zůstat po 9. třídě spolu. Jo. Takže jsem prostě si dal přihlášku na ekonomickou školu a druhý musel být obor, tak jsem si dal prodavač elektrotechnického zboží. V Kotvě jsem mohl dělat. No. A vrátil jsem se z tábora 27. srpna a táta na mě čekal u toho autobusu a řekl mi, že jdu na dodatečné zkoušky na konzervatoř. Já jsem kladl odpor trošku, že ne, že už prostě to... A tak jsem dostal pár facek, když to řeknu lidově, a druhý den jsem šel na zkoušky na konzervatoř. A jak to dopadlo, to vám řeknu v příštím vstupu.

S další zpěvačkou, s kterou jsem měl možnost spolupracovat, byla Marcela Králová, která vám právě zaspívala písničku Řeka mi zpívá. Byla to taková trošku experimentální skladba, protože jsme chtěli používat nástroje, které tady nebyly zvyklé, ale to se vyrábělo velmi těžce, protože ty nástroje ještě ty zvuky neměly, takže my jsme si je vyrábili. Třeba jsme hi-hatu točili pospátku a trumpetu v oktávu vejš a pomalejší rytmus a tak dále. No prostě taková alchymie to bylo, čarodějství. Ale teď vám chci pustit píseň Poděkuj slunci, kterou vám zaspívá Josef Štágr.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak, to jsme slyšeli písničku Poděkuj slunci, kterou zpíval Josef Štáger. A s tou písničkou jsme soutěžili taky v populárním pořadu, který se jmenoval Intertalent. A s tím se jezdilo po celé republice, hlasovalo se a tahle písnička získala druhé místo u diváku. Ale abych se vrátil ještě k té konzervatoři, než jsem se dostal jako na Intertalent, tak jsem musel tam udělat zkoušky, že, na tu konzervatoř. Tak jsem se tam etabloval na klavír, to jsem uměl hrát docela dobře, ale když už na konzervatoř, tak jsem vždycky chtěl chodit na skladbu. Jenomže skladba, protože ještě jsme nebyli zralého věku, tak byla až od třetího ročníku. Takže já ty dva roky jsem tam potřeboval. Na klavír jsem zase tam nechtěl chodit jako hlavní obor, protože bych skončil někde jako vážený profesor možná na Lidové škole umění a to bych se zbláznil. Ale přálo mi štěstí, protože ty místnosti, kde se zkoušelo, tak obcházel takový menší, silnější člověk, kterýho já jsem do té doby neznal, ale ukázalo se, že to je první tubista České filharmonie a vešel do té třídy a scháněl žáka nějakýho, protože jinak by mu neodevřeli ten ročník první. A tak jsem se dostal na konzervatoř vlastně takovým zvláštním způsobem, protože on ke mně přišel a ty komisaři říkali, hele, tady je docela takový šikovný, umí harmonii, tohleto, no ale nevíme, co s ním. A on ke mně přišel a říká, Barták, aha, znal zase tátu mýho, Barták, odevř hubu. Tak jsem otevřel hubu a on říkal, zuby dobrý, jde na tubu. A takhle jsem se dostal, že on se do mě zamiloval a já jsem potřeboval přežít jenom ty dva ročníky. A on prostě se rozhodl, že ze mě udělá tubistu svýho náhradníka ve filharmonii. Tak tomu taky nevyšlo, ale nicméně já už jsem při té konzervatoři začal spolupracovat s různýma kapelama a s různýma souborama. A jedním z nich byla taky skupina Beatings, později Fontána, protože jsme se museli přejmenovat. A než se dostanu dál k tomu pokračování mého studia, tak si vám dovolím pustit jednu písničku, která má taky svůj osud a ten vám řeknu, až zazní. Jmenuje se Sestřenice z Rokytnice a zpívá jí Pavel Sedláček.

To byla sestřenice z Rokytnice a tam u ní je jedna zajímavá věc, protože tehdy nebyl moc rock and roll a tohle to jako oblíbený, když to řeknu slušně. Tak jsme si museli pomoct a vymyslel jsem s textařem takovou věc, že to je vlastně sestřenice z Rokytnice. Jo. A v tom refrénu proto je Rokytnice a už jsme tam ten rok měli. No, tak nicméně já jsem potom od třetího ročníku na státní konzervatoři začal chodit na tu skladbu vysněnou a přitom jsem takhle jezdil a tam byla taková poměrně volná výuka, protože musel člověk umět ty nástroje a chodit tam pravidelně, což mě vyhovovalo, protože pan profesor byl velmi akční, tubista, takže hrál každý den někde a říkal, hele, Bartáčku, nevadilo by ti, kdyby si chodil v sobotu ráno a uděláme si 4 hodiny do oběda, aby mohl jet na kšet a já taky, jo. Takže to bylo úplně super. No a představte si, že já jsem chodil do denního studia státní konzervatoře a přitom jsem absolvoval někdy takových 15 až 20 koncertů po celé republice. No, ty známky některý to odnesly, ale byla to krásná doba. Dokonce se na škole na chodbě taky kouřil ještě. A když se vrátím teďka zpátky k dalším písničkám, které mají svůj nějaký příběh, tak je to písnička To se nesmí stát. A to byl velký můj první úspěch, protože snem každého skladatele bylo se dostat na Bratislavskou liru. A tehdy to byly 12 písniček, muselo být slovenských, 12 českých, takže mezi ty autory 12 se dostat, tak to nebylo tak úplně snadný. A mně se to podařilo s písničkou To se nesmí stát a zpíval ji kdo jiný než Viktor Sodoma.

Tak to nám dozněla písnička To se nesmí stát, kterou na bratislavské lyře zpíval Viktor Sodoma. A já vždycky jsem měl takový nápady vyzkoušet nějaký nový zpěváky. A představte si, co se mi povedlo. Patří to mezi rarity. Teď tady mám zpívajícího doktora. Představte si, tuhle píseň naspíval doktor František Janeček.

Tak to byl zpívající doktor František Janeček a píseň Krouží, krouží. Druhý rok jsem se na tu bratislavskou liru dostal znova. A to bylo vždycky sranda, protože to muselo mít razítko 31. ledna. Jo. A my jsme se vždycky na hlavní poště v Praze sešli všichni skladatelé, kteří tam stáli ve frontě a upláceli, aby to vyšlo, aby tam bylo 24. Jo. Nesmělo tam být už další datum. No a tahle písnička měla krásný osud, protože dostal jsem zprávu telefonicky nejdřív Zdeněk Mará, taky slavný skladatel, který tam prostě byl předsedou té poroty. A tehdy jsme se ještě vůbec neznali, že? Tak samozřejmě jsem slušně mu vykal a všecko, že má pro mě výbornou zprávu, že zkrátka písnička Kamarád byla vybrána do hlavní soutěže. Tak jsem zajásal, ale hned jsem byl schlazený, protože on mi říkal, no ale má to takový malilinký problém, protože jsme tam potřeba nějaký úpravy v textu. A jsem říkal, no tak to tehdy bylo běžný, jo, takže prostě jsem to nebyl tak nějak moc jako v potaz. A o co jde? On říkal, no nesmí v té písničce být slovo kamarád. Protože to mělo nějaké historické souvislosti, prostě za války a tak dále. Takže myslím druhý světový, teda první jsem taky nepamatoval. A normálně to bylo trošku problém, jak to nahradit, že jo, tu písničku, která se potom stala mým prvním velkým hitem, tak prostě bez toho slova se to nedalo udělat. Tak naštěstí zas mi přihrál osud do cesty nějakého člověka, který mi z tohohle toho problému pomohl. A potkal jsem Karla Wagnera. A Karel říká, prosím tebe, no, já jsem původně myslel, že Hanka Zagrová tu písničku bude zpívat na liře. Jo. A teď jsem mu tohle řekl, co se stalo. A říkal, víš co, stáhni tu písničku z liry, já to s Hankou natočím a než bude bratislavská lira, tak to bude švágr. A jak se ukázalo, tak měl na tohleto velký čich. A ještě to bylo takový zajímavý, smutnou příhodu, protože v den toho natáčení, kdy už jsem se těšil, jak budeme, jo, to bylo podsta dělat s paní Zagorovou a tak dále, tak prostě se stala taková věc, že Karlovi umřel tatínek. Tak jsem si říkal, no tak to asi se točit nebude. Ale on profesionál přišel, natočili jsme to a měl pravdu, protože to byl můj opravdu první velký hit, který zpívala Anna Zagorová a jmenuje se, jak jsem říkal, Kamarád.

0: kamarád?
1: No a přátelé, jsme u konce prvního dílu z cyklu Desky, pásky, vzpomínky, kde jsem měl tu čest se s vámi poprvé seznámit a těším se příští týden, že opět se uslyšíme u nějakých nových písniček z mojí dílny. Zdraví vás, Zdeněk Barták.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
1: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
0: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí, ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem.
1: Aha.
0: Takže mám opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka Polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem Polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může, být hezky. Nevěřil tomu. No takže vlastně nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček, ano. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidlo se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženich, který byl poprvé v tomto prostředí, neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici se podává. No tak jim vzal. Říkal si, no, asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtníčková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtníčková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která nám vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zauslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam... V kostele je zima, no tak ji na ně vrhla, kožich. A vy tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte. Nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak vydala ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Savrenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte, nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on, jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsem řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen,
1: ano,
0: pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje, a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, až ji našel

0: Voroprachtice a Volek Polívka, co by farář. Nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka, Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý.
2: Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím.
1: Ano.
2: Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě.

0: Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
1: No, Majka, že určitě. Máte krásné pořady.
2: Jo, tak. Jo, pořady, já myslela pozadí.
1: Pozadí.
0: To není vidět.
1: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
0: No,
2: a vy mě vidíte?
1: Nevidím, ale já si vás
0: podle hlasu
1: pamatuju,
0: se to pozná.
2: Děkuju.
1: Protože jste pořád krásná.
2: Děkuju.
0: Já to potvrzuji samozřejmě.
2: Díky moc.
0: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
3: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomcový.
0: Děkujeme.
3: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomcový a váš, Pavle.
0: Děkujeme.
2: Je, to je hezký.
0: Děkujeme. Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
2: No.
0: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló? Haló?
2: Hola.
0: No prosím.
4: Tady Janíčka z České Třebové.
0: Ano.
4: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
0: Děkujeme za váš hlas.
2: Děkujem, Aničko.
0: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
5: Ano, dobré odpoledne.
0: Výborně.
5: Zdravím paní Tomcovou i vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
0: Máme zapsáno.
2: Ano, děkujem.
5: Naschle.
0: Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
0: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
6: Paní Tomcovou, zdravíte.
2: Děkuju.
6: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
0: Děkujeme pěkně.
2: Naschledanou.
0: Dobré odpoledne. Ano?
7: Dobré odpoledne, zdravotně z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Ačko.
2: Ano, děkujeme, Jano.
0: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do humoriády. Volek Polívka to vyhrál. A mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
2: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
0: Opravdu?
2: Češtiny, ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
0: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
2: Ano. A možná oni natočili, promiň, že ti skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopytem sem, kopytem tam. Takže tři fantastické filmy. A já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj: proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče, z vedlejšího dvorku.
0: Aha, no tak. Ale Majce docela jde, ta Věra Chytilová.
2: No já nevím.
0: No,
2: radši se do toho
0: nedá
2: nebudu
0: se na
2: pouštět.
0: Imitátorku z hlasatelky?
2: Ne, radši ne.
0: Dobře.
2: Nebojte se.
0: Dáme si Bolka Polívku slíbeného.
8: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech, u Rousinova, točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkurohoši Guten Tag, jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem jí to už?
9: Neříkal jsem jí to?
8: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom se říkám, stop. Se zastavím, on říká, proč necháješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
10: Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl jako krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparas a všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken a byli připravení, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? na vás to neplatí a... On takhle seděl tam nalíčen a pá, já jedu do Kolína. A teď ten průčí na něj kouká a povídá, počkejte, tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
8: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
0: Humoriáda. Tomáš Tepfr i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
2: No dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
0: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
2: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
0: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den.
11: Halo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance. A teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal on, musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme. Ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A jak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože tak říká jenom ona, jo. Říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo. Já tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak já jako netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Asi občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem šel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně. A pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A já teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stál ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. Vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu už dát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A pak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene, tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit. Já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle.
1: No,
2: ale
1: to
2: tohle
1: ještě
2: bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že i to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová.
3: Děkuju.
2: Z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
3: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. To je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
3: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel to také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačevicích. No, vidíte, no, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme dohromady.
3: Taková seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Dnešné odpoledne přeji vám, Pavle, tady posluchačka Stanislava Skobilic.
2: Dobrý
3: den. Ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
3: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
3: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří. A vybírám, Pavle, Bčko.
3: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
3: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza Zlkavým, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
3: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Naschledanou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury.
10: Ano.
9: Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Haas.
9: Co to je Igo Haas?
10: No Hugo Haas.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kdekdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: Ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany.
9: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: Hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou se týká čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie vláhny.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuško, abyste ho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No, teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete o nábytku, červená knihovna? Vy o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu? Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Alois, zelený regál na rozdíl od červené knihovny nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
3: no, to je těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: Mary.
1: Pavla. Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně, děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádný jeho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Že odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? Ano. No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
6: ale
7: dobrý?
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane
7: sedět.
5: Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: To máme.
7: Hezká paní dozorkyně.
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Josívkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Josífek?
7: Ano, já jsem Josífek.
5: Zlatý kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal,
5: to je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? u brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Od dneška platí zákaz předvolebních průzkumů, mohly by ovlivňovat voliče. Kvůli cvičení bude dnes odpoledne pro veřejnost uzavřená část areálu Krajské nemocnice Liberec. Svianskou arénu v Liberci budou moct sportovci využívat ve stejném režimu jako loni. Zpočátku mlhavo, postupně jasno, takové počasí bude v libereckém kraji. Teploty vystoupají až ke 22 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Od dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou pátečních 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidé nerozhodovali na základě průzkumů a měli na výběr klid. Taky má voliče ochránit před nesprávně zpracovanými nebo zkreslujícími průzkumy. Omezení platí až do ukončení hlasování v sobotních 14 hodin. V Krajské nemocnici Liberec bude dnes od 14 hodin taktické cvičení. Kvůli tomu bude pro veřejnost uzavřený prostor podél budovy psychiatrie až k hlavnímu vchodu pavilonu B. Budova bude přístupná pouze spodním vchodem naproti nemocniční lékárně. Jak uvedl mluvčí nemocnice Václav Řičář, cvičení je zaměřené na dekontaminaci osob na urgentním příjmu, aktivaci traumaplánu a vyhlášení lockdownu. Kromě zdravotníků z oddělení urgentní medicíny se cvičení zúčastní i policie a hasičský záchranný sbor. Provoz liberecké Svianské arény bude letos v zimě ve stejném režimu jako loni. Sportovci budou moct zimní stadion využívat. V případě, že na střechu napadnou minimálně 2 cm sněhu, areál se uzavře. Tréninky se přesunou do náhradní nafukovací haly. Důvodem omezení je zchátralá střecha arény. Město chystá její opravu za 80 milionů. Původně měla být hotová do začátku sezóny. Začne ale až v příštím roce, říká jednatel městské společnosti sportovní areál Liberec Zbyněk Karban.
2: Finalizujeme přípravu projektové dokumentace tak, aby se mohli vypsat veřejnou zakázku do konce října. No to spodíně způsobujeme tím, že vlastně nechceme jenom prostě vyměnit ten střešní plášť, ale chceme udělat i sanaci ocelových konstrukcí, což znamená změnu projektové dokumentace.
0: Krkonošské Rokytnici nad Jizerou by příští rok mohla začít stavba rozsáhlé podzemní nádrže na vodu. Plánuje to majitel tamního lyžařského střediska. Záměr už projednávali zastupitelé města. Voda má sloužit k zasněžování sjezdovek. Nádrž bude pod parkovištěm P2. Nad ní má vzniknout dvoupatrový parkovací dům.
3: Původně chtěl majitelský areálu společnost Trigema postavit otevřenou vodní nádrž, která by v létě mohla sloužit ke koupání. Kvůli klimatickým podmínkám ale řešení není udržitelné. Místo toho bude nádrž podzemí, nad ní zmíněný parkovací dům a vedle na jiném pozemku má vzniknout koupací biotop. Trigema připravuje projekt. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, odpolední teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 15 až 18, vítr bude vát slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky jsou ještě mírně nepříznivé, během dne by postupně měly být lepší a bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá do 20. října. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme příjemný poslech a také dobré ráno. Na hodinách 4 minuty po 5. hodině kalendář nám opět trochu poskočil, teď už tedy 6. října a k tomu i začátek dalšího dne. Jsme na začátku úterý. Zdravíme vás ze studia Českého rozhlasu Liberec a bude potřeba se trochu obléct. Nesnad kvůli teplotám, těm aktuálním v nížinách, naopak zamíříme totiž do hor, konkrétně do krkonošské tundry, která se mění. Hřebeny hor totiž postupně zarůstají a správa Krkonošského národního parku hledá možnosti, jak tomuto problému čelit. To je problematika, kterou společně ve vysílání probereme už za okamžik v dnešní první reportáži. Od mikrofonu vás i během úterního dobrého rána zdraví Martin Kolín.

0: nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů, vysokých trav a keříčků. Krkonošská tundra se mění, rychle se rozšiřují také borovice, kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace.
1: Jsme na vrcholu Studniční hory, druhé nejvyšší hory Krkonoš.
2: V souvislosti s tím, jak se mění celosvětové klima, tak tady na hřebenech Krkonoš se ukazuje, že to, jak tady už není tak extrémně drsné, chladné počasí, napomáhá šíření druhů, které tady normálně jsou, ale držely by se víc na menší ploše.
1: Vysvětluje mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný, ta typická tundra, tak ta pomalu opravdu zarůstá, mizí.
2: My to sledujeme o to intenzivněji, protože když nám krkonošská tundra vlastně zaroste, přijdeme o ten jeden z nejvzácnějších přírodních fenoménů hor.
3: Donedávna ty změny vegetace šly relativně pomalu.
1: Vysvětluje botanik Stanislav Březina.
3: Nejde o rozrůstání klečových keřů, které už tady byly, ale vlastně o vzcházení úplně nových klečí, těch semenáčků, což jsme donedávna v těchto polohách vůbec nepozorovali.
1: Jaké jsou možnosti správy parku, jak množení ať už vřesů, kleče nebo borůvčí zabránit?
2: Situace si vyžaduje hlubokou odbornou diskuzi, protože jsme v Národním parku, kde by měla být dána přednost přírodním procesům. Tedy měli bychom to de facto nechat být, ale zároveň víme, že tady máme zákonem chráněné druhy. A my zároveň máme povinnost je ochránit tak, aby nevymizely.
1: Čili teď bude následovat to, že se vytipují jednotlivé oblasti a v nich se zasáhne.
2: Budeme napomáhat přírodě v lokalitách, kde víme, že ty vzácné druhy jsou. Ostatně už letošní experimentální pastva na Stříbrném hřebeni je toho jasným důkazem, kde jsme se pokoušeli právě návratem pastvy zjistit, jestli to je způsob, kterým bychom dokázali pomoci vzácnému endemickému všivci krkonošskému pravému, který právě trpí tím, že lokality, kde roste, jsou zarůstány travinami.
1: Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Ostatně podobně jako včera, ještě v ranních hodinách se bude místy vyskytovat mlha nebo i nízká oblačnost. Během odpoledne už se ale bude postupně rozpouštět, jinak tedy bude převládat jasná nebo skoro jasná obloha. To není vůbec špatný výhled. Nejvyšší teploty dnes 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno ještě slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce na středním stupni zátěže.
1: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
2: Počasí.
1: A aktuální zprávy každou půl hodinu, od 5. do 9. hodiny, Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S Petrem Spáleným má také kolej Albertov 10 minut před 17:30 a je to také čas, kdy se budeme moci vydat k odpoledním hodinám. Jak hádáte správně, také po dnešní 13. hodině opět nabídneme v našem vysílání pořad Alex a host. Teď tedy otázka, která se nabízí, koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát.
1: Do Alex a host zavítá oblíbený herec a dabér, držitel ceny Františka Filipovského, Martin Stránský. Jak vzpomíná na dabování doktora House, sledoval pak samotný seriál. Proměnil se český dabing od té doby? Tíhne některý z jeho synů k herectví? Bude jim ho případně rozmlouvat? Zeptám se po 13. hodině.

0: Kdy se otevře nová městská knihovna v Turnově? Nejen to se dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Školy a školky s méně než 180 dětmi by se podle současného školského zákona měly v příštích letech sloučit do větších celků. Konkrétní hranici 180 dětí teď ale kritizuje ministr školství Robert Plaga za ANO. Chce proto zákon změnit. V Jablonci nad Nisou začala dopravní omezení na příjezdu od Prahy. Uzavřená je část Pražské ulice a okolí. Provoz ulicích Pražská, Nová Pražská a Turnovská bude omezený do závěru listopadu. Výkopové práce komplikují i městskou dopravu na linkách do Kokonína, Rychnova a Rychnova u Jablonce nad Nisou. V Turnově se dnes otevře nová městská knihovna ve Skálově ulici. Stavba knihovny za zhruba 115 milionů korun trvala 2,5 roku. Otevřená měla být už na začátku září, v srpnu ji ale vyplavily přívalové deště. Sokolové na Liberecku připravují na tento týden připomínku památného dne sokolstva. Ten připadá na čtvrtek 8. října. V Chrastavě dnes můžou lidé vyrazit na večer sokolských světel. Začne v 17:30 na náměstí 1. máje. Hokejisté Liberce čeká v Lize mistrů domácí zápas proti jednomu z favoritů švédské Frölundě. Utkání začne v 18 hodin. Dnes nás čekají ráno mlhy nebo nízká oblačnost, přes den pak jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy Lenka Marková, další zprávy našeho úterního dobrého rána s datem 6. října, a to po 17:30 na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračujeme. A pokračujeme výčtem také několika evropských států, které v poslední době varují před možnými útoky. Například Polsko nebo Švédsko vydali příručky pro případ ohrožení, a to včetně leteckých úderů. A český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přiznal, že Česko čelí z ruské strany hybridní válce. Je na to Česko připravené a kdy se spustí systém varování v případě nouzových situací? To jsou otázky, na které odpovíme už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Přejeme hlavně dobré ráno.

0: Trochu jsme se proběhli během našeho ranního vysílání, a to s písní Sprint Heleny Vondráčkové 9 minut po půl šesté. Je to ale také čas, kdy jsme mluvili o systému varování v nouzových situacích, o takzvaném Cell Broadcastu. Ten má začít fungovat od února příštího roku. Lidem by měl jako krátké zprávy přímo na displeje mobilních telefonů zaslat varování a rady, co dělat v případě krizových momentů, třeba povodní nebo dronového útoku. Stát zároveň kvůli aktuální bezpečnostní situace ve světě připravuje i další úpravy zákonů.
1: Povodně, výpadek elektřiny, únik nebezpečných látek, ale i třeba dronový útok. V takových situacích má přijít jasné varování přímo do mobilů. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je teď nutné systém vyladit do posledního detailu.
2: Protože bude sloužit k ochraně životů, zdraví a bezpečnosti obyvatel. Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
1: Varování se na telefonu zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN.
3: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
1: Kabinet chce teď také zvýšit bezpečnost kritické infrastruktury tím, že umožní likvidaci neznámých dronů nad vojenskými objekty, ropovody, energetickou infrastrukturou a dalšími objekty. Návrh zákona by měla během října podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD posoudit vláda.
4: Můj předpoklad je takový, že půlce roku 2027 by ta legislativa měla být živá a platná. Ty, který budou zasahovat, jsou vlastně policisté, a v případě, že se tady něco zemele, tak už pak až armáda.
1: Předseda STAN Rakušan posilování bezpečnosti vítá. Podle něj je ale možnost, aby si objekty odstraňovaly drony sami, v Evropě i ve světě unikátní. To člen sněmovního výboru pro bezpečnost Samuel Volpe z Pirátů upozorňuje i na další hrozby, jako jsou třeba kybernetické útoky.
5: Za mě to je ještě pravděpodobnější, než kdyby došlo k nějakému otevřenému konfliktu. A teď samozřejmě to jsou ty ruské spící buňky. To jsou lidé, co by pracovali například pro Rusko a mohli by tady dělat různé operace. Můžeme si připomenout tragické Vrbětice, můžeme si připomenout zase Praze, jak zapalovali to depo. Tohle se prostě děje.
1: Metnar také s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD navíc připravuje komplexní revizi kritické legislativy. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V Libereckém kraji i dnes počítáme s relativně příjemnými teplotami. Můžeme nastínit 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno se ještě bude místy vyskytovat mlha nebo nízká oblačnost. Během dopoledne už se ale bude rozpouštět a k tomu bude převládat jasná nebo skoro jasná obloha. Jeho zátěž pro dnešek na dvojce, na středním stupni zátěže a ještě v ranních hodinách hlášený slabý proměnlivý vítr.
0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Liberci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pět hodin a 49 minut můžeme zamířit také na Kanárské ostrovy, kam se kdysi na dovolenou vydal i herec a bavič Jiří Wimmer a měl s sebou tehdy i čepici, která pro něj měla velkou hodnotu. Kdysi je dostal od jednoho Angličana.
1: Tak jsem si ji zamiloval a vzal jsem ji tam a samozřejmě jako vždycky někde něco zapomenu. V autobuse, který nás vez z letiště do těch apartmánů, já jsem ji nechal v tom autobuse. Já když takovýhle věci, které mám věnovaný a jsou trošku jako památeční, tak jsem ho řekoval a tý naší průvodkyni, Španělce, která umí česky, hrozně roztomile jako žvatlala v tom autobuse, jak ještě, víte, já mám musím říci, že ještě s tým jim sklonovaný to není slavný. A já jsem se na ní obrátil, protože byla naše taková, jak si, když se něco, tak za ní. A já jsem říkal, prosím vás, slečno Fernandez, mně se, o nic nejde. A teď jsem jí namaloval, protože jsem tam měl, beru vždycky něco, si namaluju, tak jsem tam měl takový ty verzatelky různobarevný a krásně jsem tu čepici takhle vyvedl. Až je zabolá tomu řidiči, ale že to bude asi marný, protože oni celý týden už ten autobus zase vozí různý jiný lidi. Tak jsem už se z té čepice vzdával tohle. A on se neozval, asi bude pryč, víte. A my při odjezdu tím autobusem zase na zpáteční cestu na letiště, já jen tak tam si dávali ty... Já jsem to takhle prošel a ona tam byla, člověče. Na mě čekala, měla takovou radost. Já vždycky mám větší radost, než bych našel něco cizího. A samozřejmě to skonfiskoval. Tak já mám větší radost z věcí, které někdy zapomněl, zase je najdu. Ještě větší, než bych to koupil v obchodě. A já jsem jí říkal, Ježíš Maria, víte, že tady, slyšel jsem nás, podívejte. A ona, vidíte u nás, že se nekrádá. U nás, že se nekrádá. A to by nebyl Čech, aby v tom autobuse někdo lakonicky nepoznamenal. Nebo neuklízí.

postavách, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

kaže, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení. Už v tomto týdnu by měla být otevřená Riegerova stezka v Semilech. V Liberci skončilo vypouštění Veseckého rybníku. Přes den jasno nebo skoro jasno, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. V pondělí v podvečer tam najel vlak do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo se nezranil. Po pachateli policie podle mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
5: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejném místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Riegerova stezka v Semilech by měla být po opravách opět otevřená do konce tohoto týdne, informovala o tom radnice na sociální síti. Město na vyhledávané turistické trase rekonstruuje vysutou kamennou galerii. Opravený bude i několik set metrů dlouhý dřevěný ochos nad řekou. Pracovníci stezku rekonstruují od začátku září. Stát to bude zhruba 1,25 milionu korun. Práce mají nyní asi týden zpoždění. Definitivní termín otevření stezky bude záviset na počasí. Povodí Labe dokončilo vypouštění Veseckého rybníku. Bez vody bude nádrž kvůli rekonstrukci necelé 2 roky. Povodí taky nechá odbahnit. Státní podnik začal rybník, zvaný Tajch, vypouštět minulý týden. Doplňuje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
6: Na dně rybníka čekala potopená pramice, sud a nečekaně také větší množství registračních značek vozidel. Protože Vesecký rybník historickým vodním dílem, jeho obnažené břehy přitáhly zájem archeologů Severočeského muzea, kterým jsme tímto rádi poskytli součinnost.
3: Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad inflace za září. Ekonomové odhadují, že se meziročně nárůst spotřebitelských cen tentokrát může přiblížit až hranici 2,5%. V srpnu to přitom bylo 1,9%. Za růstem pravděpodobně stály zdražující pohonné hmoty. Kromě růstu pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražování některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů. Předběžný odhad inflace zveřejní Český statistický úřad v 9 hodin.
4: Počasí.
3: Ráno čekejte ještě místy mlhy nebo nízkou oblačnost, přes den pak jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách se pak teploty budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni Celsia. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé. Biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října. Pokud se setkáte na svých cestách s dopravními komplikacemi, můžete volat bezplatnou linku call centra Zelené vlny, a to na číslo 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Úterní dobré ráno pokračuje, my vás do něj zdravíme, jsme rádi, že i dnes hladíte Český rozhlas Liberec, a to 4 minuty po 6. hodině. Připomeneme i dnešní datum, tedy 6. října, a společně se budeme moci ještě vrátit ke včerejšku, tedy k pondělku, ale hlavně k 5. říjnu. To jsme totiž připomínali den nedožitých 90. Václava Havla, tedy našeho bývalého prezidenta. Na druhé straně nejen my jsme na něj měli možnost vzpomínat, i některé zahraniční osobnosti právě na Václava Havla zavzpomínali. Můžeme doplnit, že mezi nimi byl i například bývalý prezident Spojených států amerických, a to Bill Clinton. Ku příkladu ve videoposelství mu nejen popřál, zavzpomínal, ale také zahrál na saxofon. A my si to přiblížíme společně ve vysílání už za okamžik. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Martin Kolín.

0: nebylo, tak to bylo při připomínání narozenin k těm, kteří totiž vzpomínali na českého prezidenta Václava Havla v den 90. výročí. Jeho narození se totiž připojil i bývalý americký prezident Bill Clinton. Natočil krátkou videovzpomínku na svého přítele, ve kterém mu na konci i zahrál na saxofon.
1: You know, I'm really honored.
2: Je mi ctí, že se můžu přidat k lidem v celé České republice a po celém světě při připomínce 90 let od narození mého přítele Václava Havla. Byl to jeden z nejinspirativnějších lídrů, se kterými jsem kdy pracoval. Vždycky budu vděčný, že jsem měl příležitost podporovat Českou republiku a její pučící demokracii a pak i její vedoucí roli v rozšíření NATO. Nikdy nezapomenu na tu noc před více než 32 lety, kdy mne Havel vzal do jazzového klubu v Praze. Po 30 letech jsem se tam vrátil. Pořád na něj myslím. Na to, jaký byl laskavý. Na všechno, co jsme spolu udělali. Byl to výjimečný člověk ve výjimečné době. Jsem rád, že teď můžu udělat to, co umím, abych uctil jeho narozeniny. Všechno nejlepší, příteli.

0: počasí.
1: Ještě během ranní hodin se nám budou místy vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost. Během dopoledne se bude ale rozpouštět a přes den už očekáváme jasné.

0: jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejvyšší teploty dnes 18 až 21 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni. Ráno ještě slabý proměnlivý vítr, nebo i klidno. Během dne už ale očekáváme vítr převážně jižních směrů a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce, tedy na středním stupni zátěže. 6 hodin, 17 minut a nejen u poslechu, ale také na začátku nového dne, tedy úterý 6. října, vás zdraví Český rozhlas Liberec.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Vratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
2: Hello, can you hear me?
1: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
2: Hang on.
1: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol. U nás známe jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.

0: Jak bude během zimy fungovat liberecká Sviánská aréna? Nejen to se dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Voliči by měli nejpozději dneska dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetiny obvodů taky senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Hlasovací lístky budou taky k dispozici přímo ve volebních místnostech. Lidé ve dvou obcích v Libereckém kraji můžou nově využívat pobočky Pošta Partner. První je v Mníšku na Liberecku, kde ji soukromý provozovatel otevřel ve staré budově pošty. Druhá je v Dubé na Českolipsku. V Česku je takových poboček téměř 1200, z toho 59 v Libereckém kraji. Provoz liberecké Sviánské arény bude letos v zimě ve stejném režimu jako loni. Sportovci budou moct zimní stadion využívat v případě, že na střechu napadnou minimálně 2 cm sněhu, areál se uzavře. Tréninky se pak přesunou do náhradní nafukovací haly. Na Javorníku u Liberce stojí nová rozhledna, zatím funguje ve zkušebním provozu. Pracovníci ještě dokončují poslední práce kolem rozhledny a na odbavovacím systému. Slavnostní otevření rozhledny je naplánované na 28. října. Tenista Jiří Lehečka si dnes zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Na turnaji v Tokiu ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcázar ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Ráno čekejte mlhy nebo ještě nízkou oblačnost, přes den pak jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici druhé třídy číslo 270 u obce Pertoltice pod Ralskem na Českolipsku probíhá vyšetřování nehody, havarovalo tam osobní auto. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové. Připomínáme aktuální čas 6 hodin 32 minut k tomu, a během úterního dobrého rána se podíváme také na internet. Přes něj se stále šíří různé řetězové e-maily či šokující zprávy. Mnoho z nich obsahuje informace, které jsou zkreslené či úplně vymyšlené. Tak jak nenaletět? O tom si společně ve vysílání povíme už za okamžik. Čekají nás ale také další písničky našeho ranního vysílání. Hned po 6:30 nabídneme Ilonu Čákovou a s ní Laisla Bonita.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: 6:38 se na vlnách Českého rozhlasu Liberec budeme moci vydat na internet. Ten je plný výmyslů a lží. Šíří se přes něj řetězové e-maily nebo následně přes sociální sítě. Důvody jsou různé. Chtějí pobavit či šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Zítra si v naší rubrice společně povíme o tom, jak nenaletět, a to při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: počasí.
1: V Libereckém kraji se ještě během ranních hodin budou místy vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost. Dobrá zpráva, během dopoledne už se ale budou postupně rozpouštět, jinak přes den očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejvyšší teploty dnes v Libereckém kraji mezi 18 až 21 stupni, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Ráno k tomu slabý proměnlivý vítr nebo dokonce i klidno, během dne už převážně vítr z jižních směrů a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvoj. Tedy na středním stupni zátěže, tak s takovým počasím počítáme na severu Čech 6. října, tedy v úterý. Můžeme nastínit i čas, minuta po 6:45 a už za okamžik nás čeká také cesta za předškoláky.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Pavol Habera z písní Je to o hvězdách v 6 hodin 50 minut a možná něco takového pronesli i před 150 lety. Konkrétně tedy v americkém Bostonu, kde se uskutečnil vůbec první oboustranný telefonní hovor mezi Alexandrem Grahamem Bellem a jeho spolupracovníkem Thomasem Watsonem. Co telefonní hovor vlastně je? To se redaktorka Tereza Beránková zeptala předškoláků.
1: Třeba můžeš telefonovat s babiškou, nebo s dědou, nebo s rejdovi, nebo tétov.
2: A komu ty nejradši voláš?
1: A mámce.
2: Co je telefonní hovor?
3: S nikým můžeš telefonovat.
2: A jak s ním telefonuješ?
3: Telefonem. Třeba tabletem nebo mobilem.
1: Třeba můžeš volat i tabletem.
3: Můžeme telefonovat i přes videohory. Přes hodinky.
2: A s kým nejradši telefonujete?
3: Já s tetou.
1: Já s Maxíkem. S tetou a s Pepou a s Maxíkem.
4: Já nemám mobil.
5: Já taky nemám mobil.
2: A přes co telefonuješ?
5: Přes hodinky.
2: A s kým ty nejradši telefonuješ?
3: S babičkou.
2: A jak si myslíte, že telefon funguje?
1: Je to musíš dát na nabíječku a pak se to... Nevybije.
3: Když to dáš na nabíječku, tak se to nabije a pak telefonuješ.
2: A jak teda telefonuješ?
3: Přes dva.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kvůli cvičení bude dnes odpoledne pro veřejnost uzavřená část areálu Krajské nemocnice Liberec. Frýdlantská vodárenská společnost už má povolení na stavbu přivaděče vody z Frýdlantu do Dětřichova. Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. Přes den nás čeká jasno nebo skoro jasno teploty v Libereckém kraji 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. V Krajské nemocnici Liberec bude dnes od 14 hodin taktické cvičení. Kvůli tomu bude pro veřejnost uzavřený prostor podél budovy psychiatrie až k hlavnímu vchodu pavilonu B. Budova bude přístupná pouze spodním vchodem naproti nemocniční lékárně. Jak uvedl mluvčí nemocnice Václav Řičář, cvičení je zaměřené na dekontaminaci osob na urgentním příjmu, aktivaci traumaplánu a vyhlášení lockdownu. Kromě zdravotníků z oddělení urgentní medicíny se cvičení zúčastní i policie a hasičský záchranný sbor. Frýdlantská vodárenská společnost získala stavební povolení na nový přivaděč pitné vody z Frýdlantu do Dětřichova. U přivaděče z Frýdlantu do Bulovky na povolení teprve čeká. Obě akce jsou součástí opatření na zajištění pitné vody do lokalit ohrožených ztrátou podzemní vody kvůli těžbě v polském dole Turův. Původně se očekávalo, že stavba přivaděčů začne už před 2 lety. Práce ale nabraly zpoždění, vysvětluje ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olišar.
2: Protože třeba ty studie uvažovaly s o něco kratšími trasami, ale ty vedly přes hodně soukromých pozemků, takže my jsme nakonec trasy museli změnit, bohužel i lehce prodloužit, ale povětšinou vedeme v komunikacích, pozemcích, obcí a měst. A druhým problémem byla soutěž na projektanta, kdy jsme generálního projektanta soutěžili skoro 2 roky.
0: V Jablonci nad Nisou začal tento týden dopravní omezení na příjezdu od Prahy. Uzavřená je část Pražské ulice a okolí. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové jsou důvodem opravy inženýrských sítí. Provoz ulicích Pražská, Nová Pražská a Turnovská bude omezený do závěru listopadu. Výkopové práce komplikují i městskou dopravu na linkách do Kokonína a Rychnova u Jablonce nad Nisou. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících 2 letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může 100 škol, jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
1: Počasí.
0: Ráno mlhy nebo nízká oblačnost, přes den jasno nebo skoro jasno, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů, vítr bude vát slabý, proměnlivý, bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na trase Liberec-Turnov u obce Lažany havarovalo nákladní auto a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Probíhá vyšetřování nehody a probíhají také záchranné a vyprošťovací práce. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Úterní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec náma pokračuje. Nejen v tomto čase také popřejeme na silnicích hlavně šťastnou cestu. Přeci jen se nám opět blíží doba ranních špiček, tak pokud máte v plánu kamkoliv vyrazit, skutečně za volanty opatrně. Co nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, bude to pohled za sportem a myslím si, fanoušci ligového fotbalu, těm stále tedy neuchází, že pokračuje ligová přestávka, konkrétně tedy reprezentační přestávka. A to z toho důvodu, že pokračuje i Liga národů. My se tedy podíváme na utkání, které právě naši fotbalovou reprezentaci čeká, a to proti výběru Anglie. A to už za okamžik v další reportáži Dobrého rána. Od mikrofonu vás zdraví Martin Kolín

0: S Michalem Tučným mám možnost připomenout si další písničku, která nám nezestárla. To byl Prodavač a ten nám dozněl 11 minut po 7 hodině v kalendáři 6. října. A my, jak jsme slíbili, skutečně se budeme ve vysílání věnovat sportu. České fotbalisty totiž čeká poslední zápas aktuálního programu Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti domácí Anglii, které před týdnem v Edenu podlehly 0-2. Do reprezentační sestavy by se večer v Londýně mohl vrátit také Vladimír Coufal.
1: Los teď mezi kapitány Luka Modrič a společně s ním Vladimír Coufal.
2: Úvodní duel s Chorvatskem zkušený obránce odehrál celý a při absenci stopera Krejčího tým navíc vedl jako kapitán. Utkání s Anglií a ve Španělsku už ale Vladimír Coufal vynechal a kvůli problémům s kolenem vůbec nebyl v nominaci.
3: Chtěl jsem už vlastně hrát ve Španělsku, ale nechtěli jsme jít úplně do nějakého nutného risku. Po zápase s Chorvatskem jsem dostal injekci do kolena plazmu a zlepšovalo se to každý den a jsem udělal další plnohodnotný trénink a všichni, kdo mě trošku znají, tak ví, že já jsem schopný jít do

0: nastoupit nebo aspoň si tady zatrénovat. Spoustu hráčů tady z anglického národňáku znám, leta jsem proti ním nastupoval a obecně mám Anglii strašně rád, takže pro mě to je fajn být tady.
1: Angličané se na souboj s Čechy naladili tím nejlepším možným způsobem. Minulý týden v sobotu deklasovali v Rijece Chorvatsko 7-0 a svému soupeři uštědřili nejvyšší porážku v historii.
2: Rodgers is in behind here. Goalkeeper's come a long way. He's finished it off. And England have 7.
0: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
1: Zdůraznil reprezentační obránce Vladimír Coufal, který zmínil i chorvatského útočníka Kramariče, svého spoluhráče z Hoffenheimu. Utkání Anglie Česko začne na stadionu ve Wembley 20:45 českého času, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Z Londýna Lukáš Michalík, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes mezi 18 až 21 stupni, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Ráno ještě místy mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne už ale očekáváme, že se budou postupně rozpouštět, jinak bude převládat jasná nebo skoro jasná obloha. Biometeorologická předpověď na dvojce, na středním stupni zátěže a ještě v ranních hodinách slabý proměnlivý vítr.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč.

koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Kina z další zprávy Lenky Markové a s ní se vydáme do Turnova na otevření nové městské knihovny.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. Povodí Labe dokončilo vypouštění Veseckého rybníka. Bez vody bude nádrž kvůli rekonstrukci necelé 2 roky. Povodí taky nechá odbahnit. Státní podnik začal rybník, takzvaný Tajch, vypouštět minulý týden. V Turnově se dnes otevře nová městská knihovna ve Skálově ulici. Stavba knihovny za zhruba 115 milionů korun trvala 2,5 roku. Otevřená měla být už na začátku září, v srpnu ji ale vyplavily přívalové deště. Sokolové na Liberecku připravují na tento týden připomínku památného dne sokolstva. Ten připadá na čtvrtek 8. října. V Chrastavě dnes můžou lidé vyrazit na večer sokolských světel. Podle informací radnice začne v 17.30 na náměstí 1. máje. Čeští fotbalisté dnes zakončí úvodní program Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti Anglii, která naposledy vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin 45 minut našeho času. Ráno mlhy nebo ještě nízká oblačnost, přes den pak jasno nebo skoro jasno, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7 hodin 32 minut a zdraví vás Český rozhlas Liberec. Po zprávách Lenky Markové můžeme nastínit, co nás ve vysílání čeká v následujících 30 minutách. Připomeneme si 30 let, co šli Češi poprvé volit své senátory. Od té doby v horní komoře usedlo přes 300 lidí a voliči o dalších rozhodnou už za pár dní. Jaké má vlastně senát pravomoci a čím se liší od sněmovny? To probereme v našem volebním průvodci už za okamžik. Chybět nebude telefonát meteorologům a samozřejmě i dnes se vrátíme o 100 let nazpět. Přejeme tedy dobré ráno a pokud možno poklidné úterý.

0: 7 hodin a 38 minut. My se budeme moci v tomto čase věnovat také politice. Schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale taky třeba kontroluje prezidenta. Senát totiž často bývá označovaný za pojistku demokracie. Jak můžou jeho složení ovlivnit letošní volby? A co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si další díl volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 81. Složení se mění každé 2 roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v 1/3 z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně 1/5, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: 3 nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak 3 nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minuta nás dělí od 7:45. Mě už tedy teď v tomto čase těší, že můžu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu pana Pavla Juzu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pane Juzo, první otázka, ta se patrně bude týkat úterý 6. října. Co jste nám naplánovali na dnešní den?
2: Tak dneska, teď ráno máme většinou skoro jasno až polojasno, ale místy se vyskytuje mlha a teploty jsou v Libereckém kraji ve značně širokém rozmezí minus 2 až plus 10 stupňů, přičemž ty minus 2 jsou samozřejmě v mrazových kotlinách, jako je například Jízerka, a těch plus 10 je ve Frýdlantském výběžku, konkrétně na stanicích Frýdlant a Hejnice, a na ostatních místech je to tak nějak v rozmezí 4 až 8 stupňů. A přes den bude, rozpustí se ty ranní a dopolední mlhy a bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18.
1: Tak na to, že se nacházíme na začátku října, počasí možná až idylické, což je velmi příjemná zpráva tedy v ranních hodinách, že i dnes se můžeme vlastně na ten den po té stránce meteorologické těšit. Co se těch několik nadcházejících dní týče, přijde tam nějaká radikální změna, nebo naopak budeme v tomto duchu pokračovat třeba až do neděle?
2: Na radikálnější změnu to vypadá ve čtvrtek. Zítra by mělo být ještě podobně jako dneska, ale ráno v noci a ráno trochu více oblačnosti, takže by mohla být o malinko teplejší noc, ale jinak ještě ten celkový charakter počasí se trvá. Naproti tomu ve čtvrtek už se očekává přechod studené fronty s deštěm nebo přiháňkami, s velkou oblačností, s větrem a s ochlazením.
1: To důležité pro nás do zítra si tedy užívat relativně příjemné počasí i tedy během podzimu, který nám pokračuje. Informace nám tedy z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Pavel Juza. My za ně děkujeme a popřejeme krásný den. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
3: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
3: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9 do 12 hodiny.
3: Český rozhlas Liberec, rádi.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Také během úterního rána přejeme příjemný poslech a samozřejmě dobrý den. Budeme mít možnost podívat se přímo na radnici ve Frýdlantu, ale ne v roce 2026, nicméně v roce 1926. Tak co tam 6. října řešili dle tisku páni zastupitelé?
2: V 7 hodin večer se v zasedací síni frýdlantské radnice sešlo městské zastupitelstvo, a to ke svému 20. řádnému zasedání. Program byl opravdu nabitý. Hned na začátku se řešili stavební parcely, byly vyloučeny určité pozemky z regulačního plánu a také změněny na veřejná prostranství. Schvalovaly se i žádosti o stavby domů za zvýhodněných podmínek.
1: Píše se něco o sociální situaci?
2: Ano, píše, ta asi nebyla nic moc. Dokonce proběhla ostrá diskuze o rezoluci ke krizi a nezaměstnanosti, kterou podala jedna frakce. Ta upozorňovala na velmi tíživou situaci dělnictva, vysokou drahotu a nedostatečnou podporu. Také se mluvilo o tom, jak lidem zajistit levné brambory díky neúrodě a jaké finanční příspěvky lze vyplácet nezaměstnaným.
1: Předpokládám ale, že nechyběla ani další politická témata.
2: Ne, nechyběla. Nakonec byla schválena rezoluce k hospodářské krizi a nezaměstnanosti, ale také se rozdělovaly peněžní dary. Například ze školní nadace, založené v roce 1854, bylo rozděleno 210 korun pro nemajetné a pilné žáky obecných a měšťanských škol.
1: To je hezký příklad podpory vzdělání, co na druhé straně třeba majitelé nemovitostí. Ti to asi taky neměli jednoduché.
2: To tedy ne. Stavební ředitel nebo jeho zástupce na radě přednesli ostrý protest proti novému vládnímu návrhu stavebního zákona, protože pro majitele domů by znamenal neúměrnou zátěž.
1: A stihli se vyřešit i třeba nějaké personální věci na radnici?
2: Ano, proběhly tam doplňovací volby do různých komisí a výborů, většinou za zesnulé nebo odstoupivší členy.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení. Dvě pošty v Libereckém kraji nově fungují v režimu Pošta Partner. Už v tomto týdnu by měla být otevřená Rígrova stezka v Semilech. Přes den nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. V pondělí v podvečer tam najel vlak do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí a nikdo se nezranil. Po pachateli policie podle mluvčí policie Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
5: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejném místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Lidé ve dvou obcích v Libereckém kraji můžou nově využívat pobočky Pošta Partner. První je v Mníšku na Liberecku, kde ji soukromý provozovatel otevřel ve staré budově pošty. Druhá v Dubé na Českolipsku byla dlouhodobě uzavřená. Nyní spravuje podnikatelka Štěpánka Cajsová. Ta první dny provozu hodnotí pozitivně.
6: Provoz, já bych řekla, že se vrátil docela do normálu, lidi chodí, jsou z toho ještě trošičku jako vykulený, bylo to pro ně nezvyk takhle dlouho zavřená tato pošta.
3: V režimu Pošta Partner zajišťuje pro státní podniky poštovní služby například místní podnikatel nebo vedení obce. V Česku je podle mluvčího České pošty Matyáše Vidíka aktuálně takových poboček téměř 1200, z toho 59 v Libereckém kraji. Další se příští rok otevře v Zákupech na Českolipsku. Rígrova stezka v Semilech by měla být po opravách opět otevřená do konce tohoto týdne. Informovala o tom radnice na sociální síti. Město na vyhledávané turistické trase rekonstruuje vysutou kamennou galerii. Opravený bude i několik set metrů dlouhý dřevěný ochos nad řekou. Pracovníci stezku rekonstruují od začátku září a stát to bude zhruba 1,25 milionu korun. Práce mají nyní asi týden zpoždění. Definitivní termín otevření stezky bude záviset i na počasí. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad inflace za září. Ekonomové odhadují, že se meziroční nárůst spotřebitelských cen tentokrát může přiblížit až k hranici 2,5%. Za růstem pravděpodobně stály zdražující pohonné hmoty. Kromě růstu cen pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražení některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů.
4: Počasí.
3: V Libereckém kraji ještě ráno očekávejte mlhy nebo i nízkou oblačnost. Přes den pak skoro jasno nebo i jasno. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr bude vás slabý proměnlivý, rozptylové podmínky čekejte většinou mírně nepříznivé. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je stále uzavřená Jablonecká ulice. Důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je svedená na objízdné trasy. Mějte opatrně.
4: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Také po 8 hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec během ranního vysílání při úterku 6. října zdraví Martin Kolín. Připomenout můžeme i včerejší datum, tedy 5. To jsme totiž měli možnost i ve vysílání připomínat nedožité 90. narozeniny ex-prezidenta Václava Havla. Na druhé straně nejen my jsme si právě toto výročí připomínali. Stejně to bylo i v pondělí, tedy konkrétně u Hrádečku na Trutnovsku, kde si lidé právě nedožité 90. narozeniny připomínali také. A právě k Hrádečku se vydáme také my, a to v další reportáži našeho ranního vysílání. Řidičům na silnice přejeme šťastnou cestu, hlavně v obecné míře popřejeme pokud možno poklidné úterý.

0: 11 minut po 8 hodině, no milk today, v tom takovém tom ryzím překladu, tedy žádné mléko dnes. Na druhé straně samozřejmě nemůžeme překládat doslovně. My jsme ale mluvili také o včerejším datu, tedy o 5. říjnu, a mluvili jsme o něm, myslím si, z pohledu pěkného výročí. Stovky lidí si totiž přijeli včera zavzpomínat na bývalého prezidenta Václava Havla, a to k jeho chalupě na Hrádečku u Trutnova. Tohle místo považoval za svůj druhý domov, kde sám i s přáteli trávil hodně času. Nakonec tam i 18. prosince roku 2011 ve věku 75 let zemřel.
1: Přijal jsem kousek autem a malá procházka.
2: Paní Ivana, co to pro vás znamená být v tuto chvíli tady?
1: To je chvíle, za kterou jsem šťastná. Jsou to krásné vzpomínky.
2: Znala jste ho osobně?
1: Potkali jsme se, no, když se stával, myslím, tady v Mladých Bukách čestným občanem.
2: Hoří tady spousta svíček, je tady

0: Jo, a ještě jednou. Super, pánové. Mrkněte se na to, jo.
1: No, děkujeme.
2: A cyklisté se tady vyfotili na památku.
1: Ano.
2: Petr Heisler spojil výlet na Hrádeček se sportem a přijel na kole.
1: Ano, já to dělám každý rok, takže v prosinci jsem pak jedu autem.
3: Já byl za prvý teprve v druhém ročníku v učení a vlastně byl ten převrat, takže pro nás to bylo jako velký plus.
2: Dokonce se tady na Hrádečku objevila také fotka z festivalu.
3: Jo, jo, pěkný.
1: Strukovský, ano.
2: Tam bývalý prezident často jezdíval na festival.
3: Jo, kdysi, jo.
1: A vážil jsem si ho.
2: Dalším vzpomínkovým dnem, kdy sem lidé budou přijíždět a přicházet, bude 18. prosinec. To tady Václav Havel zemřel. Z Hradečku Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8:58. Můžeme doplnit ještě v ranních hodinách, kdy se místy budou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost. Na druhé straně už během dopoledne očekáváme, že se budou rozpouštět a přes den bude převládat jasná nebo skoro jasná obloha. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce na středním stupni zátěže.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět.

Babi Daněk, také Raduza, 9 minut před 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 6. října v kalendáři, což je také datum, které si můžeme připomenout, a to z pohledu poměrně zvučného výročí. Je to totiž na den přesně 16 let od spuštění dnes jedné z nejvyužívanějších sociálních sítí na celém světě. Slaví totiž Instagram. V případě, že vás pojem Instagram úplně minul, můžu jen ve zkratce přiblížit, o co vlastně jde. Sociální síť, která je založena na fotografiích. Člověk nahrává fotografie, případně videa, a to se svými sledujícími, anebo veřejně se všemi. To už je ostatně na uživatelích. Už od začátku svého fungování šlo o velmi povedený produkt. Během prvního čtvrt roku od spuštění si cestu na platformu našlo 1 000 000 uživatelů a stoupavá tendence pokračovala. Důležitý je rok 2012, kdy Instagram, tedy aplikaci, za kterou stálo jen několik málo zaměstnanců, koupil majitel jiné sociální sítě, Facebooku. Stálo ho to 1 000 000 000 dolarů, tedy necelých 22 miliard korun. Bylo to z konkurence, což se ostatně po letech potvrdilo jako docela vizionářské. V následujících letech tak totiž obě sítě sílily a sbírali také další uživatele. Dnes byste jich tam našli přes 3 miliardy. A také na Facebooku, tedy sesterské aplikaci, je to číslo velmi podobné. A jen tak mimochodem, na obou platformách byste našli i účet Českého rozhlasu Liberec, jak na Instagramu, tak na Facebooku.

0: Jaká je budoucnost vlastnictví turistické chaty Ještětka? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Voliči by měli nejpozději dneska dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodu taky senátní volby budou tento týden v pátek a sobotu. Hlasovací lístky budou taky k dispozici přímo ve volebních místnostech. Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. V pondělí v podvečer tam najel vlak do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo se ale nezranil. Po pachateli policie pátrá. Provoz liberecké Sviánské arény bude letos v zimě ve stejném režimu jako loni. Sportovci budou moct zimní stadion využívat. V případě, že na střechu napadnou minimálně 2 cm sněhu, se areál uzavře a tréninky se přesunou do náhradní nafukovací haly. O turistickou chatu Ještětka u záchytného parkoviště pod Ještědem projevil zájem Liberecký kraj. Horská chata z roku 1966 je na prodej za 30 milionů korun. Podle vedení hejtmanství by šlo chatu využít jako zázemí pro horský hotel Ještěd, který kraj odkoupil letos na jaře od českých radiokomunikací. Tenista Jiří Lehečka si dnes zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Na turnaji v Tokiu ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz. Ze Španělska finále je na programu od 11 hodin našeho času. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 21, na horách se teploty budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na Liberecku je uzavřený sjezd číslo 12 ze silnice 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Připomeňme dnešní datum, tedy 6. října, teď už pár minut po 8:30. Znamená to jediné, už za okamžik se můžeme společně ve vysílání těšit také na krimi příběh a i dnes nám přijde potvrzení o tom, že městští strážníci nevždy mají snadné povolání a že jejich práce je skutečně pestrá. Zamíříme totiž do Jablonce, kde tamní strážníci řešili dva neposlušné psy. Jak konkrétně, co se tedy stalo? To se za okamžik dozvíte.

0: S další nestárnoucí písničkou v našem vysílání jsme se přesunuli až do roku 1982. Meteor lásky a také Věra Špinarová v 8 hodin a 40 minut ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Jak jsme před okamžikem nastínili, pes je nejlepší přítel člověka. Ne ale každý pes a ne každého člověka. Městská policie v Jablonci nad Nisou řešila v poslední době hned dva případy, kdy neukázněný pes někoho pokousal. Poví nám o tom Miroslav Holubec v dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: I ten nejhodnější pes má své limity, a to pošťáky. Je třeba vědět, že psi se řídí hlavně čichem a pošťák za celou směnu do svého oblečení nasaje pachy z mnoha domácností. Takže když pak přijde někam, kde mají psa, čeká ho v lepším případě mohutný štěkot, protože pes v tu chvíli myslí, že dům, který hlídá, přepadl Alibaba a všech 40 loupežníků. Pošťáci tohle vědí a bývají opatrní. Ne vždy jsou ale opatrní majitelé psů. Tak třeba majitelka Jack Russell Terriera v Jablonci nad Nisou svého chlupáče vyloženě podcenila. Když jí nedávno doručovatelka přinesla balík, pejska neuhlídala a ten pošťačku kousl do nohy. Nebylo to vyloženě na amputaci a statečná doručovatelka se spokojila s omluvou. V průběhu dne ale rána přišla k sobě a byla z toho návštěva lékaře a pro majitelku přestupek, který teď řeší magistrát. Vím, že to zraněné ženě příliš nepomůže, ale mohlo být klidně i hůř. Tedy spíš bylo, jen o den později a jinde. To totiž venčila svého psa jiná žena. Policejní zpráva neříká, jaké plemeno si vedla na vodítku, ono to ani není důležité. Důležitější je, jakého plemene byl pes, který jejího miláčka i jí samotnou napadl. Pitbull terrier. Když jsem si jen tak pro kontrolu zadal tohle plemeno do vyhledávače, jako první se mi zobrazila fotka psa široce rozkročeného a široce rozesmátého. A to nejspíš z toho důvodu, že zrovna někoho zakousl. Nejspíš medvěda nebo nosorožce. Každopádně napadený pejsek skončil u veterináře a jeho majitelka na chirurgii. Sám pitbull prý patří jisté ženě bez domova. Na ní si toho ani policie, ani pojišťovna moc nevezme. Každopádně pitbull putoval do bezpečného kotce a je otázkou, zda tuhle živou zbraň bezdomovkyni vracet, nebo ho zkoušet umístit někam ke zodpovědnému majiteli.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

0: počasí.
1: Během dne očekáváme převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejvyšší teploty mezi 18 až 21 stupni, na horách mezi 15 až 18 stupni Celsia. Během dne vítr převážně z jižních směrů a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce na středním stupni zátěže. Takové počasí nás tady čeká při úterku 6. října v Libereckém kraji.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zase je

Skupina Činaskina má dospívala o vínu, možná pro někoho pravděpodobně na víno brzo, na druhé straně proti gustu, jak se říká, i v 8 hodin a 51 minut. Zároveň se nám přiblížila tedy 9. hodina, znamená to i dopoledne pod Ještědem. A pro dnešek také kolegu Aleše Mastníka, který vás dopoledním vysíláním bude provázet. Dobrá zpráva, úterní a dobré ráno Českého rozhlasu Liberec, to jsme úspěšně zvládli, před námi tedy nakonec i dle meteorologů pěkný den, ostatně podobné to bude také zítra, počasí to si vyloženě vybízí na to, pokud je možnost vymyslet nějaký venkovní program. Tak to parádně užijte i ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Loučí se Martin Kolín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Frýdlantská vodárenská společnost už má povolení na stavbu přivaděče vody z Frýdlantu do Dětřichova. Výkopové práce komplikují v Jablonci nad Nisou provoz v Pražské ulici. Ode dneška platí zákaz předvolebních průzkumů, mohly by ovlivňovat voliče. Přes den jasno nebo skoro jasno, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Frýdlantská vodárenská společnost získala stavební povolení na nový přivaděč pitné vody z Frýdlantu do Dětřichova. U přivaděče z Frýdlantu do Bulovky na povolení teprve čeká. Obě akce jsou součástí opatření na zajištění pitné vody do lokalit ohrožených ztrátou podzemní vody kvůli těžbě v polském dole Turův. Původně se očekávalo, že stavba přivaděčů začne už před 2 lety. Práce ale nabraly zpoždění, vysvětluje ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olišar.
2: Protože třeba ty studie uvažovaly s o něco kratšími trasami, ale ty vedly přes hodně soukromých pozemků, takže my jsme nakonec trasy museli změnit, bohužel i lehce prodloužit, ale povětšinou vedeme v komunikacích, pozemcích, obcí a měst. A druhým problémem byla soutěž na projektanta, kdy jsme generálního projektanta soutěžili skoro 2 roky.
0: V Jablonci nad Nisou začala tento týden další dopravní omezení v Pražské ulici a okolí. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové jsou důvodem opravy inženýrských sítí. Až do 29. listopadu bude provoz omezený v ulicích Pražská, Nová Pražská a Turnovská. Další omezení je taky v části ulice 5. května. Do konce října jsou úplně uzavřené i části ulic Na Hranici a Revoluční. Objízdné trasy jsou značené.
3: Stavební práce ovlivňují taky provoz autobusových linek 101 a 105. V obou směrech přestali obsluhovat zastávky Pod Pivovarem a Revoluční. Lidé můžou využívat zastávku Turnovská. Ve směru na Kokonín a Rychnov linky neobsluhují zastávku Vrkoslavice Dělnický dům. V blízkosti křižovatky ulic Pražská a Janáčková zároveň vznikla náhradní zastávka Janáčkova. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Lidé v Turnově si dnes budou moct poprvé prohlédnout novou městskou knihovnu. Moderní 4-patrová budova ve Skálově ulici stála zhruba 115 milionů korun a její stavba trvala 2,5 roku. Nahradí starší budovu, která už nevyhovovala. Knihovna měla být otevřená už na začátku září. Na konci srpna ji ale vyplavil přívalový déšť. Dnes čekají návštěvníky komentované prohlídky. V provozu knihovna bude od středy. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátečních 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidi nerozhodovali na základě průzkumů a měli klid na výběr. Taky má voliče ochránit před nesprávně zpracovanými nebo zkreslujícími průzkumy. Omezení platí až do ukončení hlasování v sobotních 14 hodin.
1: Počasí.
0: Přes den jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 21 stupňů, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé a bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Bertolticích pod Ralskem na Českolipsku je kvůli havarijnímu stavu uzavřený most přes Panenský potok. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dnes je 6. říjnový den, v kalendáři najdete jméno Hanuš a v dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec vám přejeme nikým nerušený poslech. A takové malé ohlednutí k dnešnímu dni do minulosti, tak to by nás třeba zavedlo do roku 1925, kdy v Lomnici nad Popelkou byl založený lyžařský odbor sportovního klubu. V roce 1938 se vypravil německý vůdce Adolf Hitler obsazeným pohraničím. Jeho cesta tehdy vedla ze Šluknova přes Rumburg, Krásnou Lípu, Českou Kamenici do kamenického Šenova, Nového Boru, Chrastavy a Frýdlantu. A v roce 1961 byla v libereckém Severočeském muzeu zahájena výstava Agenti NATO bez šancí, ilustrující snahy západoněmeckých agentů o rozvrat u nás i tehdejší NDR. To my se v našem vysílání vydáme do současnosti. V Libereckém kraji jsou dvě nové pobočky pošty Partner. Kde přesně jsou, kdo je provozuje a jak provoz pošty Partner funguje, to se dozvíte už za chvíli.
1: Dopoledne pod Ještědem s Alešem Mastníkem.

0: S Václavem Neskářem to byl takový malý exkurz do let 60. ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Láska má a také 9 hodin a 12 minut na vrch. Česká pošta v posledních letech převádí část svých poboček na režim Pošta Partner. Většinou v menších obcích a městech, kde pošta buď dlouhodobě neprofitovala, nebo nefungovala vůbec. Právě v tomto režimu jsou nově otevřené dvě pobočky v Libereckém kraji. Více informací o provozu Pošta Partner zjišťovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Pošta Partner je provozovna České pošty, díky které může soukromý provozovatel nebo přímo úřad zajistit základní poštovní služby pošty ve své obci. První pošta v tomto režimu vznikla v roce 2009 v Božím daru na Karlovarsku. V Libereckém kraji byla první taková pobočka v Bedřichově. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka aktuálně v České republice funguje skoro 1200 poboček Pošta Partner.
0: Adélo, jak tento režim vlastně funguje?
1: Pobočka se otevře v novém režimu, kdy zůstává součástí poštovní sítě, ale neprovozuje ji přímo Česká pošta. Provozovatel pak zajišťuje běžné poštovní služby podle podmínek České pošty. Za provoz odpovídá a dostává za něj odměnu.
0: V Libereckém kraji aktuálně funguje 59 poboček.

0: větší pošta, tak to pro ně byl nezvyk, že byla takhle dlouho zavřená, ale řekla bych, že provoz se vrátil úplně do normálu.
1: Pobočka v Dubé sídlí také v původní budově pošty ve Školní ulici a otevřená je každý všední den od rána do různých odpoledních hodin. Konkrétní otevírací dobu najdou zákazníci na stránkách obce.
2: Víme už, kolik takových poboček plánuje Česká pošta ještě otevřít?
1: Podle mluvčího Vytíka je do konce roku v plánu minimálně 10 poboček po celé republice. Konkrétní lokality nám pan Vytík vzhledem k probíhajícím jednáním zatím nezdělil.
2: O provozu poboček Pošta Partner nás informovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Adélo, děkujeme, no a těšíme se opět brzy na slyšenou.
1: Na slyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Nahrávka, za kterou jsme se vypravili až 21 let zpátky, konkrétně do roku 2005 za slovenskou kapelou PH Den mezi nedělou a pondělkou. Běžným studentům vysokých škol začal semestr už před několika týdny. Včera se do vysokoškolských poslucháren vrátili i netradiční studenti. A to studenti, kteří se chtějí vzdělávat celoživotně a přihlásili se proto do univerzity třetího věku. Podrobnosti o tomto vzdělávání zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Univerzitu třetího věku v Libereckém kraji zaštiťuje Technická univerzita v Liberci. Letos do zimního semestru zaregistrovali přes 1600 přihlášek od více než 1100 uchazečů. Jednou z těch uchazeček byla i paní Ivana.
2: Něco se novýho dovědět a je to strašně zajímavý si jako zopakovat. Minulý semestr jsem měla jako kulturu domova a tak a to bylo strašně zajímavý, prostě od pravěku až do teďka. Tak zajímavý věci, no, nebo Japonsko bylo úplně úžasný, jo. Nádherný.
1: Paní Ivana zároveň přiznává, že univerzita třetího věku pro ní není jenom o vzdělávání, ale i o jistém sociálním rozměru.
2: Nepotřebuji se s nikým seznamovat, to jako ne, jako že bych musela si tady hledat nějaký přátelé, to mě není to, ale být mezi lidma, no, to člověk v důchodu, aby byl pořád doma, to je hloupý, že jo.
1: Jedním z opravdu dlouhodobých vyučujících na univerzitě třetího věku už je taky docent Petr Anděl, který letos přišel zase s dalším novým kurzem.
3: No tak ten kurz, který budeme učit letos, se zabývá věcma, které známe všichni, to znamená průběhem normálního běžného roku, ale podíváme se na to trošku z té stránky nejenom naší sociální, ale hlavně přírodní. To znamená, budeme postupovat po jednotlivých měsících a budeme se zabývat tím, co v tom každém měsíci je nějak charakteristické.
1: Vy jste zároveň fungoval jako vysokoškolský pedagog, máte spoustu zkušeností. Když srovnáte to vyučování nebo ty studenty na univerzitě třetího věku a pak běžné denní studenty, kterým bývá kolem 20 let třeba, je v tom nějaký rozdíl, nebo vlastně jenom ty lidi jsou starší, ale studenti jsou v podstatě stejní?
3: Univerzita třetího věku je zaměřená na lidi, kteří sami chtějí něco studovat, sami se na to hlásí, zajímá je to. A je to heterogenní, různorodá skupina, kde každý má za sebou určité velké profesní vzdělání, ale v tom daném oboru, co v té biologii, se neorientuje. Že jo? Když učíte studenty normálně na pedagogické fakultě, no tak to máte homogenní skupinu, kteří všichni se chtějí stát budoucími učitelkami.
1: Univerzitu třetího věku v Libereckém kraji zajišťuje Centrum celoživotního vzdělávání Technické univerzity v Liberci a v čele je vedoucí Jitka Pacltová. Pojďme si možná na začátek říct, jaké typově kurzy v rámci univerzity třetího věku nabízíte?
4: Nabízíme nejrozmanitější škálu kurzů přes jazykové kurzy, počítačové, historické, přírodovědné, sportovní, výtvarné, na cokoliv si vzpomenete.
1: Na univerzitě třetího věku může studovat kdokoliv, komu už bylo alespoň 50 let a má maturitu.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: opět taková malá hudební exkurze do let 70. Rok 1979, německý producent Bernie Paul a písnička, která v originále dostala název Lucky. Štěstí vám pak zaslala na našich frekvencích Marie Rotrová, mimochodem s nahrávkou, která vznikla jen o pár měsíců později než originál. Vlak mezi Českou Lípou a Novým Borem najel v pondělí večer do Kamení na Kolejích. Na stejném místě, kde se totožný incident odehrál už v září. Policie případ vyšetřuje jako zločin obecného ohrožení. Jde o čtvrtý podobný útok na této trati, pachatele se ale dosud nepodařilo identifikovat. Vánoční ozdoby, které už doma nepotřebujeme. Ty mohou letos udělat radost hned dvakrát. Centrum Amelie v Liberci od 12. října do 30. listopadu pořádá tradiční sbírku zachovalých vánočních ozdob a dekorací. Ty následně nabídne veřejnosti při charitativním prodeji a výtěžek využije na bezplatnou pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. V Krkonošské Rokytnici nad Jizerou začne možná už příští rok stavba veliké vodní nádrže na zasněžování. Ski areál ji postaví pod parkovištěm a nad ní bude dvoupatrový parkovací dům. Vedle něj chce společnost Trigema postavit koupací biotop. V Rokytnici přitom chystá také wellness hotel nebo nový obchodní dům. Podrobnosti zjišťoval také Český rozhlas Liberec a vy se více můžete dozvědět i na našem webu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Kapela Kryštofa také vysílání Českého rozhlasu Liberec. Nutno podotknout, že kapela Kryštof na to nebyla sama, ještě Jaromíra Nohovicu si přivzala také 9:50 navrch. Dnes je 6. říjen, no a protože mám rád výročí, tak pár navrch. V roce 1975 se třeba narodil slovenský politik Peter Pellegrini, ale třeba nás také opustili. Bette Davis, americká herečka, španělská operní pěvkyně Montserrat Cavalié nebo třeba nizozemsko-americký kytarista Eddie Van Allen. No a tradičně ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nám prozradí, co se odehrálo dnešního dne, Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
3: Hello, can you hear me?
2: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
3: Hang on.
2: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol. U nás známe jako Česko nebo Československo hledá superstar. V soutěži se proslavil mimo jiné asi její nejlepší porotce Simon Cowell. Prvním vítězem se pak v únoru 2002 stal Will Young. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. D5 byla teprve druhou českou dálnicí, kterou se podařilo zcela dokončit. A navíc díky ní jsme se napojili na západoevropskou dálniční síť. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem.
4: To informace, které mají povzbudit přemýšlení o tom, jak důležitá je v životě člověka energie a energetika.
2: Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Do dneška by měli všem voličům dorazit volební lístky, jejich doručení zajišťují obce a města. U Turnova se v noci na dnešek převrátil kamion. Dvě pošty v Libereckém kraji nově fungují v režimu Pošta Partner. Přes den nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty v Libereckém kraji 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
3: Volby budou už tento pátek a v sobotu. Liberečtí hasiči v noci na dnešek zasahovali u Turnova u převráceného kamionu. Informovali o tom na sociální síti X. Nehoda se stala na silnici 1/35 u Lažan ve směru do Turnova. Řidiče si převzali zdravotníci. Hasiči odčerpali unikající naftu a silnici ještě v noci předali správci. Lidé ve dvou obcích v Libereckém kraji můžou nově využívat pobočky Pošta Partner. První je v Nížku na Liberecku, kde ji soukromý provozovatel otevřel ve staré budově pošty. Druhá pak v Dubé na Českolipsku, ta byla dlouho zavřená. Nyní spravuje podnikatelka Štěpánka Cajsová. Ta první dny provozu hodnotí pozitivně.
5: Provoz, já bych řekla, že se vrátil docela do normálu, lidi chodí, jsou z toho ještě trošičku jako vykulený, bylo to pro ně nezvyk takhle dlouho zavřená tahle pošta.
3: V režimu Pošta Partner zajišťuje pro státní podnik poštovní služby například místní podnikatel nebo vedení obce. V Česku je podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka aktuálně takových poboček téměř 1200, z toho 59 v Libereckém kraji. Další se příští rok otevře v Zákupech na Českolipsku. Sokolové na Liberecku připravují na tento týden připomínku památného dne sokolstva. Ten připadá na čtvrtek 8. října. V Chrastavě dnes můžou lidé vyrazit na večer sokolských světel. Podle informací radnice začne v 17.30 na náměstí 1. máje. Součástí bude i lampionový průvod nebo pouštění hořících lodiček na hladinu. Vzpomínkové setkání připravují na tento čtvrtek i sokolové v Liberci. Konat se bude od 17 hodin na liberecké náplavce.
0: Počasí.
3: V Libereckém kraji nás dnes čeká jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr bude vát slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky by většinou měly být mírně nepříznivé. Biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením Pražské ulici, důvodem jsou opravy sítí, uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá a potrvá až do konce října. Jeďte opatrně, pokud se setkáte na svých cestách s dopravními komplikacemi, můžete volat bezplatnou linku call centra Zelené vlny na číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: S vámi je dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec po 10. hodině. Dnes je úterý, 6. říjen a pokud provozujete statistiku, tak ta dnešní říká, že do konce roku zbývá 86 dní. A také jeden pohled do kalendáře, ten pro změnu tvrdí, že dnešními oslavenci jsou nositelé jména Hanuš. Za slavnými pak musíme do hluboké minulosti. Třeba Hanuš z Milhejmu, to byl ve 14. století jeden ze zakladatelů betlémské kaple v Praze, nebo mistr Hanuš, dle legendy autor pražského orloje. Tak ti by dnes mohli slavit a někdy těm oslavám tam postačí i drobná maličkost. Třeba když vám někdo pomůže. Dnes pomůžu já, zítra zas ty. To je základní motto sousedské skupiny, která vznikla na Frýdlansku. Sousedé sobě. Frýdlanský výběžek nejsou charitou, ale nejde ani o počínání, kdo komu co dluží. Jde o obyčejnou lidskou výpomoc a sousedskou soudržnost. Za chvíli se tam vypravíme s naším regionálním stopařem Jaroslavem Hořením.
0: Dopoledne pod Ještědem s Alešem Mastníkem.

0: Možná se na to ještě pamatujete, José Feliciano, rok 1970, je na Chesara a mimochodem také písnička, kterou svého času měli v repertoáru Richie Povery. Tohle byla česká verze s Pavlem Novákem, nádherná láska a písničky, které nestárnou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Každý může potřebovat pomoc a každý může někdy pomoci. To jsou myšlenky, které stály u zrodu nové skupiny na sociálních sítích, která ale rozhodně není virtuální. Sousedé sobě, Frýdlantský výběžek, už mají první skutečné výsledky akce, kdy si lidé pomohli. Za zakladatelkou skupiny Janou Voháňkovou se vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Hezký den.
2: Dobré dopoledne z Arnoltic, části Bulovky, tedy z Frýdlantského výběžku, kde nejen sobečkami žije Jana Voháňková. My jsme se s ní už setkali jako s mistrem tradiční rukodělné výroby a dnes jsem se za paní Voháňkou vydal právě jako za zakladatelkou skupiny Sousedé sobě. Skupiny, která je vlastně založena na tom, že by si lidé, sousedé, ale možná i vzdálenější sousedé, mohli pomoci a neměli by se bát vlastně si tu o pomoc říci. Vzniklo to vlastně na kamarádské bázi.
3: Určitě to vzniklo na kamarádské bázi, protože mám spoustu dobrých přátel a pomáháme si, ale vlastně jsem si říkala, že kolem mě třeba hodně lidí, který tyhle kamarády nebá, nebo má třeba starší kamarády, nebo ty kamarádi nemají ty možnosti a vlastně, že mezi námi je spousta možností, jak si pomoct. Každý něco umí, každý něco má, každý někam jezdí a vlastně proto bychom si pomáhat si myslím měli a vlastně každým to udělá radost. Není to jenom vlastně dárek pro toho, kdo potřebuje pomoc, ale i pro toho, kdo pomoct může. Je to prostě bezva pocit.
2: Ono to vlastně tak trošku kdysi bývalo, že si lidé víc pomáhali než v dnešní době, kdy se lidé hodně uzavírají jak nějak buď to za své zdi nebo za třeba zděné ploty a podobně.
3: Ano, přesně tak a to mě samozřejmě taky inspirovalo, že jsem milovník starého života. V uvozovkách. A vlastně bylo to běžný, že někdo měl vyorávač na brambory, tak vyorával celý vesnici, tahle uměla buchty, tak upekla, společně pekli chleba, dělali spoustu věcí spolu, což dneska možná nebude úplně tak, ale minimálně v základu si pomoct s něčím, když jsem v nouzi, ne zoufat doma, že jsem v nějaký situaci, kterou neumím vyřešit, ale prostě napsat třeba i do téhle skupiny a říct, prosím vás pomoc, já bych potřeboval nutně tohle, stalo se mi, jsem nemocnej, zlomil jsem si nohu a potřebuju jet pro babičku do nemocnice nebo dovíst léky nebo pozbírat jabka nebo já nevím, cokoliv, prostě cokoliv. Dokážeme si pomoct, myslím, ve spoustě směrů.
2: To je opravdu skvělá myšlenka a vy vlastně máte za sebou už první výsledky. Já jsem samozřejmě na ten váš Facebook koukala.

0: sušených takhle pozdě. Je to hra o čas, ne, že by muselo pršet, ale protože ráno je dlouho rosa a večer je brzo rosa, takže vlastně v tu chvíli jsem si říkala, kdyby mě někdo pomohl, to by mi tak bodlo.
1: A přijeli.
0: A přijeli, přijeli. Bylo to bezvadný.
1: Budou se nějak jaksi počítat, já jsem udělal pro tebe tři hoďky, ty pro mě musíš udělat taky, nebo jak to vůbec bude fungovat?
0: To v žádném případě nechci takhle dělat. Já bych to chtěla, aby to, aby to fungovalo tak, že si prostě chceme pomoct. Úplně jenom normálně jsme slušní lidi a chceme si pomoct. Ne, ta myšlenka vlastně důležitá, je, důležitá část té myšlenky je, že to není tak, já ti pomůžu a zítra, až budu já potřeba, tak ty teda musíš přijít taky, jinak jako je zle. Ne, ne, ne. Jako nemusí to nikdo vracet mě, já pomůžu někomu, ten zase pomůže někomu jinému a vlastně jenom lidsky, jak můžem a chcem, tak pomůžem.
1: Podrobnosti o skupině najdete přímo na té skupině Sousedé sobě, Frýdlantský výběžek a samozřejmě později také na našem webu.
2: Z Arnoltic na Frýdlantsku se do vysílání Českého rozhlasu Liberec přihlásil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Jaroslave, díky a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Regionální stopař. Živě přímo z terénu. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Hudební lahůdky servírovala kapela Divokej Bill. Včera jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. V dalším díle seriálu Týdne, který připravuje redaktorka Ivana Bernátová, na tuto významnou osobnost našich dějin zazpomíná bývalá ředitelka Liberecké knihovny Věra Vohlídalová.
1: Václav Havel velice obdivoval novou moderní budovu Liberecké knihovny.
2: Moje první setkání s ním bylo vlastně brzy po tom, co byl prezidentem a navštívil Malé divadlo. A já jsem si vzpomněla na to, že bych se mu chtěla připomenout jako dcera mojí matky, která vysílala právě s Havlem a s Janem Třískou v těch dnech po 21. srpnu rozhlasem. Maminka vysílala v němčině. A když jsem k němu přišla, říkala jsem, že můj syn mě poprosil o podpis, jestli si vzpomene na ten okamžik, jestli tam byla, když vysílali. Tak říkal, jo, byla tam ta paní a rád mi to srdíčko s podpisem dal. A pro mě to setkání tehdy bylo o tom, že je to člověk, který si získává srdce tou svojí zvláštní skromností. On si vždycky utřel ruce, než vám podal ruku. A já si ho vážím hlavně proto, že přesto, že měl takové obrovské renomé, tak vždycky o sobě pochyboval, což spousta našich politiků prostě nedovede. Byl to prostě člověčí člověk, který měl spousta lidských chyb, ale věděl prostě, co chce, vážil si té podpory, kterou měl a získal si obdiv a vážnost vlastně hlavně v zahraničí.
1: Věra Vohlídalová ukazuje fotografii z jeho první návštěvy v roce 2000.
2: Na tom obrázku to je týden po otevření nebo převzetí budovy Krajské vědecké knihovny, tehdy Státní vědecké knihovny v roce 2000, protože pan prezident převzal záštitu nad tou stavbou, kterou vlastně jeho kancelář a on přijal ten projekt s názvem Stavba smíření. On měl obrovské pochopení pro to, jak jsme ten projekt připravili. V roce 1995 se sešel s panem prezidentem Herzogem a uvažovali o tom, jaké projekty by mohli spolu podpořit. Projekty, které hovoří o smíření a o obnově vztahů historicky narušených našich sousedů Německa, tak tehdy se podařilo nabídnout projekt setkávání mládeže na české a německé straně a to byl projekt, který dlouho běžel a mezi tím se rozhodli prostě přijmout už jenom jeden a to byla právě stavba smíření. Pan prezident přišel a vnímal to jako velký symbol.
0: V seriálu Týdne zazpomínala na prezidenta Václava Havla bývalá ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Věra Vohlídalová. Zítra touto dobou ve třetím díle seriálu Týdne o Václavu Havlovi povypráví bývalá ředitelka oblastní galerie v Liberci Dana Seifertová.

0: Petrem Spáleným jsme se vypravili až do roku 1970. Dáma při těle a vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dnes se ve spotřebitelském servisu ptáme na výměnu některých dílů u výrobku a následnou záruční lhůtu. Jasno nám v tom udělá Josef Černý.
1: Pan Luboš poslal tento dotaz. Koupil si mrazák, u kterého byl v záruční době dvakrát měněn kompresor. Nyní tedy už po záruce je kompresor opět vadný. A pan Luboš by rád věděl, jak je to se zárukou. Pane posluchači, pokud byla součástka měněna v rámci záruky, pak záruka na tuto součástku skončila bohužel současně se zárukou na celý výrobek, tedy v tomto případě mrazničku.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem, sem má cenu cenu.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S vámi úterní dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec, také kapela Blondie a 10:47 k tomu. V receptech našich babiček nám dnes Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření představí kadeřávek, košťálovou zeleninu, která může zůstat na záhonech do zimy, a vyzkoušíme z ní připravit kadeřník s klobásou.
1: Jak a z čeho se vařilo a peklo v kuchyních našich prababiček před více než 100 lety, to nám napoví nejen staré kuchařské knihy, ale také rodinné receptáře. A v nich se často objevuje zelenina nazývaná jarmus. Tak se u nás říkalo kadeřávku.
2: První zmínka o této zelenině na našem území pochází už ze 17. století. Tehdy se kadeřávku říkalo kadeřavé zimní zelí. Autoři starých kuchařských knih tuto zeleninu také nazývají kadeřník.
1: Kadeřávek je rostlina se silným košťálem, který nese bohatou kštici světle nebo tmavě fialových skadeřených listů. Na vesnicích v našem kraji se obvykle sil v dubnu, když vzešly rostlinky moc hustě, vyjednotily se a v červnu se přesadily na určené místo. Během léta se okopaly a přihrnula se k ním hlína. Na zimu se obvykle ponechali na záhonech, jen se přikryli chvojím nebo slámou. Mrazíky jim neškodili, naopak po těch prvních přibyly nejchutnější. Z kadeřávku se k přípravě pokrmu používaly nejjemnější listy ze středu rostliny. Používaly se do polévek, dusily se na másle, přidávaly se do pokrmu z masa, zapékaly se s jinou zeleninou, obalovaly se a smažily, často se také připravovaly zadělávané smoukou a smetanou. Dělaly se z nich také karbanátky nebo zeleninové závitky. Všeobecně byl kadeřávek považován za velmi zdravou zeleninu, která zpomaluje stárnutí, posiluje kosti a odolnost ducha i těla.
2: Recept na pokrm s kadeřávkem pochází z domácí kuchařky Magdalény Dobromily Retigové. Kadeřník s klobásou.
1: Kadeřník musíš nejprve pěkně od stopky obrat, ve slané vodě ovařit, pak ocedit a drobince osekat. Potom dej na rendlí kus nového másla, nech v něm rozpustit kus cukru, ne však do hněda, dej do toho tu sekaninu a nech to dusit. Pak to posyp drobet moukou, přilej k tomu trochu hovězí polívky a nech to povařit. Musí to ale dobře být masné a sladké. Upeč v troubě půl libru kaštanů, pak je oloupej, přidej je též ke kadeřníku a nech to spolu ještě povařit. Když to dáváš na stůl, můžeš na to dát pěkně na roštu pečenou klobásu. Chceš-li kadeřník mít ještě lepší, dej více kaštanu, polovičku jí drobně rozkráje jako mandle, polovičku dej buď celé, nebo na půlky rozkrájené.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: opustila.
1: David Stipka a Eva Farná nás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dovedli až k 10:53. Za malou chvíli je tady 11:00, no a po 11:00 to už se těšte tradičně na hosta v našem vysílání. Dnes tím bude majitel firmy Autoservis Elektroservis Jiří Černý, no a téma to je před blížící se zimou a nastupujícím podzimem na snadě. Povídat si budeme o pneumatikách.

0: Bylo 11 hodin.
1: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kvůli cvičení bude dnes odpoledne pro veřejnost uzavřená část areálu Krajské nemocnice Liberec. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení. V Liberci skončilo vypouštění Veseckého rybníku. Přes den bude jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. V Krajské nemocnici v Liberci bude dnes od 14 hodin taktické cvičení. Kvůli tomu bude pro veřejnost uzavřený prostor bordel budovy psychiatrie až k hlavnímu vchodu pavilonu B. Budova bude přístupná pouze spodním vchodem naproti nemocniční lékárně. Jak uvedl mluvčí nemocnice Václav Řičář, cvičení je zaměřené na dekontaminaci osob na urgentním příjmu, aktivaci traumaplánu a vyhlášení lockdownu. Kromě zdravotníků z oddělení urgentní medicíny se cvičení zúčastní i policie a hasičský zákon. Ochranný sbor. Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. V pondělí v podvečer tam najel vlak do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo se nezranil. Po pachateli policie podle mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
3: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejném místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Povodí Labe dokončilo vypouštění Veseckého rybníka. Bez vody bude nádrž kvůli rekonstrukci necelé 2 roky. Povodí taky nechá odbahnit. Státní podnik začal rybník, takzvaný Tajch, vypouštět minulý týden. Doplňuje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
4: Na dně rybníka čekala potopená pramice, sud a nečekaně také větší množství registračních značek vozidel. Protože Vesecký rybník historickým vodním dílem, jeho obnažené břehy přitáhly zájem archeologů Severočeského muzea, kterým jsme tímto rádi poskytli součinnost.
0: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Přibližně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 0,6% více než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%.
2: Počasí.
0: Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů, vítr bude vát slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky by většinou měly být mírně nepříznivé a bio na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení skončí v polovině října. Jděte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jedenáctá hodina je za námi. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec máme hodinu před polednem a to je také čas, kdy k nám do studia přichází host. Ten dnešní není neznámý. Je jím majitel firmy Autoservis Elektroservis Jiří Černý. A to dnešní téma bude vše o pneumatikách.
2: Dopoledne pod Ještědem s Alešem Mastníkem.

0: Gaat tam hrát.
1: Syn do X a vysílání Českého rozhlasu Liberec, 11. hodina a takřka 9. minuta v našem vysílání. Zimní pneumatiky mají smysl, jen když napadne sníh. Tlak v kolech stačí zkontrolovat pohledem, u mě třeba pokopem. Mezi českými řidiči koluje o pneumatikách celá řada mýtů, o nichž některé z nich mohou být i pro řidič aut nebezpečné. V čem děláme při výběru a používání pneumatik největší chyby, tak to probereme právě teď, hodinu před polednem, s majitelem firmy Autoservis Elektroservis Jiří Černý. Tak já vás zdravím u nás ve studiu.
2: Dobrý den vám i divákům. Nebo divákům, posluchačům, že jo?
1: Tak. Ta základní otázka, kterou bych asi všechno začal, kdy se vůbec máme vrhnout na přezování pneumatik? Je to takové to klasické, napadne-li sníh, tak vyjedu do pneuservisu, autoservisu, nebo vy byste si to naplánoval nějakým úplně jinačím způsobem?
2: No, tak to už je samozřejmě pozdě. Jakmile napadne, už je pozdě, musí se to řešit včas, protože zimní pneumatika není jenom o tom sněhu, ale je to i o teplotách. O teplotách, břečka a tak dále.
1: Takže co se vlastně děje s letní pneumatikou, když právě do nějaké té břečky na ní vjedu, nebo když nám teploty klesnou a naopak, co se děje třeba s těmi zimními, pokud je takzvaně třeba někdy i dojíždíme? A jaký je váš názor? Tak teď je to ale opravdu velká kláda na univerzální pneumatiky.
2: To jsou hned tři otázky. Tak řekněme, začneme tou první.
1: Jasně.
2: Letní pneumatiky v tom chladu, je to tak? No, tak samozřejmě letní pneumatiky. Já bych začal rozdílem mezi zimní a letní pneumatikou. Není ten hlavní rozdíl jenom v tom designu, ale hlavní je v materiálu, v tom, z čeho je ta pneumatika vyrobená. Letní pneumatiky většinou mají úplně jinou směs té gumy, budeme tomu říkat guma. Mm-hmm. A ta má vlastnost, že při nižších teplotách tvrdne. To znamená, ona je uspůsobená hlavně na odvod vody při dešti, třeba v létě, při vysokých teplotách. Ta má ideální poměry. No ale na tu zimu není, obecně se bavíme třeba o teplotách, které jsou pod 10 stupňů Celsia. A myslím v plusu, ne v mínusu.
1: Ano.
2: Jo, tak tam už lední pneumatiky poměrně hodně tvrdnou a nastává menší adheze. Prostě nedokážou tohle zvládnout. Druhá část té otázky, nebo druhá otázka byla naopak.
1: Naopak, co se stane se zimními pneumatikami v létě?
2: Zimní pneumatiky v létě jsou na tom úplně opačně, protože ty zase mají odlišnou směs a v létě vlastně měknou. Takže ono se to projeví hlavně na jízdních vlastnostech. Co se týče brždění, jsou takový měkký, i řízení vlastně máte v tu chvíli takové měkčí, jak bych to řekl, gumový, pérovější.
1: Plave nám to trošičku.
2: Plave to trošičku, jo, tohle to se tam děje. Takže to není úplně, ale pozor, velice důležitá věc, s tímhle souvisí stáří ty pneumatiky. Protože když ta zimní pneumatika bude 10 let stará a budete ji používat v létě, tak bude jak puk na lední hokej, tvrdá a nebude fungovat vůbec taky. Jo, takže tam nebude to plavat, ale prostě ta guma nefunguje vůbec.
1: No a pak je tady ještě ta třetí pneumatika, to znamená univerzální. Dříve bych řekl, že se používali více nežli v dnešních časech. Přesto jezdím málo, šetřím, chci jezdit jenom na univerzálních gumách. Jde to taky celoročně?
2: No, musím říct, že z vlastní zkušenosti bych řekl spíš to, že mám pocit, že dnes se používají víc trošičku. Mm-hmm. Jo. Protože i kvalita těch univerzálních pneumatik se významně posunula někam dopředu. Samozřejmě je to pořád univerzální guma. Takže bude univerzální v obou polohách, jak v zimě, tak v létě. Kolik máme času?
1: Máme, teď už jsme vyčerpali první vstup.
2: Dobře, tak dáme písničku?
1: Dáme písničku a vrátíme se k univerzálním pneumatikám za malou chvíli.
2: Dobře, ono to je rozsáhlé téma.

0: větra. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Liberec hodinu před polednem je majitel firmy Autoservis Elektroservis Jiří Černý. Téma jsou pneumatiky. Probrali jsme letní, zimní, letem světem. Máme tady univerzální pneumatiky. Tak jaký je váš názor na ně?
1: Univerzální pneumatiky určitě lze použít, ale samozřejmě ne pro každého. Není to pro každého, řekl bych to takhle. V podstatě jsem-li člověk, který nebydlí někde v horách, nepotřebuje jezdit do velkých kopců, jezdí málo. Dneska údržba silnic, no, to nechme jinam. Někdy to bývá dobré, někdy, ale takhle. Špatné to bývá třeba ráno, kolem 10. 11. už většinou ty silnice jsou třeba mokré, takže tam ta pneumatika funguje velice dobře a kvalita univerzálních pneumatik v poslední době se hodně zlepšila, ale jsou mezi nimi kvalitativně velké rozdíly. Řeknu to na příkladu, kdy samozřejmě ty pneumatiky se testují a dělají se testy, dělá to firma ADAC a tam testovali třeba loni, testovali tyhle ty univerzální pneumatiky. Test probíhá tak, že se z 80-kilometrové rychlosti brzdí. A rozdíl mezi tou nejlepší a nejhorší pneumatikou byl skoro 12 metrů v brzdné dráze. Takže tam, kde to první auto s tou lepší pneumatikou zastavilo už, tak to druhé mělo ještě 40-kilometrovou rychlost. Takže je potřeba opravdu, pokud chci, univerzální pneumatiky lze, ale musím si dát pozor na výběr.
0: Já bych se určitě toho nebál v momentě, mám-li doma náhradní vůz, v uvozovkách řečeno, takový ten třetí vůz do rodiny, tak tam si ty univerzální pneumatiky dát můžu, protože přesně. Napadne půl metru sněhu, tak mi logika říká, prostě v tuhle chvíli nevyjedu.
1: Tam je pak ještě rozdíl mezi čtyřkolkou a dvoukolkou, pochopitelně, protože čtyřkolka, jak dneska každý musí mít čtyřkolku i ve městě, že jo? To je takový jako...
0: Ano.
1: Já jsem starší, tak já se tomu trošku směju, že dřív to tak nebylo, ale dobře. 4x4 nás dostane do toho kopce, nás to vytáhne i na poměrně relativně špatných gumách, ale jiné už je to s brzděním. Tam už ta čtyřkolka sice trochu pomáhá, není to tak, že by to tam nebylo vzadu, ale pořád ty fyzikální zákony platí a není to úplně z kopce, to je prostě jiné než do kopce.
0: Jednoduše řečeno, univerzální pneumatiky nebudeme zavrhovat, ale chce to trošku zdravého rozumu
1: přesně,
0: do toho.
1: Přesně tak.
0: Teď se nám přeci jenom blíží takovéto období, měli jsme krásné dlouhé babí léto, sluníčko svítilo, ono už ale ráno začíná pomalinku padat to listí, silnice nám vlhnou, i ty teploty začínají dolů, konečně někde ve čtvrtek se má zlomit počasí, možná dorazí první mrazíky, no jo, ale počasí, ráno nám mrzne, odpoledne 15 stupňů nad nulou, přezout nebo nepřezout?
1: Určitě přezout, protože pořád je lepší být bezpečný na tom, řekněme, klusčím povrchu, než na tom rozehřátém teplém suchem. Tam určitě přezout, v každém případě.
0: Takže nebát se toho klidně už těch nás... Vy, kdybyste si teď měl zvolit termín, jdete už na přezutí, nebo ještě to chvíli necháte?
1: Určitě. Není vůbec žádný problém. Oni ty pneumatiky zimní se zase tak strašně rychle neopotřebovávají, jak se traduje. A pak se právě stává, že máte třeba čtyřleté, pětileté pneumatiky zimní a oni mají ještě

0: vzorek, ale už jsou starý.
1: Mm-hmm. Jiří Černý hostem ve studiu Českého rozhlasu Liberec. Za malou chvíli se podíváme na stáří pneumatik a také na vzorek pneumatik. Tak tedy zůstaňte s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Liberci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 11. hodina 25. minuta, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec dnes s hostem autoservisu a elektroservisu, majitelem Jiřím Černým. Tak to byla hodně šroubovaná věta, já vás ještě jednou tady vítám, tedy po druhé, po třetí v našem vysílání.
1: Ano.
0: Tak pojďme se podívat na zimní pneumatiky, ty nás přeci jenom tak nějak v té dohledné době čekají, možná někteří ti aktivnější už je oprašují, tak já je oprašuju v té své garáži. Ta pneumatika vypadá dobře, ale začínají se mi na ní takhle jako trošku objevovat trhlinky a prasklinky, co s tím?
1: A víte, jak je stará?
0: Já bych řekl, že mi tam leží takový 6 let.
1: No, tak takhle obecně se traduje to, že zimní pneumatiky by se měly měnit po nějakých 4 letech. 5 let vám vydrží, pokud ten vzorek je takovej, jaký by měl mít. On má samozřejmě nějakou minimální hloubku, která je stanovená zákonem, ale tam už bych to jako netlačil. Jo, je dobré si nechat nějakou rezervu, no, některé pneumatiky dokonce dneska mají v designu, jak se ujíždí, tak mají takový značky, jo, a když to ujedete, tak vidíte, kde jste. Takže stáří pneumatiky samozřejmě hraje velkou roli u zimních především a skutečně bych nepoužíval třeba starší pneumatiky než těch 6 let, protože začnou právě praskat. A tam hodně záleží taky na tom, při jakém tlaku jezdíte, jak je ošetřujete ty pneumatiky, jak je skladujete a tak dále.
0: Ošetřujete pneumatiky, já bych je měl nějakým způsobem ošetřovat.
1: Ano, ano.
0: A to znamená, že když jako jdu domů, třeba do bytu, tak si přezuju boty, opucuju se, no, tak vjedu do garáže a opucuju pneumatiky.
1: Tak to by samozřejmě bylo ideální, ale to je nesmysl, že jo, co si budeme povídat. Nicméně já jsem to měl na mysli v té době přezouvání. Jo, v momentě, kdy ty pneumatiky ukládám, třeba letní, ukládám někam do garáže nebo někam na zimu, nebo zimní naopak, tak je potřeba je umýt, stejně jako ty boty. A ideální je naimpregnovat třeba nějakým přípravkem na pneumatiky, na plasty, na pneumatiky.
0: A tak mě napadá,
1: když... Velmi dobře to funguje.
0: A tak mě napadá, když už skladuju ty pneumatiky, na ležato, na stojato, anebo na trn?
1: Jaký máte na... Jaký myslíte trn?
0: Tím myslím, že pověsit je jakoby na zeď tak, aby neměli styčnou plochu.
1: Jo, takhle, jo, chápu. No, samozřejmě, když je postavíte někde na zem, řekněme na stojáka, tak jak jsou namontovány na vozidle, tak za to období, kdy je nepoužíváte, se tam mohou vytvořit, my tomu říkáme takový, máme na to takový, takový slovo, že se tam vytvoří super šišky. Prostě plošky a pak mohou ty pneumatiky, když je nasadíte
0: trošku
1: na auto,
0: bouchaj.
1: Trošku chvilku prostě bouchají. Takže ideálně je spíše je dát buď na rám, který se skládá z nějakých, dejme tomu, 2 trubek, jo, tam je posadíte takhle taky na výšku. Na bok to není úplně dobré pokládat, protože takhle zase záleží na tom, jestli ukládáte samotné pneumatiky, a nebo celé obuté nafouknuté na disku. V tom je taky rozdíl. Pokud jsou nafouknuté, tak klidně je položte na sebe. To nemá, to jako není problém, jo.
0: A ty prázdný by se
1: ale ty prázdný,
0: zbortit.
1: Ty se nám bortí a je to potom špatný.
0: Čeká nás jedno velké téma, to jsou zimní pneumatiky, když už teda se dostaneme do toho stádia, že jsme si uznali, že ty naše pneumatiky jsou opravdu takzvaně na chrust a říkáte si, tak tohle už ne,
1: no.
0: Tak je budeme kupovat, ale rozdíl v kvalitě a v cenách je přeci obrovský, tak tomu bych se věnoval v našem posledním vstupu za malou chvíli po písnice. Tak se
1: dobře.
0: Na to těším.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je vysílání Českého rozhlasu Liberec. Stále si povídáme s majitelem firmy Autoservis, Elektroservis Jiřím Černým, pneumatiky, téma, které jsme nakousli před malou chvíli. To je cena, kvalita, nemohu se zbavit dojmu, že častokrát to nejdražší nemusí být nejlepší.
1: Přesně tak to je. Ten trh s pneumatikami je velice rozsáhlý a i vlastnosti pneumatik jsou samozřejmě různé. Myslím teďko pneumatik vlastnosti takové, že třeba mám pneumatiku a porovnávám stejnou vlastnost, například hlučnost. Mm-hmm. Jo, pak můžu porovnávat třeba chování na mokru a tak dále. A těchto těch parametrů každá pneumatika má více a vy když potom vybíráte vhodnou pneumatiku pro vás, tak to je teda veliký peklo.
0: Já bych tomu asi řekl jediný, pojďme se vždycky poradit.
1: Určitě, s někým. Určitě poradit s někým, kdo tomu rozumí.
0: Kdo tomu přesně tak alespoň trochu rozumí.
1: A jemu musíte právě i vy jako zákazník říct, co od té gumy odčekáváte. Jo, nízkou spotřebu, nebo malý valivý odpor, nebo hlučnost a tak dále, grip.
0: U mě to je úplně jednoznačná záležitost, vzhledem k tomu, že bydlím pod suchými skalami a je to tam jak na sjezdovce ta přístupová cesta, no. Tak u mě ten hlavní parametr je dostat se domů nebo z domu.
1: Ano. No, tak to je jasné, no.
0: Máme zimu, máme obuty pneumatiky, šťastně jezdíme, naštěstí nebylo moc náledí. Jak se v zimě staráme o pneumatiky, případně jak si hlídáme správný tak v pneumatikách? Přeci jenom v momentě, kdy ta pneumatika je zahřátá anebo studená, tak tam vždycky doměříme něco jiného. Tak kdy měří ten správný tlak? No.
1: Tak tlak pneumatiky, ten správný, který má být pro provoz, tak má být pro ten provoz. Takže tím jsme si vlastně i trošičku odpověděli, kdy to měřit. To znamená, může se stát třeba v zimě, že bude 15 pod nulou a vy ráno přijdete k vozidlu a bude vám hlásit, že máte měkké gumy. Mm-hmm. To se lehce může stát. Že rozdíl v tlaku s teplotou poměrně významně klesá nebo naopak se zvedá. Jo. Takže tam je to nutné vždycky měřit v tu dobu, kdy s tím jedu. Dneska auta mají většinou hlídače, takže vám to řeknou na displeji. U starších vozidel je potřeba prostě vzít manometr a ručně. A nebo prvotní je skutečně, když už to máte takzvaně nakoukané, to vaše auto, tak to stačí alespoň obejít a jak jste vy říkal na začátku, to okopat. To si myslím, že pro tu úplně prvotní informaci o tom, v jakém stavu to je, to stačí. A když už se vám něco nezdá, tak vzít ten manometr a radši to změřit.
0: Ještě jeden takový krátký dotaz na samotný závěr. Pokud vy byste si jel přezout pneumatiku, přesto jste odborní, tak teď z vás udělám laika. Co všechno byste si kromě nových gum nebo těch zánovních gum ještě nechal zkontrolovat?
1: No tak pochopitelně, když už budou kola dole a auto na heveru, tak bych určitě nechal zkontrolovat brzdy. Mm-hmm. To je to, co se nabízí a je to přímo pod těmi koly a je to velice důležitá záležitost pro jakýkoliv období. Uvědomme si, že dneska máme spoustu různých asistentů ve vozidle, ale všechno musí přenést ty pneumatiky a brzdy na silnici.
0: K tomu jenom taková krátká douška. Byl jsem nedávno na dovolené v Řecku a jezdil jsem tam. Překvapilo mě, co na těch silnicích všechno dokáže jezdit za vozidla.
1: No
0: ale na druhou stranu oni hlídají takové ty kritické chyby. Takže kdyby vám to auto nebrzdilo, ono je jedno, že nemá blinker, nebo
1: ano.
0: Odpadávají tam kusy laku z toho auta, ale musí to brzdit, že jo?
1: Ano.
0: Jinak by to tam neprošlo. A teď jsem se taky jako udivil, i tam mají technickou kontrolu. No, takže pneumatiky máme přezuty, zkrátka, velice v krátkosti jsme si zkontrolovali podvozek vozidla. No a když budeme mít štěstí, tak se tady vlastně uslyšíme zase za půl roku, až budeme přezouvat ze zimních pneumatik na ty letní. Tak já jenom můžu říct, že hostem u nás ve studiu byl pan Jiří Černý, majitel firmy Autoservis, Elektroservis. Já vám za to moc krát děkuju. A budu se těšit brzy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Moc děkuju a přeju krásný den všem posluchačům.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička, která v roce 1986 znamenala obrovský odrazový můstek na sólovou kariéru. Chris Norman a Midnight Lady ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Internet je plný výmyslů a lží, šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě. Důvody jsou různé, chtějí pobavit nebo šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte, zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
1: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
2: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
1: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
2: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
1: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
2: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
1: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
3: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
1: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
2: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
1: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
2: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
1: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Zítra to už si v naší rubrice prozradíme a popovídáme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.

0: Jana František Nedvědovina se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dovedli až k 11. hodině a 54. minutě. Za malou chvíli tady bude pravé poledne. No a po pravém poledni to se těšte na písničky na přání s Filipem Majzlem. Já se na vás budu těšit zase v pátek o 9. hodině ráno. No a dřív, než se to tak stane, tak ještě zamíříme na Kanárské ostrovy. Tam se kdysi na dovolenou vydal herec a bavič Jiří Wimmer a měl sebou tehdy i čepici, která měla pro něj osobně velkou hodnotu. Dostal ji totiž od jednoho Angličana.
1: Tak jsem si ji zamiloval a vzal jsem ji tam a samozřejmě jako vždycky někde něco zapomenu. V autobuse, který nás vez z letiště do těch apartmánů, já jsem ji nechal v tom autobuse. Já když takovýhle věci, které mám věnovaný a jsou trošku jako památeční, tak jsem ho řekoval a tý naší průvodkyni, Španělce, která umí česky, hrozně roztomile jako žvatlala v tom autobuse, jak ještě, víte, já vám musím říci, že ještě s tým mým sklonovaný to není slavný. A já jsem se na ní obrátil, protože byla naše taková, jak si, když se něco, tak za ní. A já jsem říkal, prosím vás, slečno Fernandez, mně se o nic nejde. A teď jsem jí namaloval, protože jsem tam měl, beru vždycky něco, si namaluju, tak jsem tam měl takový ty verzatelky různobarevný a krásně jsem tu čepici takhle vyved. Až je zabolá tomu řidiči, ale že to bude asi marný, protože oni celý týden už ten autobus zase vozí různý jiný lidi. Tak jsem už se z té čepice vzdával tohle. A on se neozval, asi bude pryč, víte. A my při odjezdu tím autobusem zase na zpáteční cestu na letiště, já jen tak tam si dávali ty... Já jsem to takhle prošel a ona tam byla, člověče. Na mě čekala, měla takovou radost. Já vždycky mám větší radost, než bych našel něco cizího. A samozřejmě to skonfiskoval. Tak já mám větší radost z věcí, které někdy zapomínám, zase je najdu. Ještě větší, než bych to koupil v obchodě. A já jsem jí říkal, Ježíš Maria, víte, že tady, slyšel jsem nás, podívejte. A ona, vidíte u nás, že se nekrádá. U nás, že se nekrádá. A to by nebyl Čech, aby v tom autobuse někdo lakonicky nepoznamenal. Nebo neuklízí.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Frýdlantská vodárenská společnost má povolení na stavbu přivaděče vody do Dětřichova. Jablonce nad Nisou budou kameny zmizelých. Ode dneška platí zákaz předvolebních průzkumů a je slunečno s teplotami až 21 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hana Hopfoglová. Frýdlantská vodárenská společnost získala stavební povolení na nový přivaděč pitné vody z Frýdlantu do Dětřichova. U přivaděče z Frýdlantu do Bulovky na povolení teprve čeká. Obě akce jsou součástí opatření na zajištění pitné vody do lokalit ohrožených ztrátou podzemní vody kvůli těžbě v polském dole Turów. Původně se očekávalo, že stavba přivaděčů začne před 2 lety. Práce ale nabraly zpoždění, jak vysvětluje ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olišar.
2: Protože třeba ty studie uvažovaly s o něco kratšími trasami, ale ty vedly přes hodně soukromých pozemků, takže my jsme nakonec trasy museli změnit, bohužel i lehce prodloužit, ale povětšinou vedeme v komunikacích, pozemcích, obcí a měst. A druhým problémem byla soutěž na projektanta, kdy jsme generálního projektanta soutěžili skoro 2 roky.
0: Rigrova stezka v Semilech by měla být po opravách opět otevřená do konce tohoto týdne, informovala o tom radnice na sociální síti. Město na vyhledávané turistické trase rekonstruuje vysutou kamennou galerii. Opravený bude i několik set metrů dlouhý dřevěný ochos nad řekou. Pracovníci stezku rekonstruují od začátku září. Práce mají asi týden zpoždění a definitivní termín otevření stezky bude záviset na počasí. V Jablonci nad Nisou budou první 4 kameny zmizelých, takzvané Stolpersteine. Připomínat budou oběti holokaustu a nacistického režimu. Kameny budou v Podhorské ulici před domy číslo 5 a 12. Odhalí je ve středu 14. října. Do budoucna by měly v centru Jablonce nad Nisou přibýt další, jak říká mluvčí magistrátu Jana Fričová.
3: Židovská obec Liberec shromáždila údaje o dalších jablonských obyvatelích, jejichž osudy se postupně ověřují. Stolpersteiny tak mohou v budoucnu vytvořit připomínku jednotlivých lidí, kterým nacistická perzekuce vzala domov, svobodu nebo život.
0: Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátek ve 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidé nerozhodovali na základě průzkumů a měli klid na výběr. Má také voliče ochránit před nesprávně zpracovanými nebo zkreslujícími průzkumy. Omezení platí až do ukončení hlasování, tedy do sobotních 14 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes u nás je a bude jasno nebo skoro jasno. Teploty stoupají mezi 18 a 21 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná. A tento stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, jenom s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 1/9 u Nového Boru. U odbočky na Chotovice se srazila 2 osobní auta. Policisté jsou u nehody a s velkou opatrností místem projedete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A Český rozhlas Liberec s váma přeje také příjemný poslech. Ono to vypadá, že to úterní dopoledne bylo poněkud náročnější, protože cestou do studia jsem dostal instrukce, abych zahrál něco uklidňujícího. No nevím, co by to mohlo být, napadá mě snad jedině Dolzin, ale to je zase od Divokého byla, tak nevím, jestli to není kontraproduktivní. No naštěstí volba písniček je na vás, protože právě teď začínají písničky na přání. Moc se na vás těší Filip Majsl.

Tak skupina Olympic se nám postarala o úvod dnešních písniček na přání. Je 7 minut po 12. A snad abych ještě doplnil všechny údaje, které potřebujete k tomu, abyste se zapojili do písniček na přání. Tak tady telefonní číslo je 22 155 37 22. E-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a pokud jste si to teď nestihli poznamenat, stačí se podívat na naše webové stránky liberec.rozhlas.cz a tam najdete vše potřebné. Hezký poslech.

Jim Helms, Jimmy Chambers a Charles Pierre, to je trojice, která si říká London Beat, jinak je to britsko-americká skupina, která si asi to nejlepší užila na začátku 90. let a tahle písnička je toho důkazem. Jejich největší hit, který dosáhl dokonce na první místo americké hitparády Billboard Hot 100, I've Been Thinking About You. Teď máme 11 minut po 12. hodině, tato písnička nám otevřela vrátka k písničkám na přání a začneme hezky česky. Prosím vás o zahrání písničky Stalo se, co má se stát od Marcela Zmoška a Petry Zmoškové pro moji kamarádku Renatu Halovou, která slaví v těchto dnech narozeniny. Milá Renatko, k tvým narozeninám ti přeju všechno nejlepší, především hodně štěstí, zdraví, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Tvoje kamarádka Helena z Prahy s rodinou.

Notoricky známá písnička You Will Always On My Mind, tentokrát v českém znění od rodinného klanu z Moškových, Stalo se, co má se stát. No a my jdeme splnit další přání, tentokrát je to přání kombinované, protože nám zavolal pan Zdeněk a že by chtěl sám pro sebe, pro radost a pro dobrou náladu zahrát písničku od Abby I Have a Dream.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Nezaměnitelný chraplavý hlas Dalibora Jandy a vždycky jsem to já, 5 minut před půl jednou. Pokračujeme dál a následující písnička na přání je tak trochu zlověstná, no posuďte sami, co nám přišlo e-mailem. Zdravím, prosil bych o zahrání písničky Svatební průvod od paní Urbánkové. Děkuji předem, Martin. To úplně z toho člověku naskakuje husí kůže, že?

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvědek na plán.
1: Až se v bílém půjdu
3: na... Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu.
4: Naďa Urbánková a svatební průvod, tak pro některé je to písnička na Halloween jak dělaná. Vy jste možná před touto písní zaslechli pár tónů z jiné písničky, konkrétně od Valdemara Matušky Růže z Texasu. No, přiznávám bez mučení, trochu jsem si tady v tom udělal zmatek, ale nakonec jsem to vše srovnal. O Valdemara Matušku si totiž zažádal pan Luděk z Rochlice a tu písničku posílá Božence, Šárce a Vlastíkovi.

Kolik let už nám cvrlikají do uší tito slavíci z Madridu a s nimi samozřejmě i Valdemar Matuška. A to byly samozřejmě růže z Texasu. Já tomu tedy dnes dávám, no ale to bude zřejmě tím opravdu náročným úterním dopolednem. Odpoledne to snad bude lepší, v písničkách na přání se nám to srovná. Teď nám napsala paní Hana, která uvádí, že dnes je tomu 6 let, co nás opustila ve věku 85 let španělská operní pěvkyně, sopranistka Montserrat Caballé. Kromě svých velkých operních rolí naspívala na žádost Mezinárodního olympijského výboru společně s Freddiem Mercurym píseň Barcelona k zahájení olympijských her 92 v Barceloně a my bychom si ji teď mohli poslechnout. Ano, mohli.

Album Barcelona, které vyšlo v roce 1988, tedy 4 roky před olympijskými hrami v Barceloně, a které společně stvořili Freddie Mercury a Montserrat Caballé. Při těch zmatcích, které tady dnes vytvářím, jsem se několikrát musel přesvědčit, že to není ani La Panela Ponarise, ani The Fallen Price, ani Ensueno, ani Golden Boy, prostě nic jiného z tohoto alba, zkrátka titulní melodie Barcelona. Máme 9 minut po 12:30, budeme pokračovat dál. Teď nám zavolala paní Hana, vášnivá zahrádkářka, a poprosila o svou oblíbenou až srdcovou písničku Zelené pláně od Spiritual Quintet.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Anglická skupina Sklade a jejich taková, řekl bych, vzpomínka na květnové, respektive jarní koncerty v Brně a v Hradci Králové. My oh my, asi nejslavnější písnička, kterou si půjčila i Hana Zagorová. Máme 2:45 a pokračujeme dál a tentokrát tady máme zmínku o narozeninách od paní Sylvie, která upozorňuje, že dnes má 40. česká zpěvačka Tereza Kerndlová, která své narozeniny oslaví 10.10. v pražském fóru Karlín na svém koncertě. Dostali jsme na výběr ze dvou písniček, já jsem tady už vybral od Richarda Millera a Terezy Kerndlové Klid, mír a pokora. A tahle písnička je určená všem dnešním narozeninovým oslavencům a také svátečním.

0: Klid, míra, pokora tady na vlnách Českého rozhlasu Liberec zavládli díky Richardovi Millerovi a Tereze Kerndlové 8 minut před 13. hodinou. Napsala nám tady ještě paní Jana, abychom jí jenom tak pro radost zahráli písničku Denim Blue od Hany Hegerové. To samozřejmě splníme rádi, protože to je méně frekventovaná písnička. A s touhle písničkou se s vámi také rozloučíme, protože za chvíli vás čekají zprávy, které připravuje Hana Hauptfoglová. A po zprávách Alex Minářová se svým hostem u mikrofonu tentokrát stane herec Martin Stránský. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. se těším na slyšenou.
1: Tak ještě tenhle flag.

počtu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Do dneška by měli všem voličům přijít do schránek volební lístky. Kvůli cvičení je pro veřejnost uzavřená část areálu krajské nemocnice Liberec. Dvě pošty v Libereckém kraji nově fungují v režimu Pošta Partner. Jasno nebo skoro jasno a až 21 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Voličům by do dneška měli do poštovních schránek přijít hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby, třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nepřijdou, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu dostanou i vo volební místnosti, jak vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
0: Volby budou tento pátek a sobotu. V krajské nemocnici Liberec je dnes do 14 hodin taktické cvičení. Pro veřejnost je kvůli tomu uzavřený prostor podél budovy psychiatrie až k hlavnímu vchodu pavilonu B. Budova je přístupná jenom spodním vchodem naproti nemocniční lékárně. Jak uvedl mluvčí nemocnice Václav Řičář, cvičení je zaměřené na dekontaminaci osob na urgentním příjmu, aktivaci traumaplánu a vyhlášení lockdownu. Kromě zdravotníků z oddělení urgentní medicíny se cvičení účastní i policie a hasičský záchranný sbor. Ve dvou obcích v Libereckém kraji můžou lidé nově využívat pobočky Pošta Partner. V Mníšku ji soukromý provozovatel otevřel ve staré budově pošty. V Dubé dlouho zavřenou pobočku spravuje tamní podnikatelka Štěpánka Cajsová. První dny provozu hodnotí pozitivně.
3: Provoz, já bych řekla, že se vrátil docela do normálu, lidi chodí, jsou z toho ještě trošičku jako vykulený, bylo to pro ně nezvyk takhle dlouho zavřená tahle pošta.
0: Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka je v České republice aktuálně takových poboček téměř 1200, z toho 59 v Libereckém kraji. Další se příští rok otevře v zákupech. Některé lanové dráhy v Krkonoších omezily se začátkem podzimní sezóny jízdy na víkendy nebo úplně přerušily provoz. Lanovky v hlavních horských střediscích jsou nadále v denním provozu, například z Pece pod Sněžkou. Na Sněžku se za příznivých podmínek zatím jezdí každý den. Mimo provoz je například lanovka ze Špindlerova mlýna na Pláně, nejezdí ani lanovka z Herlíkovice na Žalí. Víkendový provoz mají lanovky z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch a z Velké Úpy na Portášky. Kabinová lanovka na Černou horu pojede do 11. října, pak bude mít do 23. října odstávku.
1: Počasí.
0: Dnešní odpoledne zůstane slunečné, je jasno nebo skoro jasno a na teploměrech nejčastěji 18 až 21 stupňů. Vítr fouká slabý, proměnlivý a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici třetí třídy u Sloupu v Čechách, konkrétně na spojnici mezi Sloupem v Čechách a Lindavou srazilo osobní auto Laň. Laň je stále na vozovce, projížděte tam velmi opatrně. Český rozhlas Liberec přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
5: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo...
1: No, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Valorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale no, nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. Odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promluvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ne? Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný, fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. Ono to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal,
1: nečekal
0: skutečně.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli. Nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval. Teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou. Ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný. Pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal za Pandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, jak byl na 8 ráno v Plzně, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být. Takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně Sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, tak, pardon, jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No a on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to měl

0: nějaký esprit. A Dolu samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já, když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že film se odehrává jakoby na samotě, kdežto divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, nashledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
1: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
0: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
1: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to nepletlo. No ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... Tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekáme jako basa cvičky a nehrajeme to pětkrát do měsíce, ale hrajeme to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fanděj, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehkej odstup, no.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo Jekátela v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20?
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus. Možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled. To by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra, a to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl, a teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmu. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to, a je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí, že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhle tom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa, vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: No, a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem, a já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když si vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne. Já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálej host, tam jsem byl, nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle, tenhle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím. Víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce jedné. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezma.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje a mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než že si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmidmajerem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná i
1: určitě
0: pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál. No vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause, jste zase to byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Za co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je neláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Tíra, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vědět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, rok a půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufu, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka jsem hodně přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme, oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí, jsou stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: ne.
0: Nikdy se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka, takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Stát nebude od příštího roku nakupovat vakcíny na COVID-19. V Liberci skončilo vypouštění Veseckého rybníku. Lidé si připomenou památný den sokolstva a i zítra bude převážně slunečno s teplotami do 20 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na COVID-19, řekl to ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Česká republika podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. V minulé sezóně se jich využila necelá třetina. Povodí Labe dokončilo vypouštění Veseckého rybníku. Bez vody bude nádrž kvůli rekonstrukci necelé 2 roky. Povodí ji taky nechá odbahnit. Státní podnik začal rybník zvaný Tajch vypouštět minulý týden. Doplňuje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
4: Na dně rybníka čekala potopená pramice, sud a nečekaně také větší množství registračních značek vozidel. Protože Vesecký rybník historickým vodním dílem, jeho obnažené břehy přitáhly zájem archeologů Severočeského muzea, kterým jsme tímto rádi poskytli součinnost.
3: Sokolové připravují na tento týden připomínku památného dne sokolstva. Připadá na čtvrtek 8. října. V Chrastavě můžou lidé už dnes vyrazit na večer sokolských světel. Podle informací radnice začne v 17:30 na náměstí 1. máje a jeho součástí bude i lampionový průvod. Vzpomínkové setkání připravují na tento čtvrtek i sokolové v Liberci. Konat se bude od 17:00 na liberecké náplavce.
5: Památný den sokolstva připomíná tragické události z 8. října 1941, kdy nacisté zahájili rozsáhlé zatýkání sokolských pracovníků a členů organizace. Mnozí z nich byli následně popraveni nebo zahynuli v koncentračních táborech. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Silničáři dokončili opravu dálnice D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem. Rekonstrukce 4,5 kilometru dlouhého úseku začala v polovině srpna a stála přes 118 milionů korun. Jak uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, v úseku je nový asfaltový povrch a jsou vyměněné mostní závěry. Přejezd mezi mostem a silnicí je tak plynulý.
0: Počasí.
3: Noční obloha bude jasná nebo skoro jasná, postupně bude od jeho západu přibývat zvětšená oblačnost a teploty poklesnou k 10 až 7 stupni. Při malé oblačnosti se budou držet kolem 5 stupňů. Ve Frýdlantském výběžku bude místy až 12 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se přidají mlhy. Odpoledne bude oblačnost od jeho západu ubývat a k večeru už začne zase převažovat slunečno. Teploty zítra 17 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor, dejte na silnici číslo 14 v Liberci ve směru na Jablonec nad Nisou. Stojí u sjezdu na Rochlice a Vratislavice nad Nisou porouchané osobní auto. Určitě tam zpomalte. Opatrně jeďte také v Liberci Pavlovicích v ulici Generála Svobody. V zatáčce u prodejny automobilů se srazila dvě osobní auta. Tahle nehoda je se zraněním. A s kolonou počítejte na silnici 1/35 ve směru z Turnova na Liberec. Pod Pacařickým kopcem vyprošťují po nehodě kamion a průjezdní je tam jen levý jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jak jsem tak poslouchal kolegyni Hanu Hauptfoglovou v Zelené vlně, tak na silnicích tomu dnes opravdu dáváte na frak, ale naštěstí Český rozhlas Liberec vám nabídne tu správnou odpolední pohodu, a to i teď po 14. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Filip Majsl a za chvíli vás pozdraví také kolegyně Kateřina Kubíčková. Město zatím nestačilo připravit opravu havarijní střechy arény, respektive Svijanské arény v Liberci, takže sportovci i nadále budou muset přes zimu chodit do té provizorní haly nafukovací, a Kateřina Kubíčková k tomu za pár minut dodá podrobnosti. Česká republika se letos poprvé zapojila do světové kampaně TreeTech a o tom bude mluvit krátce po čtvrt kolega Patrik Fischer. Pak se také trochu probereme historii zemědělství v rubrice Co v učebnicích nebylo, a pro obveselení tady bude dětská anketa. Já vám přeju hezký poslech.

0: Stále ladíte Český rozhlas Liberec, příjemné a pohodové odpoledne, máme 11 minut po 14. hodině. Ono se tak všeobecně říká, že v lidském životě i 15 cm hraje velkou roli, ale i 2 cm jsou důležité a liberecké sportovce bude i letos dělit od využívání Svijanské arény 2-centimetrová výška. V případě, že na střechu zimního stadionu spadne víc než 2 cm sněhu, bude ho muset provozovatel dočasně uzavřít. Důvodem tohoto omezení je špatný stav střechy stadionu. Magistrát už tady chystá její opravu. Kdyby měla začít, zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Oprava měla být původně hotová ještě letos, magistrát ale projekt nestihl včas připravit. Podle jednatele městské společnosti Sportovní areál Liberec Zbyňka Karbana je potřeba ještě mírně upravit projektovou dokumentaci.
2: To splnění je způsobováno tím, že vlastně nechceme jenom prostě vyměnit ten střešní plášť, ale chceme udělat i sanaci ocelových konstrukcí, což znamená změnu projektu dokumentace.
1: Zakázku by město chtělo vypsat ještě v říjnu. Podle Karbana bude zhruba za 100 milionů korun. Její součástí bude nejen výměna střešního pláště, ale i sanace ocelových konstrukcí. Práce by měly začít příští rok na jaře.
0: A co přesně je potřeba na hale opravit?
1: V kritickém stavu je zejména střecha stadionu. Ta je 40 let stará a poslední dílčí oprava je z roku 2022. V loni město nechalo vypracovat posudek, který ukázal výrazné zhoršení stavu střešního pláště. Po každém vydatném sněžení proto bylo potřeba v minulé zimě halu uzavřít. Statik určil limit 2 cm sněhu. V loni v zimě tak byla aréna uzavřená 5x, v součtu zhruba 6 týdnů.
0: A stejný režim bude tedy platit i letos?
1: Ano, i v letošním roce by měly být limitní 2 cm. Vyplývá to z předběžných údajů posudku, který je před dokončením. V době, kdy bude muset provozovatel stadion uzavřít, budou sportovci využívat provizorní nafukovací halu. Kryté mobilní kluziště za 26 milionů korun je ve sportparku od letošního února. Ještě doplním, že ledové plochy ve Svijanské aréně slouží pro tréninky i zápasy hokejové mládeže a amatérských hokejových týmů. Využívají je i krasobruslaři a školy a hala slouží taky pro veřejné bruslení.
0: Říká naše redaktorka Kateřina Kubíčková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezký den. Naslyšenou.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: dát.
1: Máme 8 minut před půl třetí a společně s Českým rozhlasem Liberec ladíte také úterní odpolední pohodu. Stromy ve městech mají pozitivní přínos. V posledních letech se víc mluví například o tom, jak ve vedrech ochlazují rozpálené ulice, ale pomáhají i jinak. Jejich přínos vyčísluje také kampaň TreeTech. Co kampaň zjišťuje a jak vypadá? Na to se ptal náš reportér Patrik Fischer.
2: Česká republika se letos poprvé zapojila do světové kampaně TreeTech. O čem kampaně popisuje Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie.
3: Hlavní myšlenkou je ukázat, co konkrétní stromy konkrétně přináší městu a lidem. U každého stromu měříme jeho dendrometrické parametry, takže průměr kmene, výška stromu, průměr koruny, hodnotíme jeho fyziologický stav a tyto údaje potom pomocí metodiky iTree Echo propojujeme s místními údaji o meteorologii, o kvalitě ovzduší a výsledkem je výpočet konkrétních ekosystémových služeb. Například, kolik strom zadrží dešťové vody, kolik uloží oxidu uhličitého, kolik odstraní prachových částic, škodlivin ze vzduchu a případně kolik vyprodukuje kyslíku. A výsledkem je informační štítek přímo instalovaný na konkrétní strom. Má ukázat kolem jdoucím, kolik vlastně tenhle konkrétní strom přináší těch pozitivních funkcí, v jakém rozsahu.
2: Stromy ve městech obecně mají složité podmínky kvůli nedostatku kořenového prostoru, dopravě, suchu a podobně. Má ale Liberecký kraj nějaká specifika?
3: Jizerské hory patřily k území, které bylo velmi silně zasažené emisemi a kyselými dešti, patřily k nejvíc postiženým oblastem. Tyto podmínky oslabily celé generace stromů a samozřejmě mají vliv i na stromy ve městech. U těch ale řešíme spíš jiné problémy. Stromy tady mají velmi těžké podmínky právě na těch místech, kde je nejvíc potřebujeme. V rozpálených ulicích dokážou vytvořit příjemnější podmínky, příjemnější mikroklima, ale současně potřebují odpovídající prokořenitelný prostor.
2: Z Libereckého kraje zatím data nemáte, z jiných krajů ale máte změřeno, jak prospěšný může strom být. Můžete nastínit nějaký příklad?
3: Jedná se o lípu srčitou z Nového Města nad Metují, která podle výpočtu za rok zachytí asi 1400 litrů dešťové vody, odstraní ze vzduchu asi 8 kg škodlivých částic a 65 kg oxidu uhličitého. Vyprodukuje tolik kyslíku, kolik odpovídá asi 128 dnům dýchání jednoho člověka. Svoje okolí dokáže ochladit přibližně o 2 stupně a zároveň podle výpočtu tlumí hluk asi o 14 decibelů. TreeTech ale není pouze kalkulačka ekosystémových služeb. Při kontrole stromů jsme zároveň prohlíželi jejich stav, jejich mechanický stav a u některých jsme zjistili problémy, které vyžadovaly pozornost.
2: Vysvětluje Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie, která v Česku zaštiťuje kampaň TreeTech.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová, za všechno může čas, a když už mluví o čase, máme 14 hodin a 39 minut a to je celkem tradiční čas pro rubriku Co v učebnicích nebylo. Dnes se budeme věnovat zemědělství, tady ve mně zanechal pouze drobné stopy, třeba brigáda při sběru brambor a hodiny pěstitelských prací na základní škole. Víc nám o historii zemědělství poví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Tak s touhle písničkou od Del Shannona Runaway jsme se vrátili o 61 let zpátky na vlnách Českého rozhlasu Liberec. My se teď vrátíme v té historii, ale ještě dál, o 150 let zpět. V březnu se uskutečnil vůbec první telefonický hovor, ten uskutečnil Alexander Graham Bell se svým asistentem Thomasem Watsonem a první věta po telefonu prý zněla: pane Watsone, okamžitě sem přijďte, potřebuji vás. Traduje se, že to bylo proto, že Alexander Graham Bell si polil kalhoty kyselinou z baterie, ale to se samozřejmě nedá potvrdit. No a 8 měsíců později proběhl první vzájemný oboustranný telefonický hovor, a to v americkém Bostonu mezi těma to dvěma muži. Co telefonní hovor vlastně je, se redaktorka Tereza Beránková ptala předškoláků.
1: Třeba můžeš telefonovat s babiškou, nebo s dědou, nebo s rejdovi, nebo tétov.
2: A komu ty nejradši voláš?
1: A malce.
2: Co je telefonní hovor?
1: S nikým můžeš telefonovat.
2: A jak s ním telefonuješ?
1: Telefonem. Třeba tabletem nebo mobilem. Třeba můžeš volat i tabletem. Můžeme telefonovat i přes videohory. Přes hodinky.
2: A s kým nejradši telefonujete?
1: Já s tetou. Já s Maxíkem. S tetou a s Pepou a s Maxíkem. Já nemám mobil. Já také nemám mobil.
2: A přes co telefonuješ?
1: Přes hodinky.
2: A s kým ty nejradši telefonuješ?
1: S babičkou.
2: A jak si myslíte, že telefon funguje?
1: Že to musíš dát na nabíječku a pak se to... nevybije. Když to dáš na nabíječku, tak se to nabije a pak telefonuješ.
2: A jak teda telefonuješ?
1: Přes dráty.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. V České Lípě znovu najel vlak do nastraženého kamení. V Turnově za hodinu otevřou novou městskou knihovnu. A zítra čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost přes den vyjasňování a teploty do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce změnit školský zákon. Podle toho současného se školy a mateřské školy s méně než 180 dětmi mají v příštích letech slučovat do větších celků. Ministr kritizuje mimo jiné právě hranici 180 dětí. Asociace ředitelů základních škol varuje, že jednotlivé instituce budou potřebovat na přípravu sloučení minimálně 2 roky. Finální podobu zákona proto chtějí ředitelé i obce znát co nejdříve. Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. V pondělí v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo se nezranil. Po pachateli policie podle mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
4: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejném místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: V Turnově se už za hodinu otevře nová městská knihovna ve Skálově ulici. Čtenářům bude 4-patrová budova sloužit od zítřka. Stavba knihovny trvala 2,5 roku. Otevřená měla být už na začátku září, v srpnu ji ale vyplavily přívalové deště.
5: Přívalové deště poničily stěny, skoro 2000 knih, nábytek i počítačové systémy. Dnes už je všechno opravené a slavnostní otevření připadne na 16. hodinu, kdy se lidé budou moct do knihovny poprvé podívat. Budova má obloukovitou konstrukci a veliká kulatá okna. Jedna stěna knihovny slouží jako promítací plátno v přilehlém letním kině. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Češi mají nadále nejméně dostupné bydlení v Evropské unii, vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí 13,3 průměrného hrubého ročního platu a to je 2x víc než v Irsku nebo Belgii. Česká republika si vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Bydlení v poměru k platu zlevnilo třeba v Maďarsku, na Slovensku i ve Slovinsku. Data také ukazují, že téměř polovina Čechů dá na bydlení přes třetinu svých příjmů. Desetina Čechů pak zaplatí přes 50% svého platu. Nejsložitější situaci mají mladí lidé ve věku 18 až 29 let.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 10 až 7 stupňů, má být jasno nebo skoro jasno, postupně se od jeho západu bude tvořit zvětšená oblačnost, tam, kde zůstane malá, můžou teploty klesnout až k 5 stupňům, na Fídlansku naopak zůstanou u 12 stupňů. Zvětšená oblačnost bude převažovat i zítra ráno a dopoledne, během dne ale bude od jeho západu ubývat a odpoledne naměříme 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozorujte, v Horní Černé Studnici na křižovatce zasahují záchranáři u nehody cyklisty, jsou tam také policisté, projíždíte tam velmi opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Stále krásné úterní odpoledne, tak člověk by očekával, že nejvíc se diety budou řešit tak v květnu, v červnu, ale kdybyste věděli, jak se tady teď na začátku října řeší kalorické tabulky, kolegyně z rádia každý den prohlašují, tady probírají, jak kdo splnil nebo nesplnil, spíš tedy nesplnil.
3: A víš, proč to děláme?
6: Proč pak to děláte?
3: Aby jsme zhubli před Vánocema, protože po Vánocích budeme hubnout znova.
6: Aha, takže no. Teď je to vlastně takový trénink, taková ano. Příprava. Tomu celkem rozumím, no ale pak vám do toho takový Patrik Rozehnal s Romanem Paulusem hodí vidle a dieta jde, tak říkajíc, do háje. Dnes vám třeba společnými silami připraví v pochoutkovém roce kynuté rohlíčky máčené v másle. No a pak mají ty kalorické tabulky vypadat. No ale také se podíváme na zajištění pitné vody pro obyvatele u hranic s Polskem na Liberecku. Tam totiž vyplatil liberecký kraj z fondu Turów přes 367 milionů korun. Peníze poskytlo Polsko jako kompenzaci za ztrátu spodních vod a o tom bude za malou chvíli mluvit další řešitelka kalorických tabulek Jana Pavlíčková. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Tak s Václavem Neckářem je do zpěvu a s Českým rozhlasem Liberec panuje pohoda. Pohodové odpoledne vám přejeme 11 minut po 15. hodině. Z fondu Turův se zatím v Libereckém kraji vyčerpalo 370 milionů korun. Ten fond je určen výhradně na zajištění pitné vody v příhraničních oblastech v blízkosti polského dolu Turův. Na začátku bylo ve fondu 35 milionů eur, tedy zhruba 850 milionů korun. Na co všechno už peníze šly, to zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak ve fondu Turov jsou peníze, které dalo Polsko Libereckému kraji vlastně jako kompenzaci za negativní dopady při těžbě v dole na české příhraničí. Ty peníze, jak už bylo řečeno, mají zajistit v dotčených lokalitách pitnou vodu, protože kvůli těžbě hnědého uhlí tam klesá hladina spodní vody. Ovšem dohodnout ty finanční kompenzace přitom nebylo vůbec jednoduché, připomíná David Votava, generální ředitel Severočeských vodovodů a kanalizací.
2: Ze začátku ta polská strana se k tomu stavila tak jako ukažte nám, dokažte nám. A když jsme něco jako dokazovali, tak zásadně ty argumenty nebrali a opravdu to na začátku vypadalo, že z nich jako se nepodaří ty peníze vyrazit. Takže tahle opatření by nepochybně vznikala daleko těžším způsobem, kdyby nebyly peníze z fondu Turov. No ale kdyby nebyl důl Turov, tak by nebyla potřeba tyhle opatření realizovat.
1: Z fondu už bylo vyplaceno 370 milionů korun, no a na účtě zůstává 647 milionů. Je to vlastně díky výhodnému úročení, protože za 5 let ty úroky vynesly další 168 milionů korun.
0: A co už se za ty peníze z fondu podařilo udělat?
1: Také zmodernizovala se úpravna vody v Machníně, teď se dokončuje přivaděč, který z Machnína bude pitnou vodou zásobovat Václavice, Uhelnou, Hrádek nad Nisou a Horní Vítkov. V Chrastavě se za to opravil starý vodojem svatý Jan a vybudovaly se vodovody v Horním Vítkově a ve Václavicích a také se rozšířil vodovod ve Sportovní ulici v Chrastavě. Proplacené z fondu jsou také už projektové práce na rozšíření úpravny vody ve Frýdlantu a projektové práce na přivaděč vody z Frýdlantu do Dětřichova a do Polovky. Z fondu se ovšem také hradí třeba monitoring budov, kdy vybrané domy poblíž dolu mají na sobě taková čidla, která sledují, jestli kvůli těžbě nepraskají. No, ta oblast, vlastně, kterou důl na české straně ovlivňuje, je opravdu velká, jak upozorňuje Votava.
2: Oblast, která v těch matematických modelech toho proudění podzemní vody byla modelována, že je zasažena, v zásadě dosahuje až k tomu poslednímu kopci z Chrastavy směrem na Liberec. To znamená, my jsme přišli nejenom o Uhelnou, kde v zásadě jakoby zaklesává ten zdroj už desítky let, ale my jsme přišli i o Pekařku a další lokální zdroje, který tím prohloubením tu vodu ztratí.
1: Z fondu by se také mohlo financovat odkanalizování Oldřichova na hranicích, o tom teď Liberecký kraj s Poláky jedná. A stejně tak chce kraj dosáhnout toho, aby peníze získané na těch úrocích šly použít na opatření proti suchu i jinde v regionu, než je na Frýdlantsku a Hrádecku. Ale i o tom musí rozhodnout a schválit to polská strana.
0: Říká reportérka Českého rozhlasu Liberec Jana Pavlíčková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Na úterní odpoledne vám v Českém rozhlase Liberec servíroval ke svačině Houby magický Pepa Vojtek a celá skupina Kabát. No a v neděli vám Patrik rozehnal v rámci letošního jubilejního ručníku pochoutkového roku. Servíroval recept z prvního místa roku 2025 podle hlasování poroty. Tenkrát se jednalo o kynuté rohlíčky máčené v másle, původně od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. A my se teď naučíme zmíněný recept dělat s porotcem a šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou už od neděle soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A jak s tím posledním receptem naloží Roman Paulus, to se ptal Patrik Rozehnal.
1: Tak jsem si řekl, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
2: Co si máme připravit?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, půl kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme půl kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr, to je potom na obalení.
2: Ono to vsákne, neboj.
3: Pochoutkový rok.
2: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
2: My si mezi tím, co nám kyne kvásek, začneme připravovat to těsto. Tak ty máš v míse povolené máslo,
1: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
2: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli. Přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Náhra.
2: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál a teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
2: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem.
1: A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky, takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
2: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme... rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
2: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
2: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
2: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, ano. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že hned zase vyndávám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech. Já už bych to chtěl jíst.
2: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
4: Dáme si, Patriku.
1: Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau.
4: A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval teda.
2: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
4: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Jak jste slyšeli sami, Patrik Rozehnal, to je takový gastronomický básník. Vy ten recept nakynuté rohlíčky máčené v másle od Romana Pauluse najdete na stránce pochoutkovýrok.cz, stejně jako původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína a dalších 35 receptů, které vyhrály předešlé ročníky. Z nich teď vyberete ten nejlepší, proto je na stránce pochoutkového roku taky hlasovací formulář, kde můžete jednou za 24 hodin udělit svůj hlas jednomu receptu. Máte tak akorát čas na to, abyste si ho vyzkoušeli. A na začátku listopadu pak budeme díky vám znát vítěze posluchačské ceny. A budeme odměňovat i několik hlasujících, tak se zapojte do hledání receptu desetiletí.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Máme 9 minut po půl čtvrté, kam vedou cesty toulavé Michala Tučného, to už víte, a vy se možná za pár dní zatouláte na den otevřených dveří libereckých technických služeb. Kdy přesně to bude, kde to bude a co vás čeká, to teď probereme s tiskovým mluvčím technických služeb města Liberec, Radovanem Vrátným. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Tak nejprve ta zásadní otázka. Já jsem říkal, že se lidé mohou na ten den otevřených dveří podívat za pár dní a to myslím, že jsem trefil docela přesně, protože pár jsou dva dny.
1: Pár jsou dvě, ano, takže je to za dva dny ve čtvrtek 8. října a pro veřejnost se brány technických služeb v Liberci v Erbenově ulici otevřou od 15 do 17 hodin. Návštěvníci vlastně nic nepotřebují, není žádná vstupenka vstupné, žádná registrace předem, prostě přijdou, někomu se to hodí spíš kolem té třetí, někomu se to hodí o něco později, je to vlastně úplně jedno. Přijdou, prohlédnou si mechanismy, můžou si do většiny z těch strojů dokonce vlíst, podívat se za volant, vidět, o kolik složitější je vlastně ovládání tím, že tam máte různé ovládací prvky v posypu a odhrnování a tak dále. Tak to vypadá někdy jako kabina kosmického stroje, ale samozřejmě ti naši pracovníci s tím umějí zacházet, ale ti návštěvníci si to můžou vyzkoušet. Velmi oblíbené je, vozíme děti zametacím vozem, přijede i parní válec a i asi na něm půjde se svést, takže si myslím, že pro návštěvníky máme zajímavý program připraven.
0: No vy jste tady tu pozvánku vzal z jedné vody na čisto, nicméně já tady samozřejmě pro vás ještě pár otázek mám, ale určitě ne záludných. My jsme zmínili, že ten den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 8. října od 9 hodin, ale tam je to vlastně rozdělené do dvou bloků. Pro děti a řekněme mládež a pak pro veřejnost. Jak to tedy bude probíhat?
1: Oddělení jednoduché, mezi 9. a 11. jsou ve čtvrtek pozvány děti z libereckých základních škol a školek, protože se nám to osvědčilo udělat to v dopoledních časech. Okamžitě do 24 hodin po oznámení těm školkám a školám, že je tato možnost, tak vlastně se naplnila kapacita. Teď jsme lehce přes ní, ale to zase tak zásadně nevadí. Takže tam už dál veřejnost nezvem, ale samozřejmě kdokoliv může přijít na tu odpolední část, kdy budeme připraveni a tím, že se tam ty lidi postupně střídají, tak není žádný problém a v podstatě jakkoliv velký dav tam asi dokážeme zvládnout, ukázat vše, co ukázat chceme, odpovědět na sebe záludnější otázky, které se týkají jak té zimní údržby, tak my tam budeme mít vystaveny i věci z letní, z automatické sekačky a podobně, takže tam ta technika bude průřezově vlastně celou naší celoroční činností, takže každý se může na to podívat se dovnitř, poptat se, protože u toho vždycky bude náš personál, takže to jsou ti přímo lidé, kteří s tím zacházejí každý den, takže o tom by měli vidět úplně všechno.
0: No jak je vidět mezi dětmi předškolního a školního věku, je velký zájem, jak je to tedy u té široké veřejnosti, už s tím určitě máte zkušenosti, chodí hodně lidí?
1: My už děláme třetí ročník, takže si myslím, že dokážeme odhadnout, jak se to zhruba bude chovat. Letos to máme o něco dříve, abychom ještě zkusili zasáhnout dobré počasí. Uvidíme. Myslíme si, že pár stovek lidí se určitě objeví. Nejzásadnější návštěvnickou skupinou jsou děti se svými prarodiči. Tam opravdu vidíme spoustu dědečků, babiček, hlavně dědečků tedy, protože to přece jenom mají spíš té technice blíž, z vnoučky, s vnučkami, jak prostě pro... Velmi často se nám taky stává, že ty děti přijdou vlastně dopoledne a ještě odpoledne udrndají někoho z rodiny, že prostě tam musí ještě jednou. Souvisí to s tím, že prostě třeba nestihnou se na všechno podívat, nestihnou se na všechno zeptat, nebo ještě něco napadne. Samozřejmě děti u nás dostávají drobné dárečky, takže možná i to může být lehká motivace, nechci nikomu sahat do svědomí, ale prostě myslím si, že spíš to je o tom, že ty děti to fakt baví, zajímá a případně chtějí se i třeba pochlubit, že to ráno se školkou viděli a co všechno slyšeli a toho seniora tam poučit o tom, jak to vlastně všechno funguje.
0: Říká tiskový mluvčí libereckých technických služeb Radovan Vrátný. Já vám moc krát děkuji, přeju, ať se vám pozítří i ten letošní den otevřených dveří vydaří a budu se těšit zase příště na slyšenou.
1: Já děkuji za možnost oslovit libereckou veřejnost a připomínám, vstup je zdarma a přijďte se podívat. Díky a nashledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Liberci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Kvapiny naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Internet je samozřejmě plný výmyslů a lží, šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě a důvody jsou různé. Chtějí pobavit, případně šokovat. A co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Na to se ptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný. Abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Jak nenaletět vás tady čeká zítra a co vás čeká už za pár minut? No samozřejmě zprávy v 16 hodin od Hany Hauptfoglové a po 16. hodině Humoriáda, kde vám budou dělat společnost Pavel Kučera a Jiří Lábus. Filip Majsl vám za celý Český rozhlas Liberec přeje stále příjemné a pohodové úterní odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Za pád dítěte při porodu uložil soud podmínku, rozsudek není pravomocný. Dvě pošty v Libereckém kraji nově fungují v režimu Pošta Partner. Cenový strop na naftu zítra mírně klesne, u benzínu mírně vzroste a i zítra bude převážně slunečno s teplotami do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hauptvoglová. Okresní soud v České Lípě dnes lékaři z Českolipské nemocnice uložil za pád dítěte na zem při porodu podmíněný trest na 4 měsíce s ročním odkladem. Událost se stala v roce 2022. Dítě po něm nemá zjevné trvalé následky. Lékař má také podle soudu dívce zaplatit odškodné 350 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, zdravotník vinu odmítá a na místě se odvolal. Případ proto bude řešit krajský soud. Ve dvou obcích v Libereckém kraji můžou lidé nově využívat pobočky Pošta Partner. V Mníšku je soukromý provozovatel, otevřel ve staré budově pošty. V Dubé dlouho zavřenou pobočku spravuje tamní podnikatelka Štěpánka Cajsová. První dny provozu hodnotí pozitivně.
4: Provoz, já bych řekla, že se vrátil docela do normálu, lidi chodí, jsou z toho ještě trošičku jako vykulený, bylo to pro ně nezvyk takhle dlouho zavřená tato pošta.
3: Podle mluvčího České pošty Matyáše Vytíka je v České republice aktuálně takových poboček téměř 1200, z toho 59 v Libereckém kraji. Další se příští rok otevře v Zákupech. V Jablonci nad Nisou budou první 4 kameny zmizelých, takzvané Stolpersteine. Připomínat budou oběti holokaustu a nacistického režimu. Kameny budou v Podhorské ulici před domy číslo 5 a 12. Odhalí je ve středu 14. října. Do budoucna by měly v centru Jablonce nad Nisou přibýt další, jak říká mluvčí magistrátu Jana Fričová.
5: Židovská obec Liberec shromáždila údaje o dalších jablonických obyvatelích, jejichž osudy se postupně ověřují. Stolpersteiny tak mohou v budoucnu vytvořit připomínku jednotlivých lidí, kterým nacistická perzekuce vzala domov, svobodu nebo život.
3: Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. 1 litr budou čerpací stanice moc prodávat nejvýš za 47 korun na 97 haléřů. To je o 41 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu proti dnešku stoupne o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo financí bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce října.
2: Počasí.
3: Noční obloha bude jasná nebo skoro jasná, postupně bude od jeho západu přibývat zvětšená oblačnost a teploty poklesnou většinou k 10 až 7 stupňům. Při malé oblačnosti se ale budou držet jen kolem 5 stupňů a ve frýlandském výběžku tam místy naměříme až 12 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se přidají mlhy. Odpoledne ale bude oblačnost od jeho západu zase ubývat a k večeru už bude převažovat slunečno. Teploty zítra odpoledne vystoupají mezi 17 a 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor, dejte na silnici číslo 262 v obci Jezvé, kousek od základní školy, je na vozovce vysypané kamení, tak tam určitě jeďte opatrně. Buďte na všech svých cestách opatrní, přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jinak končí.
7: Končí, končí.
8: Já mám nalíkají.
6: Co jsme z toho strudaná?
9: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den.
1: Ať je podzim nebo léto, babí humoška vás prostě baví.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak to bych
0: chtěl. Cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano, to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, Československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidivajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak. Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlicích?
3: No, no, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřelý.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No, dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe, přemýšleli jsme. Hlavama?
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno. Nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte? My jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte?
2: No, takhle, ano.
3: A je to, pač,
2: ano,
3: my
2: ano.
3: Máme...
2: A zůstalo, prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili. A prckama.
2: Přímo.
3: Ale my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady.
2: Vážně?
3: Račte se podívat.
2: S dovolením? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Šterclův salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: No takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Tak nám sekáme.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak no nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no to
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Žhořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že jo.
0: Ano. Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénárista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky. Ano. Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900, můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias

0: Ja zdravím ze Světlé hory, zdravím slavného Rumburaka.
1: Děkuju vám.
0: A chtěl jsem se pana Labu se zeptat,
1: ano.
0: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací a ne Rumburak králem říše pohádek?
1: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, protože že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a 3/4 jsme točili.
2: Ty. Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
1: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, no jo, ano.
2: No. Ano. A koho jste si vybral?
0: No, A nebo B? Samozřejmě Ačko.
2: Ačko, děkujeme. Mějte se. Jasně. Dobré odpoledne.
3: Já vás zdravím. Tady je Pepík z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
2: My vás.
3: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
2: Takže taky umělec.
1: No je, je.
3: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty pidivajzlice a přeju hezký den.
2: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy pidivajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
4: Sekaná mates, jo, to bych si dal povčerit.
5: To jo, bych vám ani moc nedoporučil.
4: Proč?
5: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
4: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
5: A jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
4: Je polévka Karla Hály.
5: Jo, co... to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
4: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
5: No, kohout ten byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
4: Jo, tady nápoje,
5: no.
4: Specialita závodu, proti všem.
5: No jo, to je půl litr rumu. To když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
4: No. Tak vám moc krát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
5: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
4: Tak vy okrádáte lidi.
5: Co to povídáte? Takové pokrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
4: No,
5: aby jsme daleko
4: nedošli. No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
5: Přijďte v pátek na zabíjačko.
4: Jo, výborně. A co porážíte?
5: Nějaký umělci z Prahy. Estráda. Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse, na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele, to by se byla...
1: To je někdy velká práce,
2: no, ano. Řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil, je to vlastně takový příběh, hrajou tam bratra Bolka Polívky v tom filmu,
1: ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky, a jich tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hrajou pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a v divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: S Oldou točíme právě, teď jsme natočili další díly té rodinky Tlužořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi samozřejmě. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem, pane Šlechtic, a byli pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Cože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Cože? Pane, můj kort mě v dlaně lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí, však znáte to, nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho, slouho!
4: Slouha! Ty jsi řekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí. A!
5: Nic mi hledle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě, tak
5: si musíš... Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že si dělal užíšky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantik, tak pojď, no.
5: Nech to! Dejte špičku pryč.
4: Ještě máš jedno oko volný.
5: No, ale to nevadí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej?
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty jsi celé zdravé, já si vemu boilera toho zdravé. Haló, je tady nějaký někdo schopnej? Ano, ten je krásnej.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle, dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No.
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej, víc?
4: To mu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem, boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle, Dublera. Přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je větší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme hráli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle, tam je činohra, balet i opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízla vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, a už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili léta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo? Mm-hmm. Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No já bych si teď přál pro naše děti jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
6: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milej Jů.
1: Tak já tady mám oba teď, i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, pošlete své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kecmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže nemůžete zapomenout na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky, a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nadlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě, no bylo to veselý, bylo to krásný, no. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšilo, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona. Že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš. Protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svoji paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za co nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček, anebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopičin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
3: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
2: zajímavý. Já myslím,
3: zajímavý.
2: Že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účes, ten vysoký.
3: Myslíte si? Určitě, já nevím.
2: Ano, já si myslím, že
3: no, on má rád velké hlavy. Strašně líbí, zvlášť to rozpletu teda.
2: Ano, tak prý už máte 800 dílů si myslím.
3: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
2: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády, kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem vás teprve rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
2: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
4: Ještě no. Říká pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
2: Pana Lábuse.
4: Je, tak já ho pozdravuju moc krát, co mě děti. Mám vás hodně ráda,
3: děkujem.
4: Je to sranda.
3: Ano.
2: Že jo? Tak jo.
4: To vydrží. Uh-huh.
2: A zvolíte si smutné...
4: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
3: Ano.
4: Dneska potřebujeme.
2: Ano.
4: No a dejte mě tam pana Lábuse.
2: Pane Lábuse, tady máme, zdravím, ten už je daný.
3: Můžete si vybrat.
2: Můžete si vybrat smutného muže Válka, anebo Miloslava Šimka.
4: Tak toho Šimka.
2: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou, milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
5: Dobrý den, tady František Jalubina nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
2: Zdravím.
5: A toho pana Šimka tam šupněte.
2: No,
5: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čem účinkuje.
2: Všechno mu jde.
5: Nemá to chybu.
3: Tak vám děkuji.
5: Mějte se. A stále zdraví stehu. Díky.
3: Ano, naschledanou, naschledanou.
2: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
2: Zdravíme.
6: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
3: Dobře.
2: Je to tam. Mějte se hezky.
6: Zbytek dne, naschle.
2: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
7: Díky, z Valaška. Zdravím Jiřího.
3: Ano.
7: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení.
3: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
2: Takže takhle. No, Josefe, Ačko nebo Bčko?
7: Ačko.
2: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
8: Dobrý den, Zana. Zdravím pana Lábuse.
3: Dobrý den.
8: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
3: Cože?
2: Kačka za kačku?
3: Kačka za... Teď nevím, co to říká. Kačka.
2: Napovězte indici další, prosím.
8: Malý televizní kabaret.
3: Je to let.
2: Jo, frkačka za kačku.
3: Frkačky za kačku.
2: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
3: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
2: Jitkou Moravcovou
3: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
2: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 no, letech.
3: To by se odehlo v LDNC.
2: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
9: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí. Aha. Jo? To je takový to velký černý.
10: Ona je tady, tabule?
9: No tak jako, aby si se cítil jako učitel. No, dobře, no, podívej.
10: No, jak, to, no? Jak to nosej, vej, tak... Tvoče, tak to nos...
9: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to... A kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
10: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte, to...
9: Rozumím.
10: Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
9: Slavku.
10: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
9: používat. To jsou tvoji žáci,
10: jo, ne, to...
9: tohle to je katedra, ano. To je tabule, uč, ano, já si jdu sednout do lavice.
10: No tak ale, dobře, tak to vezmeme ale s příchodem nějak.
9: Vem to, jak
10: máte
9: chceš.
10: Zvoneček?
9: Ježišmarie.
10: Použij svůj teda šíp, jo? Tak,
9: crrrr.
10: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
9: Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
10: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi taky přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
0: Srnec.
10: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, takové přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
11: Matějová.
10: Matějová, nahlas, abychom si rozuměli.
11: Matějová.
10: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Matějová. Tak prosím, jak to řekne?
11: Matějová.
10: Ale co? Matějová. No. To se ti manžel poděkuje. Já jsem Matějová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
11: Zuzanka.
10: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
11: Zuzanka Matějová.
10: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výbor.
2: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pocit.
3: Mějte se hezky, taky, naschledanou.
2: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když oknem

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Bývalý europoslanec Robert Dušek a ex-náměstek libereckého hitmana Martin Sepp nastoupili do vězení. Frýdlantská vodárenská společnost má povolení na stavbu přivaděče vody do Dětřichova. Už v tomto týdnu by měla být otevřená Rýgrova stezka v Semilech a zítra čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost, přes den vyjasňování a teploty do 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Foglová přeje hezký podvečer. Všichni odsouzení v dotační kauze spojené s výstavbou lázní v Chrastavě minulý týden nastoupili do vězení. S odvoláním na mluvčí libereckého krajského soudu Karolínu Francovou o tom informoval server Náš Liberec. Mezi odsouzenými jsou i bývalý europoslanec Robert Dušek a ex-náměstek libereckého hitmana Martin Sepp. Vinu 10 lidí potvrdil letos na jaře Vrchní soud v Praze. Roberta Duška a Martina Seppa poslal do vězení na 5 let.
5: Případ se týká evropských projektů z let 2008 až 2012. Kauza je spjatá s výstavbou termálních lázní v Chrastavě, s rekonstrukcí rozhledny Liberecká výšina a taky opravou hotelu Praha v Jablonci nad Nisou. Podle soudu obžalovaní na tyto projekty protiprávně získali téměř 200 milionů korun z evropských fondů. Důležitými aktéry celého případu jsou podle soudu společnosti skupiny Imstav a jejich majitel Jan Imlauf. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Frýdlantská vodárenská společnost získala stavební povolení na nový přivaděč pitné vody z Frýdlantu do Dětřichova. U přivaděče z Frýdlantu do Bulovky na povolení ještě čeká. Obě akce jsou součástí opatření na zajištění pitné vody do lokalit ohrožených ztrátou podzemní vody kvůli těžbě v polském dole Turów. Původně se očekávalo, že stavba přivaděčů začne už před 2 lety. Práce ale nabraly zpoždění, jak vysvětluje ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olišar.
6: Protože třeba ty studie uvažovaly s o něco kratšími trasami, ale ty vedly přes hodně soukromých pozemků, takže my jsme nakonec trasy museli změnit, bohužel i lehce prodloužit, ale povětšinou vedeme v komunikacích, pozemcích, obcí a měst. A druhým problémem byla soutěž na projektanta, kdy jsme generálního projektanta soutěžili skoro 2 roky.
4: Rýgrova stezka v Semilech by měla být po opravách opět otevřená do konce tohoto týdne, informovala o tom radnice na sociální síti. Město na vyhledávané turistické trase rekonstruuje vysutou kamennou galerii. Opravený bude i několik set metrů dlouhý dřevěný ochos nad řekou. Pracovníci stezku rekonstruují od začátku září, stát to bude zhruba 1,25 milionu korun. Práce mají nyní asi týden zpoždění, definitivní termín otevření stezky bude záviset na počasí. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátek ve 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidé nerozhodovali na základě průzkumů a měli klid na výběr. Má také voliče ochránit před nesprávně zpracovanými nebo zkreslujícími průzkumy. Omezení platí až do ukončení hlasování, tedy do sobotních 14 hodin.
3: Počasí.
4: V noci se ochladí na 10 až 7 stupňů a má být jasno nebo skoro jasno. Postupně se od jihozápadu bude tvořit zvětšená oblačnost. Tam, kde zůstane malá, můžou teploty klesnout až k 5 stupňům. Na Frýdlantsku naopak zůstanou u 12 stupňů. Zvětšená oblačnost bude převažovat i zítra ráno a dopoledne. Během dne pak bude od jihozápadu ubývat a odpoledne naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Pozor, dejte na silnici číslo 290 mezi Bílým potokem a Smědavou. U Vencechyrova pomníku zasahují záchranáři u nehody motocyklisty. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Máme pár minut po 17. hodině. Český rozhlas Liberec vám přeje příjemné pozdní úterní odpoledne. A stejně jako včera, i dnes pro vás máme v tomto čase připravenou další předvolební debatu. Dnešní hosty vám už za pár okamžiků představí kolegyně Jana Švecová a já vám přeju hezký poslech.

0: lubię, jak źle bych rád.
1: Komunální volby 2026.
2: Dobré odpoledne, vítám vás při poslechu druhé ze tří předvolebních debat, ve které se zaměříme na kandidáty v krajském Liberci. Připomenu, že o složení jednotlivých debat rozhodl los, a to za účasti státního notáře. A dnešními hosty debaty jsou podle abecedy Jan Hruška, lídr uskupení Piráti a Liberec otevřený lidem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Zdeněk Chmelík, který vede do komunálních voleb v Liberci uskupení Liberecká devítka, a to je složeno z nezávislých TOP 09 a KDU ČSL. Také vítejte.
4: Dobré odpoledne.
2: Třetí je podle abecedy Tomáš Paleček, který vede kandidátku SPD. Dobré odpoledne i vám.
5: Dobré odpoledne.
2: A poslední z vylosované čtveřice je jednička kandidátky Lepší Liberec, Martina Teplá. Také vás vítám ve studiu. Dobrý den.
6: Krásné odpoledne posluchačům i vám.
2: Debatou vás bude provázet Jana Švecová. Přeji dobrý poslech.
1: Komunální volby 2026.
2: Na úvod bych vás poprosila o krátké představení, tady kde, v jaké pozici v současné době působíte a proč kandidujete na primátora Liberce. Na odpověď máte jednu minutu a začnu od dámy, paní Teplá.
6: Krásný den ještě jednou, moje jméno je Martina Teplá a já mám tu čest vést kandidátku Lepší Liberec. Moje profese je v tuto chvíli náměstkyně primátora pro sociální záležitosti. Dlouhodobě působím v komunální i krajské politice a proto si myslím, že mohu všechny tyto zkušenosti, které mám, zúročit na pozici primátora, primátorky města Liberce.
2: Tak to bylo představení Martiny Teplé a jejího uskupení Lepší Liberec. Tomáš Paleček za SPD.
5: Já jsem rodilý Liberečák, jmenuji se Tomáš Paleček, pracuji poslední 4 roky ve věznici v Línovicích. Současně jsem v posledním minulém volebním období byl zvolen za Svobodu a přímou demokracii do libereckého zastupitelstva, kde jsem měl možnost nahlédnout do práce i kromě toho i do práce jako politik. Do komunálních voleb kandiduji za Svobodu a přímou demokracii a chtěli bychom dosáhnout toho, že v Liberci máme některé věci v poslední době špatně dělané. Je to bezpečnost, je to doprava a je to bydlení. Nechceme slibovat vzdušné zámky, chceme prosazovat odpovědné hospodaření a pod naším cílem je to, aby Liberecká radnice nevymýšlela nové věci, pracovala na těch, které jsou rozdělené a fungovala pro občany.
2: Tak to byl Tomáš Paleček. Jaká je motivace a kdo je lídrem kandidátky uskupení Liberecká devítka? Zdeněk Chmelík.
4: Ještě jednou dobré odpoledne, jmenuji se Zdeněk Chmelík, jsem lídrem kandidátky Liberecká devítka, která je spojená z nezávislých kandidátů, kandidátů TOP 09 a kandidátů KDU ČSL. Za každým z nás stojí nějaká odbornost. Já osobně jsem celý život Liberečák, vystudoval jsem tady, mám tady firmu, jsem technickým ředitelem v této firmě. Skoro s radostí vnímám, jak jsem tady jediný, koho neplatí stát, což je jako jistě velmi jiná zkušenost, než mají všichni moji kolegové. Naše kandidátka je uskupení lidí, kteří buď mají za sebou odbornost, anebo mají za sebou i zkušenost v politice. I já jsem byl zastupitelem v letech 2018 až 2022, takže nějaké pozadí toho, jak se politika dělá v Liberci, znám. A chtěli bychom hodně věcí v Liberci změnit.
2: Tak, to byl Zdeněk Chmelík a minuta pro lídra společné kandidátky Pirátů a Liberce otevřeného lidem Jana Hrušku.
3: Dobrý den ještě jednou, jsem Jan Hruška a aktuálně působím jako náměstek primátora pro městské bydlení. Podařilo se mi zavést v Liberci několik inovací, založil jsem úspěšnou libereckou nájemní agenturu, zavedli jsme domovníky v městských bytech a díky tomu jsme snížili počet stížností o 90%. Zavedli jsme taky důslednou kontrolu bytoven a ve spolupráci s kolegy se podařilo rozjet přípravu městských bytů. A teď v téhle té práci chci pokračovat dál. A vím, že Liberec netrápí jenom nedostupnost bydlení. My jsme se pro tyto volby rozhodli spojit s hnutím Liberec otevřený lidem, protože věřím, že spojovat demokratické síly má rozhodně smysl. Podařilo se nám vytvořit tým odborníků, kteří jsou úspěšní ve svých profesích a mají chuť a energii se věnovat tomuto krásnému městu.
2: Tak to byl Jan Hruška. Já vám všem děkuju za představení, za vizitku a budeme se věnovat dalšímu tématu.
1: Komunální volby 2026.
2: Jedním z problémů, který trápí obyvatele města, zejména pak ty mladé nebo začínající rodiny, je bez pochyby bytová problematika. Ostatně je to téma, který máte většinou ve svých programech jako priority. Já začnu u Jana Hrušky, který tady zmínil, co je za ním zakladatele nájemní agentury. Vy máte v současné chvíli tedy na starosti na Liberecké radnici kapitolu bydlení. Na jednom z billboardů, který mě zaujal, razíte heslo, že dostupné bydlení nemusí stát ranec, jde to. Tak co byste poradil mladým lidem, kteří žijí třeba v podnájmu, ten ranec skutečně soukromému majiteli platí, protože prostě na byt od developeru, který stojí v průměru nějakých 6 milionů, od 3,5 do 14 jsem se dočetla, prostě nemají. Tak jakou cestu byste jim radil? Co byste pro ně udělal?
3: Město Liberec musí být silným hráčem na realitním trhu. To znamená začít významně stavět, proto chceme postavit 220 nových městských bytů, například na Papíráku nebo na Žižkově v Rochlicích. Zároveň je nutné se chovat k tomu majetku, co už na městě máme, s velkým respektem, takže je potřeba opravit staré domy, které ve městě jsou. Já když jsem si dělal rešerši, tak jsem zjistil, že celá řada bytových domů je neobývaná, právě z důvodu zastaralosti. Zároveň je důležité, aby město neprodávalo své vlastní pozemky, aby zůstaly pro budoucí výstavbu. A zároveň ve městě máme celou řadu volných bytů, proto jsme třeba zavedli Libereckou nájemní agenturu, protože jsou to byty, které dlouhodobě byly neobsazené, třeba z důvodu, že ti majitelé měli nějaké obavy je pronajímat a skrze město je můžou bezpečně pronajmout dále.
2: Kolik bytů se vám takhle podařilo dostat do oběhu přes tu nájemní agenturu?
3: Aktuálně je to 50 bytů, je to vlastně malý bytový dům. Je to víc bytů, než město doposavat postavilo.
2: A když jsem se ptala na tu radu pro mladé lidi, takže by měli počkat a v průběhu 4 let se dostane do oběhu tedy dalších zhruba 220 bytů, jak jste říkal. Ty budou nájemní a lidé se podle o ně mohou žádat podle nějakého klíče.
3: V tuhle chvíli my máme startovací byty na městě, zrovna na Rušice jich je poměrně dost, takže tam poskytujeme mladým lidem, kteří chtějí startovací byt, možnost stabilního ubytování a zároveň já osobně doporučuji Libereckou nájemní agenturu, kde se právě i na mladé lidi zaměřujeme.
2: A v tuto chvíli jsou ty startovací byty dostupné, když si někdo požádá, tak řeknete ano, dodejte všechny potřebné náležitosti a byt je vám k dispozici.
3: Samozřejmě těch žádostí je daleko víc, než město dokáže uspokojit, proto jsme schválili vlastně v zastupitelstvu novou koncepci. Chceme se přiblížit městům, jako jsou Pardubice, kde má třeba téměř 100 tisícové Pardubice, mají 2000 bytů. Jenom pro srovnání, Liberec jich má jenom 1000. My chceme do 10 let je zdvojnásobit. To je podle mě služba města, která by měla fungovat takhle pro občany.
2: Jenom pro upřesnění, Liberec je opravdu na chvostu s městskými byty, má tuším 6%. Třeba sousední Bratislavice mají 30% bytového fondu nebo městská část. Tak, Zdeněk Malík za Libereckou devítku. Vy nabízíte ve svém programu jako jednu z možností využití právě prázdných domů, jak tady zmínil váš předřečník pan Hruška, jejich odkup do vlastnictví města. Tak jak chcete zajistit jejich odkup a kde vezme město peníze nejen na ten samotný odkup, ale třeba i na rekonstrukce bytu?
4: Já myslím, že jak jsme tady slyšeli už od kolegy, tak v podstatě to, že lidem budeme slibovat nějaké změny v nájemním bydlení, co se týká ceny, je nerealistické v současném pojetí toho, jak město si pořizuje byty. My jsme si jich pořídili za poslední 4 roky, možná za posledních 8 let, několik desítek jenom. A musíme taky připomenout, že dneska město má své vlastní prázdné vybydlené byty, v kterých nikdo nebydlí a jsou jich desítky, možná i stovky, jestli se nemýlím. A tam musíme začít. Město musí začít se starat o svůj majetek, musí začít opravovat své byty. Myslím si, že jednoznačně se shodneme na tom, že musíme začít stavět byty, ale je to jenom jedna z těch větví, jak dostat to město mezi ty developery a dostat je mezi ty lidi, kteří budou poskytovat potom nájemní bydlení. V současné době je ta cesta samozřejmě nejjednodušší ty byty koupit. My samozřejmě, ačkoliv jsme proti zadlužování, tak si myslíme, že zrovna na bytový fond by se Liberec určitě mohl zadlužit, mohl by ty byty koupit, mohl by je provozovat. A je to z toho důvodu, že to má prostě nějakou ekonomiku a ta ekonomika ty peníze vrátí. Není to něco, co se nám nikdy nevrátí, nebo co bude poskytovat veřejnou službu, nebo bude poskytovat komerční službu. Ale v žádném případě bych tady neslíbil, že to město se během 4 let stane někým, kdo bude ovládat realitní trh a bude hýbat cenu nájemného. To se prostě nestane. A tyto sliby jsou jako z mého pohledu trošku nadnesené až populistické. Musíme se snažit, abychom měli víc

0: liberecká nájemní agentura by zavolala daleko větší výtlak. My máme schválený projekt od Evropské unie s nějakými personáliemi. V dalším volebním období bychom velmi rádi ji posílili a ta ambice je výrazně větší.
1: My to podpoříme určitě. My to podpoříme.
2: Já se zeptám, to je vlastně i otázka pro paní Teplou, protože ta vlastně byla součástí současné koalice. Jestli město má, podle vás, to je dotaz na pana Hrušku i na paní Teplou, jestli má připravené podklady, protože od 1. ledna by se měly podávat žádosti o evropské peníze na případnou výstavbu. Tak, pan Hruška, a jenom stručně poprosím, abychom dali prostor i dalším řečníkům a pak se ještě pana Chmelíka s dovolením doptám na jednu věc.
0: Aktuálně jsme schválili na radě města výběr developera, který postaví bytový dům na Žižkově, kde má vzniknout 70 bytů. Máme to celé projektově zpracované. Od nového roku se bude stavět a chceme to dát i právě jako žádost o dotaci.
2: Mm-hmm. Takže to je ta otázka, jestli město připravené na ty žádosti. Pane Chmelíku, vás jenom zeptám, když jste mluvil o tom, že byste chtěli jednat třeba s developery o odkupu, tak třeba sondovali jste, jak je to na Nové Kunratické, jestli by byli ochotní městu odprodat nějaké byty?
1: Sondovali jsme ne konkrétně na Nové Kunratické, ale u jiných vlastníků.
2: Já se, pardon, ptám na Novou Kunratickou, protože to je teď největší blok, kde se ty byty vlastně dokončují.
1: Myslím, že cílem města nemá být kupovat nové byty na Nové Kunratické, cílem města má být právě kupovat ty nepoužívané byty. Na Nové Kunratické se ty byty normálně dostanou na trh a na trhu mají svoji tržní váhu a tím pádem dokážou hýbat ceny nájemního bydlení.
2: A jenom se zeptám, protože jak to vidíte reálně, protože a to bude otázka pro pana Palečka, kteří mají něco podobného, jestli se nemýlím v programu, protože když se teď nedávno hýbalo Jabloncem nad Nisou, vlastně ten problém s odkupem Neptunu, té ubytovny, a bylo to velmi dlouhé, velmi složité a velmi nakonec drahé jednání. Tak jestli vlastně je tohle reálné, jednat s těmi soukromými vlastníky, protože oni samozřejmě z toho budou vytěžit, co chtít vytěžit co nejvíc, tak vidíte to jako dobrou...
1: Povím vám to jako podnikatel. Nejhorší řešení je nejednat. Čili budeme se bavit o tom, jestli máme jednat, můžeme. Budeme se bavit, jestli se necháme těmi podnikateli tlačit cenou. Z mého pohledu je to velmi o tom vyjednávání, ale ano, je to začátek všeho, je začít jednat. A to nejednání nás stojí to, že nevíme, jestli ty byty můžeme použít nebo nemůžeme a zůstávají prázdné. Pokud začneme jednat a budeme vědět, že nemůžeme, aspoň víme, na čem jsme.
2: Tak to je odpověď Zdeňka Chmelíka. Pane Palečku, jaké je řešení SPD v bytové problematice? Vy máte v programu, že cílem je, aby mladí lidé v Liberci nezůstávali bydlet u rodičů nebo neodcházeli z města kvůli drahému bydlení. Tak jak byste to chtěli posunout?
3: My bychom chtěli obnovit jednu věc a to je družstevní bydlení. Myslíme si, že to je jedna z forem bydlení, která mladé lidi nezasáhne finančně příliš, protože byt za mnoho milionů korun je dnes plně nedostupný. Takže chtěli bychom to udělat tak, že město by mělo vytipované pozemky dávat jako družstevní podíl do družstva, kde by následně vlastnilo většinu toho podílu v té firmě a mladí lidé by tím pádem měli možnost následně získat družstvu svůj podíl a každý měsíc splácet, jak to bylo dřív, prostě klasické družstevní bydlení.
2: Uh-huh. A jsou takové možnosti, mapovali jste, jestli jsou ty pozemky a jestli tedy pro vznik těch družstev bytových jsou podmínky?
3: Určitě v Liberci těchto pozemků je několik. Samozřejmě netýká se to jenom čistě pozemků, jsou to i brownfieldy, vybydlené čtvrti, kde by se daly tyto družstevní domy a následně družstevní byty budovat.
2: Já se jenom zeptám, které konkrétně máte na mysli, ty čtvrti?
3: Víme, že dneska naproti Nové Kunratické je část bytů, kde by se dalo postavit, nebo jsou pozemky, kde by se dalo postavit družstevní bydlení. Je to několik pozemků v Ostašově a například objekt po bývalé slevárně a tak dál, tak dál.
2: Ty pozemky naproti Nové Kunratické, tuším, nejsou v majetku Liberce, ale v Ratislavic, ale to je jiná otázka. Pan Hruška se ještě hlásí a prosím velmi stručně.
0: Jenom doplním pana Palečka, že projekt na družstevní

0: bydlení běží, připravuje se v oblasti papíráku, takže tam by mohlo vzniknout právě těch 150 bytů v družstevním bydlení.
1: Tak v tom se shodnete. Já, pane Palečku, na vás ještě budu mít jednu otázku. Vy tady máte také v programu Stop sociálním ubytovnám a nepřizpůsobivým. Já jsem se chtěla zeptat, protože Liberec v minulých letech vyhlásil bezdoplatkovou vyhlášku, kterou ale zrušil soud. A já se jenom doptám, protože jste zástupcem strany, která je ve vládní koalici. Před volbami sněmovními zaznělo, že se zaměříte na obchod s chudobou. Opravte mě, jestli se mýlím, ale já jsem zatím nezaregistrovala, že by se to nějak významně posunulo, ačkoliv tady SPD je ve vládě, tak pokročilo to nějak?
2: Myslíte na místní bázi?
1: No, já myslím, postoj SPD, jehož jste zástupcem, jestli rozumím, se nějak rozumím. Posunulo to, aby skončil obchod s chudobou.
2: Víme, že tady v Liberci je několik ubytoven, které tyto parametry splňují. Je to třeba ubytovna Junior pod u Přehrady. Samozřejmě tady je nutné, aby do toho zasáhly příslušné složky, to znamená hygienická služba, hasiči, policie, živnostenský úřad. Prostě neustálý tlak na provozovatele těchto zařízení, aby případně toto zařízení buď ukončilo provoz, anebo zlepšilo podmínky tak, aby ti lidé tam bydleli jako opravdoví lidé.
1: Dobře, tak to jsou ale možnosti, které už čerpaly se dosud a nebyly příliš funkční, takže tady jde spíš o nějaký ten zásah formou zákona. Paní Teplá.
3: Já bych k tomu chtěla doplnit, protože samozřejmě ta bytová otázka je složitá. Město, jak už tady zaznělo, není v situaci, kdyby mohlo nějakým způsobem zásadně s ohledem na ten počet bytů, který má, určovat, ať už se týká ceny nebo ostatních věcí, což je samozřejmě potřeba docílit do budoucna navýšení toho, ať už formou družstevního bydlení, ať už formou výstavby. Myslím si, že se tady s kolegy vzácně asi, a je to dobře, shodneme na tom, že je potřeba posilovat všechny ty složky. Město musí stavět, město musí rekonstruovat, protože ten dluh na jeho majetku, který má, je prostě obrovský. To znamená, to jsou ty některé městské nevyužívané byty, protože se prostě do nich bohužel ne ty finanční prostředky nedávaly. Ale město samozřejmě musí i jednat s těmi soukromými vlastníky, protože když se projdete Libercem, tak těch bytů spousta je prázdných. Díky teda Liberecké nájemní agentuře se nám to daří, některé ty byty vracet zpátky do toho života a pronajímat je. Ale pořád je to prostě málo, takže určitě si myslím, že je potřeba podporovat všechny tyto aktivity. Co je složitější, je samozřejmě ta ekonomická věc, protože dotační tituly, ze kterých město třeba v minulosti čerpalo na výstavbu, tak bohužel jakoby nebudou. Na druhou stranu zase spousta těch dotačních titulů nám určovala, komu ty byty v budoucnu můžeme poskytnout a nedávala to možnost třeba soustředit se tolik na mladé rodiny nebo prostě i třeba na seniory. Mm-hmm. Já bych jenom, jestli ještě můžu, chtěla jako dodat k těm ubytovnám, protože si myslím, že je dobře, že tady máme projekt Dobrá adresa. Na druhou stranu, a to je za mě určující, město musí mít vlastní ubytovnu, aby mohlo poskytnout lidem, je to zase nějaký mezičlánek, který nám chybí v těch našich možnostech, které lidem poskytujeme. Ale zároveň já tu městskou ubytovnu vnímám i jakési něco, co bychom ukázali těm lidem, že takhle má vypadat nějaké to bydlení a ne tak, jako je to na těch soukromých ubytovnách, kde se vlastně snažíme ve spolupráci s hygienou, s finančním úřadem nějakým způsobem zajistit tu správnost toho bydlení.
1: Ale to si myslím, že je projekt, který už současná koalice na radnici rozjela.
4: Komunální volby 2026.
1: Tak to byla otázka bydlení. Posloucháte předvolební debatu s kandidáty do komunálních voleb v Liberci. Pozvání do té dnešní přijali Jan Hruška, lídr uskupení stran Piráti a Liberec otevřený lidem, Zdeněk Chmelík, lídr uskupení Liberecká devítka, Tomáš Paleček, který vede kandidátku SPD, a Martina Teplá u uskupení Lepší Liberec. Tématem 2 je doprava v Liberci, konkrétně průjezdnost krajským městem. Dokončuje se rekonstrukce Jablonecké ulice, v příštím roce bude pokračovat druhá etapa mostu na průjezdu Libercem ve směru na Turnov, vykupují se pozemky pro výstavbu napojení na průmyslovou zónu, čeká nás přestavba terminálu, tak jak byste tohle všechno chtěli zvládnout, tak aby průjezd Libercem nebyl za trest? Martina Teplá a Lepší Liberec, jak byste to viděla?
3: Tak, všechny tyto věci, které tady zazněly, je potřeba říct, že jsou nutné a jsou důležité, protože aut přibývá nám v tom našem životním prostoru a je potřeba se tomu věnovat. Nicméně je potřeba všechny tyto věci koordinovat, proto my bychom i rádi, aby koordinátor těchto aktivit na městě byl významně posílen a především je potřeba informovat občany o tom, co se kde děje, protože jsme navnímali, že byť to třeba na městě myslíme dobře a spoustu věcí jsme rozjeli, ať už jsou to komunikace, chodníky, nebo tyhle ty páteřní ulice, ale veřejnost se to často dozví, když to přeženu až ten den ráno, že tady tou ulicí neprojde. Je potřeba opravdu významně dopředu informovat ty lidi, aby věděli, kudy mají jet a jak si třeba naplánovat případně nějakou objízdnou trasu.
1: Mm-hmm. Pane Palečku, jak to vidíte za SPD z průjezdnosti Liberce?
2: My souhlasíme s tím, co řekla kolegyně, o tom, že dnes na městě chybí koordinátor dopravy, protože to, co se děje vlastně v Liberci denodně, co živí naši občané, je hrozné. Myslíme si, že v dnešní době sociálních sítí je nutné upravit a opravit současné webové stránky města, kde by tyto uzavírky a opravy silnic byly dopředu pro občany jasně dané a následně chceme, aby ten, kdo bude mít na starostu koordinaci dopravy nebo koordinaci uzavírek v Liberci, byl docela silný hráč, protože tady se jedná s ředitelstvím silnic, což jsou státní orgány a ty mnohdy vás postaví před hotovou věc a vůbec nepřipouští nějakou diskuzi.
1: Rozumím, ono tam asi hraje také svou roli výběrové řízení. Vy jste se shodli tedy v tom, že je potřeba lépe informovat občany. Jane Hruško, tak vy jste teď v současné době ve vedení radnice, koordinátora, pokud se nemýlím, tak na radnici máte, tak proč dochází k té situaci, jakou tady zmínili vaši předřečníci?
0: Já si nechci ani obhajovat stávající stav. Podle mě to vyplývá z toho, že dopravu řeší na radnici dva odbory. Tam už vzniká jistá nekoordinace. A zároveň je opravdu potřeba, aby partneři jako ŘSD, síťaři, krajská správa silnic měli jednoho stěžejního partnera, na kterého se na radnici obrátit. A tam si myslím, že jsou obrovské rezervy, které je potřeba změnit. Ještě bych rád, když se bavíme o nějakých inovacích a podobně, tak na radnici bychom měli zkoušet nové věci. Pojďme se inspirovat třeba u ředitelství silnic a dálnic, které zavedlo takzvané akcelerační příplatky na stěžejních stavbách, například na dálnici 35. A tady u nás si myslím, že třeba u silnic, které jsou na průtahu, které jsou zásadní, tak akcelerační příplatek za rychlejší dokončení stavby nám všem liberečákům může pomoct.
1: To určitě, ale nesmí tam potom přijít vlivy zase od politiků, protože ti se bojí, aby občané neprotestovali proti tomu, že se třeba ta uzavírka bude konat i přes den a tím pádem se těm dodavatelům ta stavba protáhne. Jak to vidí Zdeněk Chmelík?
5: Tak magické slovíčko koordinace tady zaznělo několikrát a od všech, já jsem za to rád. Je to jedna z věcí, která nám nejde v současné době. Víme, že na radnici to dělá několik odborů, to je pravda. Na rovinu řeknu, že neexistuje na radnici koordinátor dopravních staveb a uzavírek. To je ta největší chyba, podle mě ta funkce musí vzniknout. Možná na ní budeme odpovídat v poslední otázce. Nicméně, myslím si, že ten Liberec potřebuje několik věcí. Bude určitě opravovat v příštích letech a bude určitě opravovat ve zvýšené míře, protože jinak budeme ne stagnovat, ale dostávat se do mínusu na veřejném majetku, na dluhu na veřejném majetku. Pokud bude oprav více, musíme lépe koordinovat a musíme lépe zajišťovat to, aby ten Liberec byl průjezdně. Musí u toho někdo přemýšlet, někdo, kdo řídí. Nesmí to být někdo, kdo sedí na radnici za oknem a kouká na to z okna. Za třetí musíme ty opravy zkrátit a zefektivnit, protože to, co se dneska děje, je opravdu jako fatální. Když se podíváte do Budyšínské, tak to je úplně hrozné. Tam máme 3 měsíce rozkopanou silnici, neděje se tam nic. Musíme dělat rychleji procesy na radnici, ono to je trošku je o té radnici. Ano, budeme se bavit o kapacitě a ta kapacita musí být navýšena, pokud chceme víc opravovat, musíme mít víc úředníků, kteří to budou administrovat. A následně taky musíme udělat to, aby ty opravy nebyly dělané v tak, řeknu, rozbujelém provedení, jako jsou dnes, protože když se dneska třeba podíváte na Vítěznou, Vítězná mohla být hotová ve podobném provedení funkčním o rok dříve a nemusela být udělaná tak honosně a musíme se bavit o tom, jestli ta honosnost je něco, co potřebujeme, nebo potřebujeme rychleji ten Liberec projezdit. Je to politická debata, opravdu to politické rozhodnutí, ale musí to proběhnout, protože my potřebujeme, aby ten Liberec byl třeba do 10 let, a teď řeknu, že na horizont je opravdu takhle daleko, do 10 let byl opraven do té situace, že budeme zvládat za rok opravovat tolik, aby to nechátralo. Prostě Liberec je opravdu teď v rozbitém stavu, možná to nevidíme v centru, ale na okrajích to je vidět velmi hodně. A pokud se chceme dostat do situace, jako jsou třeba Vratislavice, tak nám to bude trvat opravdu minimálně 10 let. A 10 let budeme každý rok řešit uzavírky a řešit, jak je skoordinujeme.
1: Tady chce reagovat pan Paleček za SPD. Tak
2: jenom. Já bych jenom chtěl říct, že Liberec má velký dluh, co se týče oprav komunikací. Dnes to je řádově něco mezi 2 a 3 miliardami korun. A doopravdy je nutné urychlit opravy komunikací, ale uvědomme si, že ty klasické opravy komunikací nejsou jenom ten povrch, to vidíme všichni, ale jsou to sítě, jsou to dneska internet, odpady, elektřina. Takže v tomto smyslu je třeba urychleně jednat se správci komunikací a správci všech sítí. A vlastně špatný příklad vidíme na Jablonecké ulici, kdy na jaře se udělají odpady, v létě se udělají sítě, na podzim se udělá plyn, prostě toto by mělo být v jednom celku, v jednom balíku.
1: To určitě, to necháme na odbornících, jestli je to možné nebo není možné. Já ještě se doptám na jednu otázku, která se vlastně týká té přebujelé dopravy v centru města, která ještě s těmi uzavírkami vlastně dělá tu situaci velmi složitou, a to je větší využívání MHD. Jak byste chtěli lidi motivovat, a poprosím jenom o stručnou odpověď, jestli byste byli pro nějaké úlevy na jízdném MHD, nebo jakým způsobem byste motivovali lidi k tomu, aby méně jezdili auty a více jezdili MHD? Tak začnu, pan Chmelík se tady na mě usmívá, tak mi řekněte.
5: No, já si myslím, že MHD musí být hlavně konkurenceschopná. To znamená, ty lidi musí do toho MHD chtít, protože to pro ně bude výhodnější.
1: To znamená?
5: Musíme MHD udělat tak, aby jezdila tam, kam lidi potřebují, aby jezdila za peníze, které potřebují, to znamená krátkodobé jízdenky, na tom se určitě všichni shodneme. Já si umím představit i systém placení platební kartou, jak jsem ho představoval na té debatě, kdy budeme platit opravdu jenom za ten ujetý kus, ale ano, něco to stojí, ale v principu musí být MHD konkurenceschopná, jezdit tam, kam chceme, a musí nám poskytovat službu, kterou nám to auto neposkytne. Dokud nám to auto poskytne lepší, budeme jezdit autem. Je to jednoduchý.
1: Dobře, já se víceméně ptám na ceny toho jízdného, pan Hruška.
0: No, MHD musí hlavně dávat ekonomický smysl, protože dnes zaplatíte stejně, ať jedete 3 zastávky nebo 60 minut. Z toho důvodu my chceme zavést 15-minutovou krátkodobou jízdenku po vzoru třeba Hradce Králové nebo Ostravy nebo Brna. Zároveň ale ta MHD musí být i kvalitní. A jedna věc je třeba, že chceme odstranit polepy z oken, aby zkrátka nebránili výhledu. Zároveň je potřeba se zamyslet nad nějakým trasováním linek, protože všechny linky nebo většina linek teďka vede skrze centrum města a nerespektuje to, jak se Liberec od těch 90. let proměnil, že na okraji vznikly průmyslové a obchodní zóny. Uh-huh. Zároveň chceme třeba posílit i noční spoje.
1: Uh-huh. Paní Teplá ještě nemluvila k tomuhle tématu.
3: No, já musím říct, že si asi jako vzácně zase všichni jako shodujeme, protože a za mě je to teda pozitivní, protože vnímáme ta témata jako všichni stejně, jo, což jako je dobře pro nějakou případnou koalici. Určitě za nás krátkodobé jízdenky dávají smysl. Myslím si, že posilovat spoje tam, kam je to potřeba, protože asi většina z nás vidí každý den ráno u škol nápor rodičů, kteří vozí své děti, ať už z pocitu nějakého bezpečí, anebo prostě z toho titulu, že jedou do práce, tak to své dítko vyloží cestou a je to pro ně pak třeba i jednodušší s ohledem na nějakou pak odpolední vožení na kroužky a podobně. Takže určitě krátkodobé jízdenky a efektivita dopravního podniku.
1: Pan Paleček?
2: Samozřejmě opět vyjadřují souhlas. Krátkodobá jízdenka, optimalizace denních linek plus navázání nočních linek, kdy dnes jezdí jedna linka vlastně v noci, po půlnoci, jezdí téměř prázdné, takže udělat optimalizaci tak, aby prostě tam ten noční spoj pokud možno objel větší část Liberce. Ale uvědomme si dnes jednu věc, že dopravní podnik dostává příspěvek od města Liberce, který je dnes řádově něco okolo 500 milionů korun, ale uvědomme si to, že to vzroste do několika let na až k 1 miliardě, může vzrůst až k 1 miliardě korun, že nás čeká velká výzva, to je elektroautobusy.
1: Rozumím, ty investice jsou potřeba, je potřeba také dotovat ztráty, pokud by se zlevnilo jízdném, ale myslím si, že posluchači chtějí slyšet to kouzelné slovíčko, jestli se zlevní jízdné nebo ne, tak vy byste byl pro zlevnění jízdného nebo pro nějakou formu těch krátkodobých jízdenek, které by byly výhodnější nebo konkrétní věc.
2: Slyšeli jsme v předvolebních debatách...
1: Jenom prosím od vás konkrétní věc.
2: Je na zvážení cenu lítačky za jednu cenu pro všechny. To znamená například 500 korun pro všechny.
1: Dobře. To byla odpověď Tomáše Palečka, který vede kandidátku SPD.
4: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte druhou ze série tří předvolebních debat s kandidáty na primátora města Liberce. Pozvání přijali Jan Hruška, lídr uskupení stran Piráti a hnutí Liberec otevřený lidem, Zdeněk Melík, lídr Liberecké devítky, Tomáš Paleček, který vede kandidátku SPD, a Martina Teplá za uskupení Lepší Liberec. Tak my jsme se bavili o dopravě a dalším tématem, které trápí hlavně obyvatele města, převážně sídlišť, tedy je parkování. Na sídlištích není dostatek míst, protože se nestavěla s výhledem na to, že lidé budou mít víc aut. Řešením nejsou ani modré zóny, protože ani ty nezaručují třeba v centru města, že v nich skutečně zaparkujete. Tak prosím o nějaké konkrétní řešení, jaké nabízíte. Já začnu opět Janem Hruškou, protože město schválilo ucelenou koncepci parkování. Tak stručně, v čem spočívá?
0: Ta se aktuálně zpracovává na jednotlivých... My jsme vlastně v minulosti na 5 libereckých sídlištích prověřovali parkovací místa. Má to takové 3 úrovně. Jedna je změna dopravního značení, další je například zjednosměrnění, úprava podélného na kolmé stání a tak dále. Další věc je hledání nevyužitých ploch. Teďka aktuálně sedíme v Rochlicích, tak tady se podařilo pod sídlištěm vybudovat velké parkoviště právě v místě, které bylo taková zelená zbytková plocha, dlouhodobě nevyužitý prostor. A pak další věc je hledat příležitosti, kde by se dalo třeba postavit etážové parkoviště na místo jedné plochy. My chceme 100% prověřit zájem o takzvané družstevní parkování. Například to teďka dělají v Hradci a souvisí to i třeba s tím bydlením v centru města na Papíráku. A zároveň ještě, když odbočím, poslední rychlá poznámka, parkovací dům u nádraží, který by zachytil všechny, kteří migrují vlastně do města, a je to v místě, kde je prostor zanechat auto a dostat se rychle, bezpečně dopravou do centra města.
1: Ten už je ve fázi projektování, jestli se nemýlím. Martina Teplá, cílem vaším je řešit dlouhodobý nedostatek parkovacích míst jednoduššími a levnějšími kroky na místo předražených megaprojektů. Tak co to znamená?
3: To jsou právě vlastně ty kroky, které tady zazněly a které už se jako podařilo realizovat. Jo. To znamená...
1: To jsou ty velké parkovací domy?
3: Ne, ty velké parkovací domy se nám úplně jako nedařily a musím souhlasit s tím, že parkovací dům nahoře vlastně vedle budovy Uranu prostě dává smysl, protože když lidé přijedou tam, můžou tam nechat auto a pak by měli právě využít tu městskou hromadnou dopravu, případně se projít pěšky do centra Liberce. Na druhou stranu jsem ráda, že se daří to, co vlastně už tady zaznělo od pana kolegy Hrušky, vytipovat místa na sídlištích, kde se dá prostě udělat to parkování, kde nemusíme stavět nějaké megalomanské projekty, ale opravdu využít nějakou zbytkovou plochu, protože těch aut je spousta. Vy jste to tady na začátku říkala. Bohužel ta sídliště nejsou koncipována, když byla stavěna v 70. 80. letech, nejsou koncipována na to, že každá domácnost má dneska dvě auta a v podstatě jako neřeší tu stávající situaci. Za mě ale je, by město i mělo jednat s vlastníky těch bytových družstev a hledat i společně nějakou cestu, ať už družstevního parkování, anebo prostě výstavby parkování třeba parkovacího domu i na tom sídlišti, tam, kde to půjde.
1: Takže opět to vypadá, že v případné koalici by mohlo dojít ke shodě. Tomáš Paleček. Vy navrhujete například využití soukromých parkovišť v nočních hodinách. Už jste udělali nějaké sondy, zda by na to třeba provozovatele parkovišť, třeba když se bavíme tady v Rochlicích, o Rochlicích, tak jestli by na to přistoupili?
2: Sondy jsme dělali, je to vždy o penězích, samozřejmě, že zadarmo vám dneska nikdo nic nedá, byť zde by se dalo hovořit o tom, že město může nabídnout, by byl to prostě výměnný obchod, něco za něco, vy nám nabídnete parkování v noci zdarma, my vám za to nabídneme jiné věci, úlevy a tak dále. Ale já bych chtěl zde ještě zmínit nejenom parkování na sídlišti, kde se všichni shodneme, že je to třeba zrevidovat, případně se pokusit postavit parkovací domy. Víme, že Broumovská, Tunatická, by to bylo zhruba 500 aut, nebo parkovací dům pro 500 aut. Ale my bychom chtěli i směrem do budoucna se podívat na to, jakým způsobem dnes ti, kdo staví nové domy, vlastně se k tomu chovají, takže prostě ten povinný příspěvek, který oni mají ve formě příjezdové komunikace k objektu, k novému objektu, tak prostě aby současně s tím bylo automaticky parkování vozidel v tom novém objektu.
1: Tak to navrhuje Tomáš Paleček a Zdeněk Malík.
5: Já budu rychlý, koukám na hodiny. Jenom jednu informaci tady upravím. Parkovací dům v současném vidění radnice nemá vzniknout vedle Uranu, aby jsme si to vysvětlili. Ten má vzniknout nahoře v prostoru nádraží. Ten vedle toho Uranu současná koalice shodila. Já jsem v minulém volebním období byl ten, který na billboardech ho vystavoval a říkal, že tam bude, takže to beru jako za sebe jako velkou prohru, ale dobře, předělalo se to, OK. Vznikne, bude tam. Za nás na sídlištích velké řešení pro parkování jsou v podstatě jenom parkovací domy a ty plochy, které vznikly třeba tady v Rochlici. My jsme trošku podnikatelsky k tomu přistoupili, řekli jsme, pokud tam má vzniknout parkovací dům, tak ať je dole multifunkční na služby, nahoře ať je park, mezi tím ať je parkování, to zná město poskytne pozemek, soukromý investor postaví parkovací dům, obyvatelé sídliště si připlatí, třeba 2000 měsíčně budou tam parkovat. Jich velká většina, kteří dneska si to chtějí připlatit, protože 2000 si dneska platí za štangly, na který je značka. Takže určitě by zájem byl a ten mírný poplatek 2000 měsíčně by určitě většina obyvatel sídliště ráda zaplatila za kryté stání.
1: Tak pan Hruška, ale jenom prosím jednu větu stručně, protože čas je nemilosrdný.
0: Ještě velké téma jsou firemní dodávky na sídlištích. Blokují jednak průjezd IZS a druhak blokují poměrně dost parkovacích míst. A pojďme se podívat do jiných měst, kde to vyřešili, například v Olomouci s zákazem parkování přes noc dodávek.
5: Já tady zásadně nesouhlasím, protože pokud budete těm živnostníkům dovolovat, aby měli v bytě živnost, tak nemůžete zakazovat, aby tam parkovali živnostenským autem. Je to prostě nesmysl. A podrýváte tím živnostníky.
1: Já se, pane Chmelíku, ještě zeptám vás jako zástupce soukromého sektoru na jednu věc. Jestli vidíte třeba reálně, když jsme mluvili o těch sídlištích a o tom využití, jestli byste byl pro, aby se na parkovací zóny nebo parkovací domy přistavěly ty nefunkční bývalá obchodní centra. Je to podle vás reálné, není?
5: Za mě to naprosto reálné a Liberec by v tomto měl velmi aktivně jednat. A když se podíváte třeba na Konradickou Lunu, tak si myslím, že je to první místo, o které by se měl Liberec zajímat, kde by mohl vzniknout dokonce jako projekt na komerční bázi, vyřešit parkování, vyřešit bydlení, vyřešit služby.
4: Komunální volby 2026.
1: Tak to byly odpovědi dnešních hostů druhé předvolební debaty Českého rozhlasu Liberec. Do studia přišli na základě losu Jan Hruška, jednička společné kandidátky Pirátů a Liberce otevřeného lidem. Děkuji vám za
0: návštěvu. Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme. Zdeněk Melík, lídr kandidátky uskupení Liberecká devítka. Také vám děkuju.
5: Taky děkuju.
1: Tomáš Paleček, jednička kandidátky SPD. Děkuji, že jste přišel.
2: Děkuji.
1: A Martina Teplá, která vede kandidátku uskupení Lepší Liberec. Děkuji
3: vám. Také děkuji za pozvání a přeji hezký den.
1: Ještě připomenu, že na základě losu budou do zítřejší debaty pozváni zástupci těchto stran a hnutí. Tibor Baťány za uskupení Libe, vykřičník, Krištof Kolomazník za Českou stranu asociálů a Petra Bártová za Demokratickou stranu zelených za práva zvířat, sdružení DSZ za práva zvířat a NK. A od mikrofonu se loučí Jana Švecová.
4: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemný, teď už asi podvečer, blíží se nám 18. hodina, my máme za sebou další předvolební diskuzi, ještě jedna nás čeká zítra, teď se ale pojďme podívat, co nás čeká v nejbližších minutách a hodinách. Tak úderem 18. hodiny pochopitelně zprávy, ty pro vás dnes připravuje Hanna Hauptfoglová. Potom úžasné životy, ve kterých bude Ondřej Kundra vzpomínat na Medu Mládkovou a také se už můžeme lehce nachystat na zítřek. To se určitě těšte na další díl seriálu Týdne, ve kterém s Ivanou Bernátovou procházíme libereckou stopou Václava Havla a určitě si nenechte ujít dopoledního hosta, se kterým důkladně probereme, co je trombóza, jaké jsou rizikové faktory, jak se projevuje žilní trombóza a jak plicní embolie, v čem spočívá léčba a jak můžeme tomuto onemocnění předejít. Filip Majsl vám přeje příjemný zbytek dne a zítra dopoledne se budu těšit na slyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Do České republiky dorazilo přes půl milionu dávek vakcín proti chřipce, další ještě přijdou. Silničáři budou o víkendu provádět pravidelnou údržbu libereckého tunelu. V České Lípě znovu najel vlak do nastraženého kamení a i zítra bude slunečno s teplotami do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezký večer přeje Hana Foglová. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být v České republice k dispozici o 15% víc dávek vakcín proti chřipce než v loni. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už dorazilo, dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Je to podle něj celoevropský problém.
2: To, že se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny, tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat v říjnu a v listopadu. Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Provoz na průtahu Libercem omezí pravidelná údržba tunelu. Od pátku do pondělního rána bude průjezdný vždy jen jeden z autobusů. Podle mluvčí stavební firmy Eurovie, která bude údržbu tunelu provádět, budou technici čistit vozovku, mít stěny a stropy tunelu, čistit odvodnění a také kontrolovat a opravovat osvětlení a dopravní značení tunelu. Zároveň ověří funkčnost bezpečnostních a technologických systémů. Od pátečních 18 do sobotních 16 hodin bude uzavřený autobus ve směru od Turnova a poté do pondělních 4 hodin ráno autobus v opačném směru, tedy od Děčína. Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. V pondělí v podvečer tam najel vlak do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo se nezranil. Po pachateli policie podle mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
3: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejném místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka ji připomene nová výstava v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Dany Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moct prohlédnout každý den do konce listopadu.
1: Počasí.
0: Noční obloha bude jasná nebo skoro jasná, postupně bude od jihozápadu přibývat zvětšená oblačnost a teploty poklesnou k 10 až 7, při malé oblačnosti se budou držet kolem 5 stupňů. Ve Frýdlantském výběžku bude místy až 12 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se přidají mlhy, odpoledne už začne oblačnost od jihozápadu zase ubývat a k večeru bude slunečno. Teploty zítra 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Se zdržením počítejte na silnici 1/35 ve směru z Turnova na Liberec. V Pacerickém kopci vyprošťují havarovaný kamion a průjezdný je tam jen jeden jízdní pruh, levý jízdní pruh. Zdržení je tam do 10 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.

0: úžasné životy.
1: Meda Mládková podle Ondřeje Kundry.
2: Moje jméno je Ondřej Kundra, jsem zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt, hlavně jsem reportér, ale taky jsem napsal knížku o Medě Mládkové, podle mě o jedné z nejpozoruhodnějších žen, které tahle ta země ve své moderní historii měla, a o ní vám dneska budu vyprávět.
3: Víte, já nikdy se nerozhoduju tak okamžitě. Já se vždycky radím a přemýšlím. A když se rozhodnu, tak pak zatím jdu a pak nestojí nic v cestě, co bych nechtěla překonat.
2: Jedna její poloha je určitě vytrvalost v tom, co chce v životě jako dosáhnout. Takže i když dávno už to mohla zabalit, protože to byla stará dáma, tak to neudělala. A ještě jako v nějaké jako pozdní fázi svého života, který byl teda hodně dlouhý, tak si vydupala ze země muzeum Kampa, původně zchátralé místo u Vltavy, a proměnila ho na muzeum moderního umění, které je napěchováno hrozně zajímavým uměním.
3: No já myslím, kdybych nebyla tvrdohlava, tak zaprvé bych vůbec nedostala bývala ty mlýny. Já už jsem měla klíče a ještě pořád se vyjednávalo, že by to bývali pronajali nějaký italský firmě.
2: Myslím si, že to byla žena, která viděla šanci a příležitost tam, kde ostatní viděli problém. To byla žena, která se narodila v době, kdy ženám nebylo rozhodně přáno, aby uskutečnili nějakou jako velkolepou kariéru. Víceméně tak, jako ta budoucnost byla někde zůstat u plotny nebo někde v pozadí, ale ona se před těmi více než 100 lety, když se narodila, tak postupně se jako prosadila se do velkého světa a tam se jí podařily velké věci. Nejenom proslavit významného modernistu Františka Kupku, malíře, ale potom, a to já možná považuji za ještě důležitější, pomáhat a dávat smysl života a existence různým jako skvělým československým malířům, malířkám, sochařům, sochařkám, kteří byli upozaděni komunistickým režimem nebo perzekuováni, moc neviděli pro sebe perspektivu, a Meda Mládková se postupně proměnila v mecenášku umění a ta jejich díla různě vykupovala, schromažďovala a oni měli dál jako smysl tvořit.
3: Tak asi 1000 věcí mám. Mm-hmm. 220 kubků a 200 kolářů a teď třeba, nevím, 25 šimotových a 20 kolíbalů a 15 těch a 20 těch. Rozumíte, já jsem se soustředila na ty nejlepší.
2: Já teda musím říct, že se upřímně teď nepamatuju, kdy vůbec jako poprvé jsem se s Medou Mládkou viděl naživo. Asi z boku bych řekl, že to bylo v takové malé budově, která je právě v tenhle ten okamžik za mými zády. Myslím si, že to byl podzim. Tenkrát bylo hodně sichravo, mlha tady na Kampě a že jsem za ní šel s tím, jestli tedy bych mohl zkusit o ní napsat knihu, což bylo něco, co mi bylo nabídnuto lidmi z muzea Kampa, Jiřím Pospíšilem tehdy. A pamatuju si, že Meda, ona vlastně tady žije v tom, nebo žila v tom malém domku, který je za těmi mými zády, tak tam někde seděla obklopená uměním a já jsem si s ní chvilku povídal a pak jsem asi zkusil vést ten první rozhovor, asi tehdy poprvé si s ní povídat vůbec o jejím dětství, o tom, co si vlastně pamatuje, když se narodila, tak to bylo tak období třeba do jejich 10 let.
4: Moje první vzpomínka na dětství? Obraz mého otce. Víte, on byl hrozně hrubý muž. Diktátor. Pamatuji se, že měl v chodbě našeho domu karabáč a s ním mě a mého bratra byl, když jsme udělali něco, co se mu nelíbilo. Jednou, to už jsem byla starší, jsem se zamilovala do krásného mladíka, který mě pozval na lodičku na Vltavu. Psala jsem si tehdy deník, do kterého jsem si po té schůzce zaznamenala. Odhodil pádlo a začal mě líbat. A tatínek ten můj deník našel a příšerně mě zbil. A taková je většina vzpomínek na mé dětství a později i dospívání. Nevracím se k té době ráda.
2: Měla většinou tendenci svoje dětství líčit jako takové neúplně lehké, protože alespoň tak vždycky o něm vyprávěla. I otec měl despotické sklony a Meda Mládková měla tendenci z té rodiny nějakým způsobem unikat a hledat jako možnosti někde jinde. Zároveň to byla jako doba, kdy se asi jako rozkoukávala a přemýšlela, co vlastně jako od života chce. Ale jako asi bych to charakterizoval z toho jejího vyprávění, že to bylo pro ní prostě hodně takové jako pohnuté, asi doma to muselo být poměrně jako dramatické mezi rodiči a mezi ní a jejím otcem.
4: O 13 let starší sestřenice Marie Kopecká, říkala jsem jí Micka, která se později prosadila jako filmová střihačka a občasná herečka, a teta Anna mi ale velmi pomohly se postupně osamostatnit. Volnost mi především přinesla něco úplně nového. Tanec. Zatoužila jsem stát se tanečnicí. Teta Anna po velkém škemrání svolila. Chodila jsem do taneční školy k Martě Aubrechtové. Jednou přišla nějaká baletka a říkala, že jim odpadla kolegyně v operetě a kdo má zájem. Hned jsem zvedla ruku. Zřejmě tak vehementně a neodbitně, že mě nakonec vybrali.
2: Druhou světovou válku prožívala částečně v Pobaltí a částečně ve Vídni, tak to popisovala. Ona totiž vlastně za první republiky potom si vydupala jako dráhu tanečnice a zabývala se tedy tancem, to jí bavilo, a potom odešla tancovat do Litvy, do Klaipedy, myslím, že druhého největšího litevského města, které je u moře. A potom nějak jako v průběhu války se dostala do Vídně, kde tančila v nějakých jako podnicích, kam asi tenkrát také chodili jako vojáci Wehrmachtu, kteří tam byli posíláni z fronty na odpočinek. Tam zažila jako bombardování a potom na konci války se vrátila zpátky do Československa.
4: V Praze jsem prožila osvobození, konec války a první poválečné týdny a měsíce. Bylo to ve dnech, kdy začalo docházet k vyhánění Němců. Většinou šlo o ženy s dětmi, moc mužů mezi nimi nebylo. Jednou jsem šla přes Václavské náměstí za sestřenicí Mickou a cestou jsem míjela budovu rozhlasu, kde bylo jedno ze schromaždišť. Němci tam seděli na zemi, na sobě roztrhané šaty, někteří se třásli. Kolem nich chodil mladý voják, nebylo mu snad ani 18, se šerpou v barvě národní trikolory. Říkali jim: teď vám ukážeme, co proto. To máte za ty vaše koncentráky. Rozřezával jim záda a do ran sypal sůl. I ženám. Utíkala jsem pryč. Později jsem příbuzným řekla, že tady nemůžu žít, že musím pryč. Tolik násilí všude, to bylo nesnesitelné.

0: ve Švýcarsku, kam odešla, tak nějakou dobu také tančila, ale hlavně tam už se dostala do prostředí jako poměrně významného exilového časopisu, který tenkrát vydávali jako mladí lidé spojení s Československem a dělali tak na tu dobu zajímavou kritickou novinařinu, kdy kritizovali třeba potom, když k tomu došlo odsun nebo vyhnání sudetských Němců z Československa, upozorňovali na rizika spojená se Sovětským svazem. Madame Látková se k ním jako dostala, ona do toho časopisu přímo nepsala, dělala mu, řekněme, jako zázemí. A protože to byla jako průbojná žena, která byla nepochybně obdařena jako dobrou komunikační schopností a byla hodně energická, tak jako tomu časopisu vlastně rozrážela dveře. A to byl takový jako další stupeň nebo další krok v jejím životě. No a potom následovalo pařížské období.
1: A jela jsem jakoby pomalu do té Anglie a stavila jsem se v Paříži. No a tam jsem potkala mýho příštího manžela, protože já jsem už tenkrát vydávala ty knihy, jo, toho Peroutku, a tak jsem se rozhodla, že budeme vydávat 10 výtisků v bílý kůži a ty prodáme nějakým bohatším exilovým lidem a tím pádem to stálo vždycky $1000 to vydání. No a teď tenhle ten nějaký pan Mládek v Paříži, který měl vysokou pozici a který prej byl velký patriot, nám posílal ty $2 tu knížku, tak jsem si říkala, no kdo nám to má dát? Tak když jsem měla jakoby přes tu Paříž, tak jsem mu zavolala, že bych se s ním chtěla sejít, no tak on samozřejmě jako Češka hned mě přijal. Já jsem tam vešla jak fúrie, pane Mládku, já... Jak si představujete, že mám vydávat knížky, bylo mi řečeno takový velký patriot, aby mě posíláte $2, prosím vás, jak to mám vydržet? A on říkal, pardon, já jsem to mě nějak ušlo a odpuste. A on pak říkal, víte co, pojďte, dáme si drink. No tak jsme si dali drink a pak jsme si dali večeři a pak jsme si dali další večeři a to jako šlo velmi pomalu. A on se mě samozřejmě líbil, on byl krásně, hodně vzdělaný, takže jako jsem si říkal, no proč bych nezůstal v té Paříži.

Jan Mládek byl starý mládenec ve smyslu, že jako neměl žádnou ženu, neměl rodinu. Asi protože už byl starší, když se potkal s Medou Mládkovou, tak si nemyslel, že by se chtěl s ní oženit. Meda Mládková ho poměrně dlouho uháněla, trvalo to určitě jako několik let a různě ho jako přesvědčovala, že by bylo bezva, kdyby se vzali, že by to lecos jako ulehčilo. A on jako nějakou dobu nesouhlasil, ale protože, a tady se znovu vracím

0: jeden slavný antikvář a řekl, tenhle ten obraz není moc dobrý, já jsem ho koupila asi za $50 v aukci, ale tenhle ten malíř bude jednou velmi slavný. Tak já jsem začala být zvědavá na tohoto malíře Čecha, který bude jednou slavný a který žije v Paříži a nikdo o něm neví. Tak jsem dlouze hledala, jak se k němu dostanu. Bylo to za Paříž, musela jsem jít s metrem a ještě autobusem. No a když jsem otevřela a říkala jsem, já jsem Češka, studuju kunsthistorii, tak on měl okamžitě zazářili mu ty oči, protože byl vlastně zapomenutý. Teď přijde Češka, která studuje konzistoria. Teď mě zavedl okamžitě do svého studia a já jsem prostě byla úplně vedle. Já jsem běhala od obrazu k obrazu a říkala jsem, no to je fantastický, to je fan, to je krásný, to je krásný. No a tak on samozřejmě měl z toho strašnou radost, že? Tak jsme se ohromně zpřátelili.
1: František Kupka byl nepochybně velmi zajímavý umělec, byl to jeden z prvních světových modernistů. A v té době, kdy k němu Méda Mládková přišla, jako to rozhodně ale nebyl modernista, který by byl rozpoznaný nějak jako celospolečensky, celosvětově, ani myslím si jako ve francouzském kontextu nebo v nějakém jako světovém kontextu, že dneska jako je to jasné, že to byl jako na svoji dobu velikán nebo někdo, kdo začal tvořit úplně jako jiným způsobem nebo patřil minimálně mezi ty první modernisty, kteří začali jako o té malbě přemýšlet jakoby jinak, ale v době, kdy Méda Mládková za ním jako přišla, tak rozhodně takhle jako nebyl rozpoznaný. Popsat jako jaký byl vztah mezi Médou Mládkovou a mezi Františkem Kupkou je samozřejmě jako obtížné, protože na to nejsou jako písemné prameny. František Kupka už dávno nežije, jeho tehdejší žena taky ne, takže to hodně záviselo na vyprávění Médy Mládkové. Ta to popisovala tak, ten jejich vztah, že byl vlastně jako přátelský, protože Kupku bavilo bavit se s nějakým jiným Čechoslovákem o tom, co dělá, jak to dělá, proč to dělá. Méda Mládková říkala, že Kupkova tehdejší manželka to nesla jako s jistou nelibostí. Méda byla si o něco mladší, tak na ní mohla nějak jako žárlit. Nebyla z toho úplně jako nadšená, že za Františkem Kupkou dochází, byl tam jako takový napjatý vztah. Ona pak, když Kupka zemřel, tak Médě Mládkové nechtěla asi prodávat některé Kupkovy obrazy. Méda Mládková pak začala skupovat Kupkovo umění, protože chtěla ho učinit jako významnějším, což mělo být něco, co mu měla slíbit předtím, než Kupka zemřel.
0: On zemřel vlastně skoro v mý náruči. Oni mě volali, ta služka jich volala, prosím vás, přijďte honem, on umírá, on pořád nás volá. Tak já jsem samozřejmě okamžitě přijela a on tak ležel, víte, už měl nohy, měl jako já, ani ne jako ruce, protože byl těžce nemocný rakovinou a já jsem říkala, pane Kupko, budete mít velkou výstavu muzeu moderní umění. A on říká, to není pravda, že to není pravda. A se říká, přísám. A se říká, pán Bůh mě odpustí přísahu, že když takovéhle momentě umírajícímu člověku udělám radost. A on se tak jako chtěl nadvednout trošku a říká, děkuju, vy jste můj život. A tohleto děkuju, můj život se tak zapasovalo do mýho srdce, že jsem celý život pracovala pro Kupku.

Meda Mládková s Janem Mládkem odjeli do Spojených států v roce 1960 do Washingtonu a usídlili se v takové dneska krásné čtvrti, která se jmenuje Georgetown, na takovém kopci, na jehož úplné špičce je Georgetownská univerzita. A pod ní jsou domky cihlové nebo dřevěné, většinou barevné, a ty jako se svažují dolů k řece. Je to čtvrť jako plná dneska kaváren, bydlí tam různí významní lidé. Svého času tam bydlel, nebo možná tam bydlí jeden z amerických ministrů zahraničí nebo bývalá šéfka sněmovny reprezentantů. Kousíček od Medy Mládkové bydlela dlouho Madeleine Albright, bývalá ministryně zahraničí a významná další jako československá rodačka, která se mimochodem s Medou znala. Navštěvovali se, no a tam si Meda se svým mužem pořídila dům, ale tenkrát ještě v těch 60. letech, řekl bych, ten Georgetown rozhodně nebyl takhle parádní čtvrtě, jaký líčím jako dnes, ve smyslu, že by bylo všechno jako opravené. A Meda začala ten dům dávat dohromady. A řekl bych, že z toho domu činila jako takovou otevřenou křižovatku nebo salon, kdy ten dům postupně začal být víc a víc napěchovaný uměním, sochami, obrazy, ale taky jako různými živými debatami, kdy tím domem jako probíhali, procházeli různí umělci nebo

jako lidé, kteří hýbali společenským politickým životem vlastně ve Washingtonu. Takže já, když jsem třeba tu knížku psal, tak vedle dalšího jsem tam narazil na dopis v archivu Mědi Mládkové, který psala bývalému americkému ministrovi zahraničí a významnému americkému diplomatovi Henrymu Kissingerovi. A Meda mu tam psala, protože Kissinger se někdy chodil koupat do bazénu, který měli Mládkovi na své zahradě a v Georgetownu, kousíček od toho americké ministerstvo zahraničí, tak v tom dopise mu psala, že až zase přijde příště, tak někde pod rohouškou je schovaný klíč a nahoře je konvice s čajem, protože minule bylo ochrance zima, tak když budou chtít, tak si tam, zatímco Henry Kissinger bude plavat v bazéně u Mládkových, tak ochranka si tam může dělat čaj. Takže jako tihleti lidé se tam nějak jako vyskytovali asi dost často.

0: Já jsem začala jezdit do Prahy v roce 67 a všichni byli proti tomu. Všichni teda, Peroutka, Firt, Kubelík a Karel Steinbach, všichni takový ty intelektuálové v exilu říkali, Medo, nemůžete pomoct a co tam budete dělat, to budete lidi jenom dávat do neštěstí, s nimi budete mluvit a tak dále. A já jsem jako to uznávala, přitom jsem potom hrozně toužila. A já jsem leta pořád toho manžela, a když on odjel, tak já jsem mu napsala dopis. Prosím tě, aby si změnil svůj názor. On se, že tam jdu ze zvědavosti. Já se chci pokusit vidět, jestli něco můžeme udělat. Když jsem tě prosil, můžeš jít kam chceš, do Paříže, kam chceš, ale prosím tě, slíbně, že nebudeš do té Prahy. On úplně byl obsedovaný. Každý šaty, který jsem si koupila, každý šaty byly vždycky s tím, až jednou přijedu do Prahy. 20 roků jsem takhle si kupovala šaty. A vždycky, když jsme měli nějaký problém, což bylo velmi často, že když jsou dva inteligentní lidi, tak se hádají velmi často pro blbosti. Tak já jsem si šla koupit nový šaty.
1: Jan Mládek zemřel těsně před listopadovou revolucí v roce 89. Meda pak v těch dalších letech popisovala, že kdyby býval byl nezemřel, tak by měl býval šanci být jeden z prvních ministrů zahraničí toho obnoveného demokratického režimu v naší zemi. Ale k tomu nedošlo, zemřel a Meda přemýšlela, jako co dál, a rozhodla se jako nějakým způsobem se vrátit, alespoň z části, do Československa a pomoct tomu jako nově se rodícímu demokratickému režimu. Takže v těch prvních jako přelomových dnech a týdnech tady pomáhala někde ve Špalíčku tehdejší opozici, vídala se taky s Václavem Havlem. Pak byla dál činná ve veřejném životě, ale po nějaké době prostě jí došlo, že tu poměrně jako velkou sbírku, kterou s Janem Mládkem nazbírali, která tedy čítala nejenom obrazy od Kupky nebo sochy od Oty Gutfreunda, ale i spousty jako umění od lidí, jako byl Stanislav Kolíbal nebo Adriana Šimotová a celá řada jako dalších umělců. Takže by bylo jako fajn nějakým způsobem vrátit zpátky do její země, což by řekl, že zase znovu jaký ten vlastenecký motiv. Někdy prostě máte jako skvělé sbírky a mají to ty lidé, konec konců i tady v České republice třeba zamknuté někde v nějakých skladech, tak to si myslím, že Meda nikdy nechtěla. Ona chtěla, aby jednak se ta sbírka vrátila do její země, aby lidé mohli jakoby vidět. Rozhodně si to nechtěla sušit někde doma ve špajzu, aby se na to nemohl nikdo podívat. A chtěla to otevřít a zprostředkovat veřejnosti, proto když pojala myšlenku, že by to bylo prýma vrátit do Československa, tak zároveň začala hledat nějaký jako prostor, kde by se všechny tyhle ty věci mohly vystavit. No a ten prostor nakonec našla tam, kde teď spolu stojíme, už nejsme tedy před tím domkem, kde Meda Mládková v areálu Sovových mlýnů žila vlastně v těch posledních letech svého života, ale teď jsme přímo muzeum Kampa, takové krásné vysoké budově. Tady když si o tom povídáme, tak se koukám na Vltavu, na plav, který tady teče pode mnou. Je to krásná budova. No a Meda měla vyhlídnutých víc budov, kde by to její muzeum mohlo být. Nakonec tedy se soustředila na muzeum Kampa a začala o něj usilovat. A protože byla vytrvalá, tak to si trvalo sice jako dlouho, ale podařilo se jí to a potom zároveň zápasila hodně o podobu těch Sovových mlýnů, protože chtěla a věděla, že různá jako modernistická muzea prostě nejsou jenom staré budovy, ale třeba jsou na nich nějaké moderní prvky, tak ona si usmyslela, že na muzeum Kampa bude taková skleněná kostka, to se nelíbilo památkářům a ona se s nimi poměrně hodně dlouho vlastně hádala o to, jestli tady ta kostka v jaké podobě nakonec může být, což byl, řekl bych, že jako jistou dobu asi to bylo to hlavní, co si tak jako lidé jako s Medou Mládkovou spojovali, že tady někdo usiluje na té budově o to udělat vlastně skleněnou kostku a že další lidé na to mají jiný názor.
2: Když mě památkáři obvinili, že kvůli skleněné kostce Václava Cíglera nebude vidět na Hradčana, běhala jsem několik hodin po druhé straně Vltavy a fotografovala mlýny ze všech možných úhlů a pak jim ukazovala, že se mýlí. Pořád ale trvali na svém a tak jsme se do sebe zakousli. Nakonec to rozřešil, až neboštík ministr kultury Dostál. Vznikla poradní komise, jenže ta se většinou hlasů postavila proti mému záměru. Argumentovala právě tím, že rekonstrukcí naruším panorama města. Dva lidé však měli jiný názor. Ředitel Akademie výtvarných umění Jiří T. Kotalík a historik architektury Dobroslav Líbal. Ministr Dostál se rozhodl většinovým názorem neřídit a odvolal se na postoj obou pánů. Přestavba Sovových mlýnů stála výrazně přes 100 milionů korun. Větší díl platilo město, menší já ze svých zdrojů a sponzorských příspěvků. Přičemž sbírka věnovaná Praze byla vložena do zprávy nadace Jana a Medy Mládkových.

0: Majda Mládková nakonec dílo Františka Kupky Praze darovala, což si myslím, že zároveň jako ukazuje, že nějaké jako vlastenectví nebyla jako ryzí formalita pro Medu Mládkovou tím, že ona byla schopná nějakou chvíli se jako části těch obrazů a toho umění zbavit ve prospěch jako své země, tak si myslím, že to vlastenectví právě nebylo jenom jako prázdné gesto.
1: Kdysi dávno jsem se pro něco rozhodla. Nejdřív, že proslavím Kupku, pak, že budu pomáhat nonkonformním umělcům v Československu. Myslím, že je důležité, když si člověk řekne, že to, čemu věří, co chce, lze uskutečnit. Pak už stačí jen zatím jít a neuhnout, když se nedaří.
0: V čem mi přijde vlastně jako dobré to, co dělala, je, že jako leco z toho přežilo její dlouhý život, který skutečně úžasný zároveň byl. A to tak, že to muzeum dál funguje, dál je to poměrně jako dost výstav. Jsou tady v létě třeba na té dvoraně, kde teď stojíme spolu, tak jsou tady letní představení divadla, hrála se tady podle té knížky divadelní hra. Tady je taky známé motto jejího muže vyražené do jedné z těch budov: přežije-li kultura, přežije národ. Pro mě to hlavně byl člověk, který se prostě úplně nepodal jako osudu, který mu byl asi nějak jako načrtnutý, narýsovaný tou dobou, do které se narodila, a postavila se tomu a vlastně pak prožila jako úplně jiný život, daleko zajímavější, než by to asi bývalo vypadalo, kdyby hodně nechtěla a nesnažila se asi najít svoji nějakou cestu.
2: Skončil další díl seriálu Úžasné životy, ve kterém publicista Ondřej Kundra vzpomínal na sběratelku a mecenášku umění Medu Mládkovou. A kam se podíváme v magazínu Vlakem Libereckým krajem? Tentokrát to bude za hranice našeho regionu, do nedalekého Nymburka, kde se vyrábí železniční vagóny. A právě o této výrobě bude řeč. Pořad pro fanoušky železnice začne hned po písničce.
3: Medicine man!

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem se dnes vydá do nedalekého Nymburka, konkrétně do areálu společnosti Nymvag. Napadlo vás někdy, stejně jako mě, jak se třeba vyrábí železniční vagón? Dlouho jsem o tom přemýšlel, tak jsem se rozhodl nakonec do středočeského města se vydat. Právě v Nymburce má totiž dlouholetou tradici výroba a oprava kolejové techniky. Dříve to byly železniční opravny a strojírny. Generální ředitel společnosti Nymvag Petr Vlček nám o tom všem řekne víc, ale po pořádku. Petře, řekněte mi, když člověk dohlíží na výrobu vagónu, to musí určitě mít vztah k vlakům, k železnici. Byl ten vztah třeba od malička, nebo ne?
3: No tak ten jsem neměl od malička. Moje sny byly úplně jiný, než vyrábět vagóny, ale nějak se to sešlo všechno osudem.
2: O čem jste snil tady jako malý chlapec?
3: Jako malý chlapec, tak jsem chtěl být sportovní komentátor.
2: Já když ustanu té železnice, jako dítě jsem pravidelně s dědou chodil na místní nádraží v Mladé Boleslavi, sledoval posun. Vy si třeba vybavíte něco i ve spojení s vlaky, třeba z doby dávné?
3: Tak já pocházím ze Šumavy a tam vlastně jediný vlak, který v blízkosti jezdil, byl takzvaná Boubínská střela, která propojovala Strakonice s Volarama, takže to byl vlastně vlak, který já jsem vnímal, jinak jsem tam moc vlaky nevnímal.
2: Co dneska, jak vnímáte vlaky, jak moc často třeba jezdíte vlakem?
3: Tak jezdím vlakem docela dost. Máme akcionáře na Slovensku, tak do Bratislavy občas jezdím vlakem, do Berlína jsem teď jel vlakem, že jezdím vlakem rád.
2: Dokážete si v tom vlaku i odpočinout, protože dneska už to cestování je přece jen jiné, než bývalo dřív.
3: Určitě, určitě. Tak proto jezdíme vlakem, aby jsme si v něm odpočali.
2: Máte rád jenom tu současnou železnici nebo občas zabrousíte k té nostalgii, k té historii?
3: Tak ta nostalgie, ono, ten Nymburk je tou nostalgií samozřejmě opředen, protože tady jsem 100 let, myslím, železnice v Nymburce, vlastně jedna z prvních tratí byla Praha-Nymburk historicky, takže tady vlastně každý v tom městě, kde my jsme náplavy, byl železničář nebo měl železničáře a ty staré, ať už jsou to obrázky nebo různé dochované příběhy, tak tady jdou tím naším krajem.
2: V jakém věku jste tady začal přemýšlet o tom, že by se váš profesní život mohl spojit s železnicí?
3: To bylo, až když jsem byl opravdu už seniorní manažer, tak jsem se dostal k železnici, takže já jsem v železnici zhruba 12 let.
2: Co to je seniorní manažer? To mi k vám vůbec nesedí.
3: Jo, tak děkuju.
2: Je pravdou, že právě Nymburk je spojován už z minulosti s výrobou a opravou kolejové techniky.
3: Já myslím, že ty výroby tady bylo minimum, ale opravovali se tady dieselové lokomotivy. Vlastně za totality tady byl postavený jeden z největších závodů, kdy se jim říkalo Žosky, a tato Žoska byla železniční opravárenský strojírny a to bylo specializované na dieselové lokomotivy.
2: Kdy vy s vaší společností jste vlastně tady převzali ty otěže, řekněme?
3: My jsme mladá společnost, my jsme vznikli v roce 2019, takže vlastně máme za sebou 7 let činnosti.
2: S Petrem Vlčkem, ředitelem společnosti Nymvag, si v další části magazínu Vlakem Libereckým krajem budeme povídat nejen o něm, ale hlavně o výrobě železničních vozů.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petrem Vlčkem si v Nemurce povídáme o výrobě nákladních železničních vozů. Tak na výrobu jakých těch nákladních vozů se tady specializujete?
1: V tom našem portfoliu jsou cisternové vagóny, ty tvoří zhruba 60% naší výroby, pak máme výsypné vozy, máme, pak vyrábíme kontejnerové vagóny, takže vlastně to portfolio je naše široký. Děláme si vlastní podvozky.
0: Jak se vyrábí vlastní podvozky?
1: Máte výrobní linku, na které si uděláte podvozek. Kupujeme kola, samozřejmě, ty se kupují, ale jinak celý podvozek si vyrobíme sami.
0: Jak významným výrobcem vlastně jste, kam všude po Evropě vagóny vyrobené v Nymburce putují, kam se dostanou?
1: Na počet vyrobených vagónů jsme se stali třetím největším výrobcem v Evropě. Vyrobíme zhruba ročně 1000-1100 vagónů a největší odbytiště je západní Evropa, Francie, Německo, Itálie, Švýcarsko. Teď jsme vezli do Turecka, jsme jediná evropská firma, která vyváží vagóny do Turecka, protože ty opatření a ochranářské opatření v Turecku jsou relativně velký. Takže vlastně Evropská unie.
0: Tak vlastně probíhá proces výroby toho vagónu. Kde začíná vlastně? Už v té projekční kanceláři?
1: Já si myslím, že začíná ještě dřív, že začíná vlastně při nějakým konzultacích a komunikacích se zákazníkama a potřebách zákazníků, tak vlastně se snažíme jim víc stříze vymyslet nějaké úpravy na tom voze. Na druhou stranu, železnice si myslím je jedno z nejvíc konzervativních prostředí, takže těch změn není tolik za ty poslední roky a nejsou přijímány změny úplně značením. Ti lidé na železnici mají rádi svoje jisté, tak říkajíc, a těch změn není tolik. Ale když se vrátím k vaší otázce, tak vlastně naši konstruktéři potom na základě toho, co dostanou od obchodníků za informace o tom, jaký by vagon měl být, tak ho nakreslí. Technologové připraví veškeré ty výrobní postupy a následně ho vlastně tady vyrobíme. Si myslím, že v Čechách už dneska strašně ubývá firm, který mají ten finální produkt. V tom strojírenském průmyslu vlastně je spousta firm v Čechách, které jsou třeba větší než my, ale dělají subdodávky. My to vlastně od té první myšlenky až po tu finální prodej si to děláme všechno tady v Nymburce.
0: Z jakých materiálů se tady vlastně ty vozy vůbec vyrábí?
1: Ze železa. Jsou to plechy a nerezový materiál je vyšší třída. Je to speciál, se dá říct.
0: Dá se chronologicky přiblížit, jak ta výroba toho vozu vypadá? Už jsme začali samozřejmě konstrukční kancelář. Jak pak to vypadá, ten samotný průběh té výroby?
1: Kde se od toho začátku, znamená, nejdřív se udělají, jak už jsme se bavili, podvozky, které jsou pod každým vozem, jsou podvozky, je to ta nejdůležitější část vlastně. A pak podle toho, jaký typ vagonu máte, tak se dělají rámy, dělají se na to ty podnástavby nebo se dělají ty speciální věci na těch rámech, které pak určují typ toho vagónu.
0: Kolem vidím hodně růžové barvy. Je to barva, která provází vlastně výrobky vaše?
1: Přesně tak, my jsme se rozhodli, že budeme se prezentovat v takovém tom prostředí té železnice, kde jsou všichni modří, hnědý, červený maximálně, tak my jsme tam vstoupili s tou růžovou barvou, což je tam nezvyklé a vlastně už dneska je to takový náš poznávací znak. Věnujeme tomu hodně času, chceme, aby jsme byli vidět, chceme, aby jsme byli jiní než ostatní i v té grafické části.
0: My jsme ale nezmínili jednu zajímavost. Vy ale nemáte výrobní závod jen v České republice a konkrétně v Nymburce.
1: My jsme asi před 2,5 roky uzavřeli joint venture s indickou firmou, která vyrábí vagony v Kalkatě a společně jsme postavili fabriku, která v letošním roce na jaře začala fungovat ve zkušebním provozu. Teď už tam vyrábíme vagony, takže byl to velmi rychlý proces. Od rozhodnutí se postavila fabrika asi za 18 měsíců, což si samozřejmě v Čechách nedokážeme představit. Takže máme tam úplně nejmodernější fabriku v Indii.
0: A plánujete ještě někde ve světě něco podobného?
1: Vidíme potenciál v asijské části bývalého Sovětského svazu, ať je to Uzbekistán, Gruzie, tak to jsou zajímavé země, kde jednáme s různými partnery o tom, že jsme tam společně vyráběli vagony.
0: S Petrem Vlčkem si budeme povídat také v závěrečné části magazínu Vlakem Libereckým krajem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Vlček je mým a také vaším hostem v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Povídáme si v Nymburce o výrobě nákladních vozů. Mimochodem, přibližně jak dlouhou dobu trvá výroba jednoho vagonu?
1: Mezi 700 až 1000 hodinami.
0: Dá se říct, kolik lidí se na tom podílí třeba na výrobě?
1: My v současné době vyrábíme 1100 vagonů ročně a máme zhruba 800 zaměstnanců.
0: Jaké provozy všechny tady vlastně máte?
1: Samozřejmě montáž, pak máme dělení materiálu a finalizaci lakovny, tryskače, takže povrchové úpravy. Jak ta výroba jde, tak vlastně k tomu jsou přiřazené jednotlivé ty procesy výrobní.
0: Ta plocha výrobní ale asi musí být hodně velká tady.
1: Vagon je velikánský, takže samozřejmě k tomu odpovídají všechny výrobní provozy a jeřáby a celá fabrika je veliká.
0: Mě jako laika samozřejmě možná i posluchači napadne, že vlastně ten vagon musí být vybaven samozřejmě brzdami a dalšími bezpečnostními prvky. Jak tohle se na ten vůz dostane, jak tohle se tam montuje?
1: Brzdy si kupujeme samozřejmě, to je specifická věc. V průběhu montáže je část výrobní montáže věnovaná tomu, že se namontuje brzda, zkouší se, testuje se, jsou na to speciální postupy.
0: Nejen brzdy, ale i další komponenty se určitě kontrolují, tak čím vším musí vagon projít, než se v tom finále dostane na ty koleje do toho běžného železničního provozu.
1: Těch kontrol je tam celá řada, samozřejmě v průběhu výrobního procesu probíhají naše interní kontroly, pak dochází k tomu, že musíme předat nezávislé kontrolnímu orgánu to, aby se zkontrolovali jednotlivé prvky na tom vagonu, ať už je to těsnost cisterny nebo právě brzdy, a pak přichází zákazník, který si všechno znova kontroluje a ovšem se uvádí zápisy, sleduje se to, takže to je velký proces. Je potřeba si uvědomit, že vagon, jeho životnost je zhruba 30 let a po tu dobu je stále dokladováno, co bylo opravováno, co tam bylo dáno. Ta bezpečnost na železnici je vlastně priorita všeho.
0: Jak často musí pak ty vozy procházet kontrolou?
1: Zhruba jednou za 6 let.
0: Předpokládám, že tady máte napojení na Nymburské nádraží, jsou tady koleje, tady Vlečka, tak jak tady funguje ta doprava? Kolik kolejí třeba tady máte?
1: Je to trošku naše ústní místo, protože máme zhruba 9 km kolejí v našem areálu. Napojení samozřejmě na nádraží, nicméně nádraží v Nymburce je obrovsky vytížen, takže není možné si tady odstavovat hotové vagony na nádraží. Ta logistika toho, když se vagon dodělá a odveze se zákazníkovi, tak ten tlak tam musí být velký, protože 9 km se zdá jako hodně, na druhou stranu je to pár desítek vagonů.
0: Jsou odlišné požadavky na vagony pro Česko a třeba zahraničí. Hlavně mám samozřejmě na mysli otázku provozu a toho, jaké předpisy v té či které zemi platí.
1: Hodně se to sjednotilo. Dneska už vlastně všechno zastřešuje se přes evropské autority, takže ty požadavky jsou víceméně stejné. Někde si můžou ty země určitá specifika, třeba kvůli teplotám, v kterých se pohybují ty vagony, ale principiálně jsou všechny stejné a jsou schvalované pro použití v Evropě.
0: Jsme se o tom trošičku bavili, ale kam nejdál se dostanou ty vaše vozy?
1: Já myslím, že to Turecko je hodně daleko, když bychom šli přes kilometry, asi to Turecko je nejdál.
0: A přibližte na závěr, kde ve světě nebo kde v Evropě je podobná firma zabývající se výrobou vagonů?
1: Tady v Čechách je jeden ještě malý výrobce, největší výrobce je Tatra Vagonka Poprad, pak je tady americký Grimbrer, který má fabriku v Polsku, mýval fabriku i v Rumunsku, to zavřel, a pak jsou tady Durodakovič v Chorvatsku, Bulharsko je výrobce. Je zhruba 15-17 výrobců, kteří vyrábí víc než 100 vagonů ročně.
0: S Petrem Vlčkem, generálním ředitelem společnosti Nymvag, jsme si povídali o výrobě železničních vagonů. Petře, díky za váš čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Za pát dítěte při porodu uložil svou podmínku, rozsudek zatím není pravomocný. V Libereckém kraji jsou dvě nové pošty partner. Sportovci budou moct zimně využívat Svijanskou arénu v Liberci. A zítra čekáme zvětšenou oblačnost, potom vyjasňování a teploty do 20 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Okresní soud v České Lípě dnes lékaři z Českolipské nemocnice uložil za páté dítěte na zem při porodu podmíněný trest na 4 měsíce s ročním odkladem. Událost se stala v roce 2022. Dítě po něm nemá zjevné trvalé následky. Lékař má také podle soudu dívce zaplatit odškodné 350 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, zdravotník vinu odmítá a na místě se odvolal. Případ bude řešit krajský soud. V Libereckém kraji jsou ve dvou obcích nové pobočky pošty partner. V Mníšku ji soukromý provozovatel otevřel ve staré budově pošty. V Dubé poštovní pobočku spravuje tamní podnikatelka Štěpánka Cajsová. První dny provozu hodnotí pozitivně.
2: Provoz, já bych řekla, že se vrátil docela do normálu, lidi chodí, jsou z toho ještě trošičku jako vykulený, bylo to pro ně nezvyk takhle dlouho zavřená tahle pošta.
0: V režimu Pošta Partner zajišťuje pro státní podnik poštovní služby například místní podnikatel nebo vedení obce. Další pobočka bude příští rok v zákupech. Provoz Liberecké Svijanské arény bude letos v zimě ve stejném režimu jako v loni. Sportovci budou moct zimní stadion využívat v případě, že na střechu napadnou 2 cm sněhu, areál se uzavře a tréninky se přesunou do náhradní nafukovací haly. Důvodem omezení je schátralá střecha arény. Město chystá její opravu. Původně měla být hotová do začátku sezóny, začne ale až v příštím roce, jak říká jednatel městské společnosti Sportovní areál Liberec Zbyněk Karban.
3: Analyzujeme přípravu projektové dokumentace tak, aby se mohli vypsat veřejnou zakázku do konce října. Na to spodíně způsobujeme tím, že vlastně nechceme jenom prostě vyměnit ten střešní plášť, ale chceme udělat i sanaci ocelových konstrukcí, což znamená změnu projektové dokumentace.
0: Česká republika dnes dostala první platbu z unijního obranného programu SAFE, informuje o tom Evropská komise. Zatím přišlo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru. Půjčku má stát využít na pořízení nových tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Část peněz má jít také na dostavbu dálnice D-11 z Prahy přes Hradec Králové k polským hranicím. Tento úsek může sloužit k vojenskému využití.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 10 až 7 stupňů a má být jasno nebo skoro jasno. Postupně se od jihozápadu bude tvořit zvětšená oblačnost. Tam, kde zůstane malá, můžou teploty klesnout až k 5 stupňům. Naopak na Frýdlansku zůstanou u 12 stupňů Celsia. Zvětšená oblačnost bude převažovat i zítra ráno a dopoledne. Během dne pak bude zase ubývat a odpoledne naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 10 v Tanvaldu. V Železnobrodské ulici se poblíž kruhového objezdu srazila 2 osobní auta. Nehoda je bez zranění, policisté jsou u nehody a s velkou opatrností tam projedete. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Po čase tu máme zase výpisky z médií, protože vy sledujete, co se děje okolo a díváte se na to pohledem jazykovědce, lingvisty.
2: No, je to taková volnočasová aktivita, když je něco opravdu vtipně formulované, tak si to zapíšu.
1: Já to tady mám, ty vaše poznámky, tak třeba jste si tu napsala, volba příliš libového masa bez tuku má tendenci se vysušovat.
2: To je, myslím, krásný příklad toho, co se stane, když píšeme, ale při tom psaní si nakonec rozmyslíme, co chceme říct, takže začneme vzletně o volbě masa a pak mluvíme ale o tom mase. Volba se nevysušuje.
1: Mm-hmm. Museli obnovit informační systémy či vznik nových serverů.
2: To je vlastně to též. Obnovili systémy, ale neobnovili vznik, přestože tady je to na jedné rovině.
1: S nehnutou tváří řekne.
2: Tak, tohle je docela zajímavé, protože kdybychom byli v obrození, kdyby to napsal Karel Václav Rais, tak by to bylo úplně v pořádku, protože tehdy se ten výraz nehnutý užíval přesně v tímhle způsobem. Nehnutý výraz, nehnutá tvář. Ale od té doby se to trošku posunulo. Tohle už je velmi stylisticky příznakové a měli bychom běžně říct s nehybnou tváří, pokud se nechceme stylizovat do 19. století.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

자유시.

věřmi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál tak.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Lačirate šukaršuni ben. Dnes se podíváme na to, jak muzikanti přistupují k tradiční romské hudbě. O své tvorbě a vztahu k písním, ve kterých vyrůstal, bude mluvit zpěvák Bartoloměj Girga Bertík. A vydáme se také do Třebechovic pod Orebem, kde při bohoslužbě zaznívají romské písně.

0: poslech u Roma Vacere nám zpříjemnil Jan Bendík. Minulý týden nám zpěvák Bartoloměj Girga vyprávěl o tom, jak změnil svůj přístup ke zdraví. Zhubnul a získal víc energie, kterou chce věnovat především rodině a hudbě. Dnes nám představí svou novou píseň a poví, co dalšího chystá. Ve své tvorbě se ale také vrací k tradiční romské hudbě, ve které vyrůstal. Rozhovor s ním natočil Dušan Vagaj.
1: Druhou písničku, kterou jsem teď postavil Honzikem z Doobend Kladno, tak říkám, hele, nikdo tady nedělá gypsy swing. Takže jsem postavil krásnou písničku, která se jmenuje Lilia, ve stylu gypsy swing, s featem Doobend Kladno s Honzikem, a můžu říct, že to je velká paráda. Použili jsme cymbál, použili jsme kontrabas, starý nástroje, s tím, že jsem když jsem řekl, já tam chci ty starý nástroje, s tím, že tomu dej moderní šmerc a moderní bicí. Ano, mluvím o Vajdisovi značením, protože pro mě to je hitmaker. Taky je toho důkazem, že komukoliv dělá hudbu, tak je to hitovka. Proto já jsem si nastavil a nelitoval jsem těch peněz, říkám, pokud chci top věci, musíš do toho něco vrazit. Proto ten můj úmysl a záměr bylo první vydělat peníze, abych na to všechno měl, abych mohl zajistit rodinu, a potom můžu dělat tu hudbu a mít peníze na to, abych to dokázal postavit tu hudbu, jak chci, a aby to neovlivnilo moji rodinu. Ano, od Vajdise budu mít několik skladeb s tím, že teď spolupracuju s Milánkem od Gypsy Kubo, a konečně po několika letech se mi, doufám, podaří udělat to, že vlastně s velkým svolením od rodiny Giňových z Rokycan, tím, že jsem vyrůstal na Rokycansku, v brzké době vyjdou písničky přehraná kompletní deska starých Rokycanů Rytmus 84 v mém podání.
2: Rytmus 84, to byla kapela, na kterou
1: to byl fenomen, že?
2: Nikdo nikdy nezapomene. To byla taková ta střela, kde se slyšelo Rytmus Rokycany a každý se zjížil ze všech koutů.
1: Proto jsem mi oslovil ty Gypsy Kubo, protože oni mají tomu teď momentálně na té hudební scéně jakoby nejblíž, že to umějí, že to je Čardášová kapela, jsou tam ty saxofony. Samozřejmě radíme si, říkáme si, stavíme to tak, aby to bylo co nejvíc autentický s tím, jak to bylo, že to nechceme zmodernizovat úplně jakože na pecky, aby to bylo moderní, ale ba naopak, my řešíme i samostatný bicí, aby to znělo stejně, jako to znělo tenkrát, akorát to oprášíme a ty písničky dostaneme zpátky mezi lidi. No.
2: To je krásný. Co říkáš na hudbu AI?
1: A to je otázka, kterou jsem čekal, že mi určitě dáš, když se budeme bavit o hudbě. Já mám na to takový dvojí metr. Na rovinu řeknu, že vadí mi, že lidé poslední dobou, jak si všímám, poslouchají AI, že to poslouchají tuhle tu hudbu a dělá jim to radost. Mě to uráží, protože je to umělá inteligence. Nejsou to živé lidi, kteří dávají pocity, kteří se tomu věnovali. Ale na druhou stránku, pokud někdo si vytvoří hudbu AI a naspívá si tam svůj vlastní zpěv, že to použije jako nápad, jako aranž, OK, pomozme si, je moderní doba, už nejsou ty garáže, jako jsme to měli my, že jsme zkoušeli v garážích a takové věci. Ta vymoženost tady je, ta nabídka tady je. Pojďme ji využít, ale zůstaňme muzikanty. To znamená, pojďme něco z toho použít, třeba když nemám tu možnost těch muzikantů, protože řekneme si to na rovinu, dneska každý druhý muzikant chce peníze. Už to není takový jako předtím za nás, že jsme hráli z lásky od srdce pro hudbu, ale teď se hudba využívá k tomu, abych někdo byl. Jestli jsem to řekl správně.
2: Dřív se řeklo, hele, jdem si zahrát.
1: A bylo to proto, že uděláme si radost. A jdeme dělat radost, ano, dalším, a ty budou mít radost toho, že my máme radost. Ano. Protože Amaričave, Bašaven, Zkušinen, hej, Šukariben, pojďte si to poslechnout, a Kanatumenge za Bašavna o Limale, no a ven úplně, no.
2: No.
1: Jo, a my jsme z toho měli radost, měli jsme kvádra na sobě a prostě jsme byli ty největší borci. Jenže dneska se ta hudba dělá proto, aby chytil ty čísla, aby chytil ty lajky, abych jakože já byl ten top a dostal se mezi ty top muzikanty. Ale co dneska znamená top muzikant? Ale říkám, hudba kdysi byla pro radost, a protože to tak cítím a chci to dělat, byl to příběh můj, a dneska už se na to takový zřetel nebere, že lidi při té hudbě vypráví svoje příběhy. To tak není.
2: Přijde ti, že moderní hudba ztrácí tu tradiční romskou hudbu a zapomíná se na tu tradiční romskou hudbu?
1: Přesně to tak řekl, jak tak to cítím. Proto jsem udělal písničku Lilia, kde prostě musí být cymbalový nástroje, miluju cymbalový nástroje, miluju cymbálovku, miluju romskou tradiční hudbu, a člověk to musí umět rozdělovat, že jo? Záleží, pro jakou skupinu lidí hraješ. Pokud hraješ zábavový akce, no tak musíš hrát zábavové písničky, které tam chtějí brečet, chtějí tancovat.
2: Přizpůsobit se jim.
1: Pokud hraješ koncertní věci, chceš koncertovat a hraješ pro posluchače, ne tanečníky, ale posluchače, tak ano, dělej hudbu pro posluchače, ale pokud chceš dělat hudbu jakoby za sebe, tak nepoužívej AI, sedni si za kytaru, vem nástroj do ruky a zahraj to tak, jak to cítíš a použij kamarády, přátelé nebo muzikanty, kteří to s tebou stejně postaví, tak, jak to cítí oni a každý ten člověk bude přínosem do té hudby a ono to bude znát. Samozřejmě pak je tady druhá otázka, jestli to bude stejně oceněný, jako to dělají ty ostatní.
0: Vysvětluje zpěvák Bartoloměj Girga, kterého všichni známe jako Bertíka. A teď už píseň Lilia. Bye.

0: obličeje.
1: A stále posloucháte o Roma Vakeren Pěkný večer. Tradiční romské písně, známé jako Porikane Gilia, se dnes často modernizují a některé postupně i zanikají. Jedním z jejich druhů jsou halgaty, žalostné písně. Název pochází z maďarského slova halgat. Vedle starých písní vznikají také nové, takzvané nevegilia. Patří mezi ně například náboženské písně neboli chvály. Kolomana Staňka z Třebechovic pod Orebem oslovila Iveta Durdoňová.
2: Mikrofonu mám pana Kolomana a pana Terkela. Jste hudebníci, hrajete už několik let. Pane Kolomane, vy hrajete křesťanskou hudbu v romštině i v češtině. Chvály, vy jste si přeložil sám do romštiny.
3: Některé jsem přeložil, některé jsem přímo složil písně. Tak třeba Bari Vrána, anebo Ježíši náš, to je v romštině.
2: Pane Terkeli, co pro vás znamená romská hudba?
4: To je všechno to, co mám. Poněvadž zaprvé jsem Rom a rád zpívám romské písničky, protože to je všechno o lidech. A hraje se všechno, čardáče, halgáty. A já při svých letech, tak já se vždycky vracím do těch 70. 68. let.
2: A vy, pane Kolomane?
3: No tak já spíš duchovní, žalmy, zpívám a hraju pro sbor, pro kostel a tak. Ze staré doby, třeba z 80. let, to bylo jasné, že jsem hrával ty lidový. Teď už je moc nehraju, no. Ani nespívám. Protože já mám skupinu Amen sám, takže jak už tady Perkel řekl, on hraje ty halgaty, ty smutný, a my hrajeme s Davidem a holkama, který zpívají moderní.
2: Zanikly už tradiční romské písně?
3: Určitě zanikly, jak helgatovi, tak i ty lidovky. My jsme měli taky lidovky, ale to už úplně zaniklo. A tak tady Terkel, bratr, probouzí ty helgatovi.
4: Je to tím, že to, co bylo předtím helgatovi, jak se zpívali ty starý, tak oni to všechno tak zmodernizovali. Udělali to do čardášu a podobně a zrychlili ty pravý helgáty.
2: Vy hrajete na kytaru,
4: ano.
2: Pane Terkeli, jak dlouho hrajete na kytaru a kdo vás to naučil?
4: Já jsem se to učil sám, za malá, poněvadž mě když táta kupoval, tak mi bylo 5 nebo 6 let a to za ní dával ještě 80 korun za kytaru. To je hodně dávno, takže no a 65 let už hraju.
2: Hrál jste v nějaké kapele?
4: Ano, hrál, na kladně.
2: Vzpomenete si na nejstarší písničku, která se pořád se hrála?
4: A hymna a to je Čajori Romani. Čajori Romani, já jde kermak já góri.
1: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Palika rauhojsanos amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veterináři neprokázali týrání prasat v chovu v Markvarticích na Jihlavsku. Ve Znojmě otevřeli nové parkoviště u tamního nádraží pro 55 vozidel. A zítřejší počasí, zpočátku dne zvětšená oblačnost, odpoledne vyjasňování, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to dnes oznámila státní veterinární správa. Na konci září do tohoto chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
2: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
0: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v České republice téměř vyschla, informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz vypouštět pouze přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je asi setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže než je běžné. Povodí Vltavy také preventivně sníží odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Motoristé mohou ode dneška ve Znojmě využít celkem 55 nových parkovacích míst v ulici Milady Horákové. Místa vznikla v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém a řidiči tak mohou zaparkovat zdarma.
3: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajalo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franc, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté zakončí aktuální reprezentační program Ligy národů v Londýně utkání s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 25:40. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl večer nahradit, upřesní kouč národního týmu Santidenia.
4: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
5: Krejda, Coufal a Sadílek.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy až kolem 4. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu ubývání oblačnosti, maxima zítra budou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov počítejte s kolonou Zaslaným. Začíná kousek za Lotoušem, popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion. Objíždí se protisměrem, projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo
1: no, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Hualo Rio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale no, nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promluvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ne? Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec
0: bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. Ono to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal
0: skutečně.
1: Jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce naťukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, jak byl na 8 ráno v Plzně, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16 stopem magnetofonem trvalo asi 1/4 hodiny, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, pardon, jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tuhleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec

0: Tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdilo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický, tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Dol samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
1: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
0: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
1: Takže až po natočení filmu, radši, aby se mu to nepletlo. No, ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi?
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekám jako basa cvičky, nehrajem to pětkrát do měsíce, ale hrajem to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehkej odstup, no.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo Věká těla v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20?
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus. Možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled. To by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmu. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhletom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě, Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no, ale. No a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když si vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne, já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu. Nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako toho její stálej host, tam jsem byl nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím. Víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce
1: jedné. Dvoj roli v pohádce.
0: Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezma.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje a mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než že si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmilmérem, s kterým jsme točili tuhle tu pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná i,
1: no, určitě.
0: I pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause, jste zase to byl lékař, toho jste dabovala.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Za co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Martin Stránský, herec, daber a také tatínek tří synů. Dva z nich tedy budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: To je neláká. Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Týra, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vidět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, roka půl, 19 měsíců. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12,5, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozný laufů, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stával, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme. Oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí. Stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: Ne, nikdy
0: se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí dělat máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka. Takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Brněnský soud potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení a zítřejší počasí zpočátku zvětšená oblačnost odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti přitom žena dostala za stejné praktiky dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního nedělala a lidem jen pomáhala.
3: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
4: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
3: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
5: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala ji, protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
3: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. Včera v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo nebyl zraněn. Po pachateli policie podle své mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
6: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejné místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka je připomene nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Upřesní dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
7: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace mistrovství Evropy podlehli v Portugalsku 0-2. Už před tímto utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé mlhy. Ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne od jeho západu výrazné ubývání oblačnosti a maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. Silničáři opravují vodorovné dopravní značení, pohybují se v pravém pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Rakap. Pražská kabelovna, firma, bez jejichž výrobků by se neobešel svět moderních technologií.
1: Říká vám něco firma Prakap?
2: Ne.
3: Ne, to mi neříká nic.
1: A když napovím kablo?
2: Kablo Prakap, ne.
3: Kabely nějaký, nevím.
1: Když rozebereme název Prakap, pražské kabely?
2: No tak si odvodím, že asi dělali nebo dělají nějaké kabely, ale nic mi to neříká.
3: Aha, tak to asi nějaký kabely, to jde mimo mě.
1: Jak dlouho myslíte, že firma Kablo nebo Prakap existuje?
2: 100 let.
3: Tak to nevím, ale protože o ní nic nevím, tak je mladá. Tak maximálně 50 let.
0: Na začátku je měděný nebo hliníkový drát. Na konci kabel. Nebýt nich, nefungovala by nám doma elektřina, nejezdilo by metro a ostatně nevznikl by ani tento pořad. Výroba kabelů má u nás 100letou historii. Kabel je soustava dvou nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče elektrického kabelu, jinak též žíly, mohou být buď z plného drátu, nebo také laněné, složené z tenkých drátků. Takovému vodiči se říká licna, z německého die Litze, tedy prýmek, což je pojem známý spíše švadlenkám. Kabely se nejčastěji používají k přenosu elektrické energie a optických signálů. Za vznik kabelu vděčíme Švýcarsku, respektive jedné firmě vlastnící asfaltové doly. Zprvu používala asfalt k výrobě papírových trubek s asfaltovou vrstvou. Až pak si její ředitel Franz Borel všiml elektroizolační schopnosti asfaltu a pokusil se zhotovit izolovaný vodič. Výrobek byl málo trvanlivý. Asfalt na vzduchu vysychal, křehl a opadával. Navíc výroba byla zdlouhavá a pracná, ale první krůček to byl. Pak si pan Borel zajel na dovolenou do Itálie a navštívil Pompeje. Ve zříceninách viděl, že předměty chráněné obalem z olova zůstaly bezvadně zachovány. Jen co se vrátil, doplnil asfalt směsí pryskyřice s olejem a na ní pod tlakem nanesl v lisu olovo. A první kabel byl na světě. Psal se rok 1879. Zpočátku byly kabely používány pro potřeby signalizace, jako telegrafní a telefonní. V silnoproudé elektrotechnice se kabel poprvé objevil v roce 1881 na světové výstavě v Paříži. Rok na to už byla v Lausanne u Ženevy položena první městská kabelová distribuční síť.

0: u nás začala výroba kabelů bezprostředně po vzniku Československé republiky. V roce 1919 po rozpadu rakousko-uherské monarchie zakládá v Praze Vysočanech svou pobočku rakouský podnik SKV, tedy Schwechater Kabelwerke. Důvod byl prostý. Bylo třeba zajistit zastoupení přímo v nově vzniklých důležitých odbytištích. Podílníkem se stal dnes pozapomenutý český velikán Emil Kolben. O dva roky později Kolben kupuje v SKV většinový podíl. Podnik přebírá, přesouvá ho na okraj Prahy do Hostivaře, na pozemek o velikosti zhruba 2 km čtvereční a registruje ho pod ochranou známkou Prakap SRO. Značka zkracuje dvouslovný název Pražská kabelovna. Obor podnikání formuluje takto. Výroba a obchod kábly a jiným elektrickým bodícím materiálem a všemi v obor ten spadajícími předměty. Potřebnou surovinu, ponejvíce měď, nakupuje v cizině. Nechá ji vyválcovat na drát o průměrech 7 až 8 mm, no a ostatní výrobní postupy až k hotovému výrobku už si zajišťuje továrna sama. Vedle kabelů si podnik zvládá i vlastní výrobu pryžových směsí a jako vůbec první v Československu v létě 1922 začne s výrobou lakovaných drátů.
1: Vybavena reflexní vestou a pevnými botami vydala jsem se do areálu Prakabu. To všechno kolem mě, to je bývalé kablo?
2: Ano. Nacházíme se v areálu bývalého kablo Hostivař.
3: Výrobou provedl Světlanu Lavičkovou výkonný ředitel Prakabu Jiří Dědek.
2: Budovy, které tady kolem sebe vidíme, tak ty historičtější z období první republiky poznáte podle cihlového vzoru, který je na jejich povrchu. Další ostatní postavené později, tak to už jsou moderní haly. V těchto historických tak máme pouze provoz kabelovna, jinak zbytek výroby tak se rozkládá především v těch novějších budovách.
1: My stojíme před vysokánským komínem, na kterém právě ten nápis Prakap je vidět zdaleka, když sem přijíždíme.
2: Komín, který je tady hned před námi, skutečně byl v provozu. V současné době využíván už ke svému účelu není. Máme ho z toho důvodu, který jste sama zmínila, je vidět i z dálky nápis Prakap. To znamená, je to náš takovýhle čnící billboard. Určitě nám připomíná naši dlouholetou, téměř staletou historii.
1: Tak se vypravíme do té výroby.
2: Ukážu vám, jak u nás vyrábíme kabely.
0: Je čas věnovat se chvíli doktoru Emilu Kolbenovi, zakladateli Prakabu, jednomu z našich největších podnikatelů a průmyslníků. Získal kvalitní technické vzdělání a cenné zkušenosti ze zahraničních pobytů. Díky nim se zasloužil o vzestup tuzemského průmyslu na světovou úroveň a také o elektrifikaci českých zemí. V období meziválečného Československa se mu pak podařilo vybudovat obrovský podnik, který dle dobového sloganu vyráběl vše od špendlíku po lokomotivu. Narodil se v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy do nemajetné židovské rodiny Joachima a Francisky Kolbenových. Měl 8 sourozenců a jen díky své píli se vypracoval, dnes by se řeklo, do pozice top manažera. Získal světové uznání. Poté, co s vyznamenáním dokončil německou techniku v Praze, odstartovalo jeho kariéru Gerstnerovo cestovní stipendium 1200 zlatých, kterému věnoval Český zemský výbor. Díky stipendiu navštívil průmyslová centra v Evropě, procestoval Švýcarsko, Francii a Anglii a pak se vydal na 5 let do Spojených států amerických. Během svého pobytu v New Yorku se dočetl v novinách, že slévárna společnosti Edison Machine Works, pozdější General Electric, na řece Mohawk schořela. Napadlo ho, že firma bude potřebovat projektanty, a tak jí nabídl své služby. Už druhý den dostal telegram. Přijedete-li hned, máte u nás práci. A tak začal pracovat v konstrukční kanceláři za gáži $15 týdně. Brzy upoutal pozornost samotného Thomase Alvy Edisona. Edison hned poznal jeho talent a schopnosti a jmenoval jej v 27 letech šéfem svých technických kanceláří i zkušebních laboratoří. U Edisona získal neocenitelné zkušenosti. Ještě víc jej ale ovlivnilo setkání s Edisonovým velkým obchodním i vědeckým konkurentem Nikolou Teslou. Ten ho pozval, aby se účastnil zkoušek vícefázových elektromotorů v Tesla Electric Company. Kolben byl nadšen a stal se jedním z prvních průkopníků střídavého proudu ve střední Evropě. I proto se mu přezdívalo Český Tesla. Za Kolbenem se mezi tím do Spojených států přistěhovala i jeho manželka Malvína. Přestože si sebou vzala i českou kuchařku, za oceánem nikdy nezdomácnila. V Americe se necítila dobře a nechtěla tam zůstat. A tak se v roce 1892 Kolbenovi vrátili zpět do Evropy. Načas se usadili ve Švýcarsku a Kolben se zabýval vývojem třífázových motorů pro přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Po 4 letech se paní Malvína dočkala svého prvního potomka. Narodil se syn Hanuš a zřejmě i proto se Kolbenovi rozhodli pro návrat do vlasti. Odstěhovali se zpátky do Čech, kde se jim narodili další 2 děti, dcery Gerta a Lily. Napřed bydleli ve Vysočanech, pak se přestěhovali do Červené vinohradské vily v Hradešinské ulici.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V září 1896 založil Emil Kolben východně od Prahy v městysi Vysočanech elektrotechnickou továrnu, která byla zapsána do firemního rejstříku jako komanditní společnost Kolben a spol. Elektrotechnická továrna. Místo si vybral dobře. Byla to sice periferie, ale v dosahu byla železniční trať i vydatné zdroje užitkové vody. Veškeré stavební plány, výpočty i konstrukce strojního vybavení byly jeho dílem. Začátky s 25 zaměstnanci jistě nebyly jednoduché, ale brzy už se továrna dostala do povědomí jako zdařilá kombinace evropského a amerického průmyslového myšlení. Krátce zvažoval i spolupráci s Františkem Křižíkem, ale ten ho považoval za snílka a odmítal připustit, že by budoucnost mohla patřit střídavému proudu. Továrna se specializovala na výrobu strojů a zařízení pro velké parní a vodní elektrárny. A z tohoto zárodku ve 20. letech vzešel mamutí podnik Českomoravská Kolben Daněk, chcete-li ČKD, se 14 000 zaměstnanci

0: natahují skrze průvlaky drátotahů, natahují se na tenčí průměry, ze kterých následně vyrábíme žíly kabelů ostřikem na extruzních linkách. Dráty putují na žilové linky buď přímo v podobě drátu, anebo přes lanovací linku, která z tenčích průměrů drátu slanuje větší průměry jader, nazýváme lana.
1: A teď půjdeme na tu lanovou linku?
0: Lanové linky jsou přímo za linkami drátotahů, kterých nyní stojíme.
1: Tady zase se hýbe ten drátový had a postupuje po velikých kolech.
0: Stojíme u měděného drátotahu. Ta vůně, kterou cítíte, tak to je vůně emulze, což je směs oleje a vody, která má za úkol chladit a mazat tažný proces, který probíhá v této lince. A ty kola, která vidíte, tak to jsou válce, které postupně protahují drát skrze menší a menší průvlaky k tomu, abychom na konci linky docílili požadovaného průřezu neboli průměru drátu. Drát je polotovarem pro výrobu kabelu.
1: Máme tedy drát a kde se z něj stane kabel?
0: Teď se musíme rozhodnout, zdali chceme izolovanou žílu pouze konstruovanou samotným drátem, anebo chceme dráty tenčích průřezů slanovat do lan, které mají prakticky stejné elektrické vlastnosti, ale mechanicky jsou měkčí. A zrovna tady po pravé straně tak vidíme lanovací linku, která vyrábí takovéto měděné lano.
1: To znamená, že vyrábí lano z těch tenkých měděných drátů, které jsou tady na těch obřích cívkách.
0: Ano, jsme u polotovaru drátu, který vidíte na cívkách, a vyrábíme z něj další polotovar, měděné lano.
1: Jo, ano, tamhle se ohromnou rychlostí točí asi ty cívky s tím drátem a tady se to na takovém jakoby kolotoči, vodorovně položeném, stáčí do lana.
0: Vidíme jeden, druhý rotační koš košové lanovky, ze kterého se odvíjejí z jednotlivých cívek dráty a v průvlaku, který následuje za jednotlivými koši, se tyto dráty slanují do lana. Na konci linky vidíte buben, na který se navíjí už výsledné lano. Tato lana jsou jádry izolovaných žil námi vyráběných kabelů.
1: Z těchto lan teprve vzniknou ty kabely, když to řeknu po našem požensku, oblečením.
0: Ano, přesně tak. Oblékáme kabely postupně do izolace, do jednotlivých vrstev, které můžeme přidávat, a do finálního pláště. Ten je skutečně takovým naším svrchníkem kabelů, které vyrábíme.
1: Tak se tam půjdeme podívat?
0: Ano.
2: Nesmíme se ale příliš vzdálit od historie prakabu. Jak se podniku dařilo za první republiky? Skvěle. Rostl závratnou rychlostí. Výstavba svižně pokračovala, úroveň infrastruktury stoupla a tak v roce 1930 firma zřídila vlastní vlečku, která jí umožnila napojit se na železniční stanici Praha-Hostivař. Dva roky na to už bylo kvůli zvýšené spotřebě měděného drátu nutné postavit vlastní tažírnu. V té době už se vyrábějí dráty s pryžovou a textilní izolací, telefonní vodiče, kabely pro zdviže a lakované dráty. Podnik zaměstnává 250 lidí a je u nás jedinečným co do produkce i výrobních kapacit.
0: Teď jsme vstoupili do haly IKEA, kde vyrábíme kabely pro energetiku. Pojďme se tady podívat na postup, jakým z polotovaru lana nebo drátu vyrábíme kabel.
1: Obrovská cívka, která se otáčí, z ní jde stříbrné lano. To lano tady podle nás stále běží kolem různých
0: kladek, naváděcích zařízení. Dostává se do extrudéru. Extrudér je šnek, ve kterém se míchá a taví granulát plastické hmoty. Vystřikuje se izolace nebo plášť, to podle toho, na jaké jsme lince, ve směru polotovaru. Opět jsme na lince, která vyrábí polotovar.
1: Tady se to chladí, protože z toho původního se kouří.
0: Ten plast po vystříknutí tak je horký a následně se chladí ve vodních lázních. Nyní budeme ten

0: polotovar vyrobené žíly následovat až k navijáku.
1: Tak a blížíme se ke konci. Už je také větší hluk.
0: Ten hluk je působený především ofukem, který používáme k sušení těchto polotovarů. Následně vyráběná žíla prochází vysokonapěťovou zkoušečkou, která testuje jakost, kvalitu vyráběné izolace s tím, že kdyby náhodou došlo k porušení izolace, proběhne jiskra, která zahlásí obsluze, že došlo k závadě a následně s materiálem pracujeme jako s neschodným. V tuto chvíli probíhá výroba bez potíží, takže vidíme, jak na buben navijáku je navíjena postupně otáčka za otáčkou námi vyráběné žíly.
1: A vy jste řekl, že tohle to je polotovar, ale já bych řekla, že se koukám už na hotový kabel.
0: Kabel se stává většině případů z několika žil. Děláme i jednožilové kabely. V tom případě by toto byl skutečně hotový kabel, ale tato konkrétní situace tak kabelem stále ještě není. Pořád se díváme na polotovar. Ještě musíme projít přes lanovací linku. Následně uvidíme plášťovou linku, která už vyrábí náš výsledný produkt, to znamená kabel.
1: Tak jdeme.

0: A je tu rok 1939. Továrna sama sídlí v Hostivaři. Její kancelářské prostory leží ve vnitřní Praze, na Václavském náměstí a v ulici 28. října. Firma vlastní 5 automobilů, 3 osobní, jedno pro generálního ředitele a zbylé pro ostatní vedoucí pracovníky a 2 nákladní. Hotové zboží se prodává prostřednictvím zástupců s vlastními sklady ve větších městech naší země i v zahraničí. V Bruselu, ale třeba též v Haifě či Casablance. Jenže nad Evropou se stahují mračna druhé světové války. Prakap se po násilném vyvlastnění německými okupanty mění v akciovou společnost a většinu akcií přebírá Pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík Šodor AS. Staví se nová výrobní hala. Sortiment se rozšiřuje o místní telefonní kabely a silové kabely s papírovou izolací.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V době druhé světové války získává Prakap významné zakázky od československé armády a podnik zůstal strategicky důležitým i pro říšskou branou moc. Osudným se stal slavnému průmyslníkovi jeho židovský původ. Po Mnichovské dohodě rodina i přátelé Kolbena přesvědčovali k emigraci. Ten však takovou možnost vytrvale odmítal. Mně, Kolbenovi, nesmí a nemůže nikdo ničeho zlého učiniti. To byla jeho odpověď na jakékoliv varování. Syn a nejmladší dcera bez něj nechtěli Čechy opustit. Jen starší dcera včas emigrovala do Anglie i s rodinou. 16. března 1939 byl Emil Kolben odvolán ze svých funkcí v ČKD. Byl nucen prodávat majetek, včetně továrny na kabely. Navíc v roce 1940 zemřela jeho žena. Dva z jeho sourozenců spáchali sebevraždu před jistou deportací. Přestože protektorátní vláda pro něj požadovala u říšských úřadů výjimku, byl v červnu 1943 zatčen gestapem, deportován z jejich rodinného sídla v Praze a musel nastoupit s celou rodinou do transportu. Už nemohoucího ho SSáci odnášeli na nosítkách a nakládali do sanitky. On je přitom hlasitě proklínal. Bylo mu 80 let. Do géta se odebral jen s malým kufříkem. V něm měl akcie ČKD. Byl internován v terezínském koncentračním táboře a zde také po 3 týdnech zemřel. Přestože Kolbenka patřila k sloupům českého průmyslu a strojírenství i v době po první světové válce, o jejím zakladateli a tvůrci se jako o kapitalistovi nesmělo v období budování socialismu vůbec hovořit. Teprve po roce 1989 se Kolbenovi dostalo satisfakce. Jeho jméno nese jedna ze stanic metra trasy B a také ulice v Praze 9. Obec Stránčice mu in memoriam vrátila čestné občanství zrušené nacisty. Jeho vnuk Jindřich byl spolu se svým otcem zařazen do transportu do Osvětimi. Hanuš Kolben zemřel v plynové komoře. Jindřichovi se podařilo uprchnout a válku jako jediný z mužských členů rodiny přežil. Protože se Kolbenovi před válkou přihlásili k německému jazyku, dostali v poválečném Československu zrádcovský cejch. Kolbenův vnuk tak v 50. letech musel kvůli původu ukončit studia elektrotechniky a uplatnění našel jen jako dělník v ČKD. Po srpnu 1968 emigroval do Německa.
2: Procházíme kolem velkých odvijáků a když se tak na ty vaše stroje dívám, ty už něco pamatují v tom dobrém slova smyslu.
3: Jedná se o letité zařízení, nicméně vybudované značně robustně. O toto zařízení je pravidelně pečováno, to znamená, držujeme provoz v dobré kvalitě a jsme schopni i s takto, řekněme, letitými zkušenostmi vyrábět kvalitní kabely. Jsme u lanovací linky, na které se vyrábí duše kabelů. Jedná se o podobnou linku, jako jsme viděli před chvílí, která lanovala lana jednotlivých jader do kabelových žil. Nicméně zde nejsou odvíjeny dráty, ale izolované žíly, které se stáčejí do kabelové duše.
2: Spletá se to v podstatě jako pro vás.
3: Ano, kabelová duše je takovým, řekněme, silnějším provazem.
2: No jo, ale tady jdou ty žíly 4 barev. Doprostřed se tam dostává jakýsi bílý tenoučký kabel, taková trochu nitka.
3: To je gumová vložka, kterou vpouštíme do prostřed duše kabelu kvůli vylepšení mechanických vlastností povrchu a kompaktnosti vyráběné duše.
2: Už je vidět, jak je ten pestrobarevný žílový provaz spletený. Vypadá to jako dlouhatánanánská, velikánská, barevná, velikonoční pomláska.
3: To je asi nejlepší příměr. Jedná se o takovou kovově plastovou pomlásku. Jedná se o energetický kabel, připojitelný do sítě s maximálním napětím 1 kV, to znamená 1000 V.
2: Jdu pořád podél té pomlásky, ale tadyhle se ty navijáky otáčejí, ale vlastně úplně jiným směrem, než by člověk řekl.
3: U tohoto velikého stroje se díváme na proces toho samotného skrutu. Odvijáky nerotují v axiálním směru, pouze odvíjí jednotlivé žily, čímž dodávají materiál do místa skrutu a samotný skrut je zajišťován rotací, kterou vidíte na navijáku.
2: Tohle už je, ne, hotové to ještě není.
3: Teď jsme u polotovaru duše.
2: Tadyhle jako kdyby se otáčelo obří mlýnské kolo.
3: Obří mlýnské kolo, které nám nese pomlásku, kterou jsme vyrobili v předchozím kroku, to znamená kabelovou duši. Z tohoto odvijáku se kabelová duše dostává do gumolisu, což je podobné zařízení jako extrudér, s tím rozdílem, že šnek zpracovává pouze gumu, která tvoří výplňový materiál mezi kabelovou duší a svrchním pláštěm.
2: Tady si ten kabel obléká jakési spodní prádlo?
3: Tady si obléká svetr, to je výplňová guma, a následuje v dalším kroku plášť. Od tohoto kroku dál, tak už se jedná o finální produkt.
2: Takže teď dostane kabát a vyrazí na cesty.
3: Ano.
1: Po válce Prakap potkalo zestátnění a následně byl začleněn do národního podniku Elektrotechnické závody Křižík a poté do nově založeného národního podniku Kablo Bratislava. Později se stal samostatným národním podnikem a nesl název Kablo Hostivař, ovšem po 10 letech byl integrován spolu s dalšími kabelovnami do národního podniku Kablo Kladno. V listopadu 1991 byla založena akciová společnost Prakap a začal se hledat vhodný strategický partner. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o prodeji nadpoloviční většiny akcií kabelovně Švechater Kabelwerke. Touto změnou se obnovily původní svazky mezi oběma firmami, sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do České republiky už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z vězení. A počasí zítra zpočátku zvětšená oblačnost, odpoledne se začne vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v celé České republice k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom dnes Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už dorazilo, dalších asi 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a na začátku listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj se jedná o celoevropský problém.
2: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a utekl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden další rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil to jeho advokát Tomáš Miketa.
3: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Terezínské muzeum Geta se v pondělí 2. listopadu na 3 roky uzavře veřejnosti. V prostorách totiž během příštího roku začne plánovaná velká rekonstrukce budovy. Pracovníci památníku Terezín teď musí vyklidit stálou expozici a předměty uložit zpět do depozitáře, říká mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
4: Zároveň se musí vlastně všechny ty prostory vyklidit tak, aby vlastně počínaje příštím rokem mohla firma, která tu zakázku na zhotovení té stavby vyhraje, tak aby mohla začít s rekonstrukcí.
0: Muzeum Geta se v následujících letech promění podle vítězného návrhu ateliéru skupina vedený architektkou Marcelou Steinbachovou. Součástí budovy má být nově také světelný maják, který navrhl americký architekt Stephen Hall.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. A zítra přes den bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne od jeho západu čekáme výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku překáží nehoda před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Projíždí se pomaleji, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli na hrad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda. Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy.
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít i choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena býti přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobit se všemu? Svěří ti se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být i každou chvíli. Pojď v jízbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče?
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže, hochu. Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
1: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
1: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
1: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
1: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Jsi trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
1: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
1: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
1: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
1: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haně ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě je tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
1: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spídil po službě u dvora?
1: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, k lokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
1: Ano, vrátím se. Zvláště když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
1: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
1: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
1: Celá noc, o bože. Již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
1: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a Burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
1: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň blížního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
1: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
1: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
1: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. No, však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
1: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? No, vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
1: Děkuji, milý.

0: císařská milosti?
1: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe a jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
0: O bože.
1: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
0: Díky, díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
2: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
0: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
2: On se odvážil?
0: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
2: To máš pravdu, to ne.
1: Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty? Rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
0: Ale nelíbáme ho.
2: Nikdy?
0: Nikdy, císařský pane.
2: Jsou, uznáš, přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
0: Ani ta ne.
2: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
0: Ne.
2: Víš, že mohu.
1: Eliško.
0: Pane můj.
1: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
0: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem, herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplno žitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval... Když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já? Marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi, Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický. Neodolatelný. Odpověděla jsem mu, proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste je laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: 100 košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano. 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde
3: co
4: mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orechovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
4: Sosnogorsk.
3: Sosnogorsk, Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. Ne, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: Oh, ne, to vy jste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě obávaný. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
3: Marfo Petrovno.
2: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
3: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
3: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli?
3: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádá mé foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
3: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Kaskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začne

zelen v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
2: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi se mohli, no opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, nebo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takových těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klek, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký. Ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
3: bez nohy nemohl odejít.
2: Tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
3: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
2: Já se odbourám.
3: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
4: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
5: Tragedie.
4: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
3: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
2: No, je, protože Adana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
3: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
2: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když občas nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řídícího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
6: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
5: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
6: Jo.
5: To je přece, děkuju, no. To si nevymyslíš.
6: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané, a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě Králová, Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapy v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí, že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
5: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte. To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spal. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
6: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. Tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem nenapsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři, taky. A teď oni vstoupili, dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, že jo. A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát úterně středeční právě otevírá, odbíjí 23. hodina, začínáme jako vždy přesně na čas. No a krásný pozdní večer, zatím stále ještě úterní, vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit po celé 2 hodiny, které jsou před námi. No a já doufám, že najdete chvilku a zastavíte se u nás, jak se říká, na kus řeči, a také pro vás máme i tentokrát spoustu příjemné muziky pro vaši pozdně večerní relaxaci a pro váš příjemný pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Co považujete ve svém životě za úspěch? Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se třeba nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? A podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku? A považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu, jak se říká, na správném místě a přineslo vám to taky úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená asi něco jiného a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu můžeme nasadit především také svoje vlastní úsilí. No, takže na toto téma z vašeho úhlu pohledu a na základě vašich zkušeností, jako vždycky, telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail noční linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl na úvod Jaromír Nohavica i s potleskem a písničkou Jdou po mně, jdou. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, Jitulko, tobě.
0: Děkuju.
1: Sluchačům.
0: Děkuju za všechny.
1: A od západu na východ. No, všechny moc zdravím a já bych nechtěla být teda negativní, protože jsem teď prošla těžkým obdobím, ale chtěla bych vyzvihnout to, co jsem v životě dokázala, nebo co se mi povedlo.
0: Co se podařilo a z čeho máš radost? Ano, ano.
1: Tak, přesně. Podařilo se mi hlavně to, že jsem teda zdatně a slušně vychovala 3 děti.
0: No.
1: Taková jako pro mě docela podsta.
0: To já si myslím, že není vůbec jednoduchá věc, takové 3 děti teda.
1: No, nebylo to jednoduché.
0: No, je.
1: Můj život nebyl jednoduchý. No a pak jsem se ujala teda různých kočiček, který z nich teda jedna mě bohužel zemřela po 16 letech, ale to je krásný. No a dělala jsem práci hlavně která mě bavila, protože já jsem byla u prvních pamětí, u prvního úplně počítače, který byl v Česku.
0: Jo.
1: A já jsem dělala vlastně ve vývoji paměti. Jo, takže v podstatě moje práce byla i mým koníčkem, i když to bylo hodně analytického myšlení a počítání a tak dále a tak dále. No a za druhé teda k tomu vedle toho jsem se dostala ke zpívání. A to už teda v Ústí nad Labem během těch studií, přípravu na volání. No a u toho mikrofonu jsem vydržela stát snad 20 let přestávkou teda na první dítě.
0: No panečku.
1: To nešlo. No a opravdu teda jsem pak i hostovala, takže jsem se podívala i do zahraničí, teda do východního Německa.
0: No to je jedno, ale měli jste zkrátka.
1: Ty si prostě brali kapely, protože jsem byla taková univerzální zpěvačka. Takže za to jsem vděčná Pánu Bohu, že mě nechal tady vůbec ještě a že prostě jsem dokázala prostě tyhle ty 3 věci podstatné pro mě.
0: Ano, ano, ano. No a co to zpívání, to tě provází stále ještě dano životem, nebo už tak jako jenom tak pro sebe někde doma?
1: Právě, že teď jsem řešila takový ten smutek momentální posledních 2 týdnů, že když přijel syn z Prahy, tak jsem prostě, jsme museli vzít kytaru a prostě museli jsme zpívat, aby jsme ten žal nějak přebyli.
0: Jo.
1: A ono mi to fakt pomáhá i třeba při hudbě, i ty noční lince, když poslouchám ty písničky české a slovenské, no tak já jsem úplně nejšťastnější člověk, já se prostě vznáším nad zemí a no a to zpívání, to byl můj největší koníček. A vlastně tím se naplnil taky můj z velký části můj život, jo.
0: No tak to je dobře.
1: Využila i cestování vlastně.
0: Ano, ano.
1: A odměny sladké i věcné, prostě bylo to krásné a byla ten populární.
0: Tak to je nádhera.
1: Mladí lidé, kteří mě potkávají, si mě ještě pamatují. Jako zpěvačku, když oni byli děti a chodili na dětský maškarní.
0: Jo, tak to je nádhera. To je nádhera, to je krásný úspěch a radost zkrátka, když člověk navíc dělá to, co ho baví a co ho těší opravdu.
1: Já jsem dostávala tu radost plnýma dušíkama. Jituško, měj se moc krásně, všichni posluchači, buďte zdraví, ať vás nepotkává nic zlého, ať se vám vyhýbá a jděte v klidu a v míru. A
0: ráda vyřizuju, děkuji za návštěvu, jinak přeju všechno dobré, Dano, a ať se všechno tak jako brzo trošku vylepší a ulehčí.
1: Čas je milosrdný.
0: To je pravda, říká se přesně tak. A děkuji moc za návštěvu, hezký večer, jo? Dobrou noc, naslyšenou. Zdravíme do Blatné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tolik písnička. No a na telefonu teď máme Jána z Hradce Králové. Tak Jáno, krásný večer.
1: Pěkný večer vám prajem všetkým.
0: Děkuju za všechny.
1: Jestli jsem to dobře počul, že jaká je otázka, alebo o čem se má hovoriť.
0: No.
1: Takže čo jsme dosiahli, jaké úspěchy?
0: Co považujete ve svém životě za svůj úspěch? Co vám udělalo radost? Co
1: no,
0: se povedlo? Na čem pracujete
1: to,
0: ještě? No.
1: Presně to, čo by mal každý chlap mať. Já jsem to urobil.
0: Uh-huh.
1: Spravil jsem syna, zasadil strom a postavil dom, který vyhrál na Slovensku súťaž v roku 72 a je postavený v Hradci Králové.
0: Jo, a čím to, že jste dostal do toho Hradce Králové konkrétně?
1: Prosím?
0: Čím to, že jste, nebo co vás přivedlo do Hradce Králové
1: no,
0: Slovenska?
1: Aby to věděli všetci,
0: no.
1: Já jsem z Bojnic.
0: Aha.
1: Ne z Bohnic, ale z Bojnic.
0: Ano.
1: Je to krásné mesto u Prievidze.
0: Ano, ano.
1: Je tam zámok, zrovlická zahrada, lázně. No a tam chodili přes leto na dovolenku Košičanky, Pražáčky, Plzeňáčky a já vím, všetko možné. No a jedna Hradečáčka mi zůstala.
0: Mhm.
1: Tak jsem byl dvakrát na motorky na rande v Hradci Králové.
0: Jo, jo.
1: No a po třetí krát jsem už motorku nechal v Hradci, no a...
0: Bylo jasno.
1: A bylo to výborné v tom, že jsem prežil mladí těch normalizačních letech, které tak kritizují všichni.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem velmi rád, že jsem v nich mohl žít, protože jako spojář jsem dostal za 3 měsíce od okresné zprávy spoju Hradci Králové byt,
0: uh-huh.
1: 2 plus 1 v Činžáku,
0: uh-huh.
1: A už jsem už mít 3 děti, že jo?
0: Uh-huh.
1: Měl jsem kde bydle a to. A byl to byt 2 plus 1. A keď 3 děti, co s tím? No tak v těch časoch někdo dobře počívají všetci občania České republiky.
0: Uh-huh.
1: Za 4 koruny štvorcový meter jsem koupil parcelu v Hradci Králové,
0: uh-huh.
1: 8 árov,
0: uh-huh.
1: 3000 korun jsem mal peknou parcelu,
0: uh-huh.
1: No a postavil jsem barák.
0: No vidíte to, tak velký úspěch.
1: A tím pádu udržala v Čechách, v Hradci.
0: Ano.
1: No a já už mám 8 měsíc rvočkou.
0: Aha.
1: Takže už tady, už mám koupit, všetko jsem už mal.
0: Jo.
1: A i mám, a víte, co jsem nemal?
0: No.
1: Hrob. A jo. Už mám aj hrob.
0: Tak jste si říkal, udělal jste si radost a koupil jste si své místo, jo?
1: Ano, mám už svůj flek, děti nebudu mít starosti, kam so mnou.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jo, akorát ten kapitalismus, já ty mladí lidé teď litují, protože se nedivím, že se rodí málo dětí, protože nestavějí se byty nájemné.
0: Jo, ale tak to zase je trošku jiné téma, pojďme k těm vašim osobním úspěchům. Tak pro vás, kdybych udělala podrženou sečteno, tak je to hlavně rodina, to, že jste ji zabezpečila, to, že se všechno takhle podařilo pěkně, jo?
1: Ano, mám všetky 3 děti, vítáte v pořádku, všechno.
0: No tak to je krása.
1: A mám 5 vnučat, ale s tou jediná vnučka, sami
0: jo.
1: Vnuci.
0: Jo, jo, tak ono se vám to zase rozroste. No a žijete teda v Hradci nebo na Slovensku teď?
1: Ne, v Hradci Králové.
0: V Hradci Králové stále.
1: Preto hovorím teda po slovensky, abyste věděli, že jsem nezabudol. No.
0: Jasně, to věřím.
1: Jinak se... mluvím česky normálně.
0: Jo, že se nezapomíná.
1: V jedné části Hradce jsem dělal 10 roků, jak se tomu hovorí teda, ne starostu, ale toho předsedu občanského výboru. Mal jsem rozhlas ve sklepě, tak jsem vlásil zprávy, víte, kolik a to.
0: No, vidíte
1: takže
0: to.
1: Takže jsem po česky, písanou češtinou, udělal jsem si tady maturicu z češtiny.
0: Dobře.
1: Ale víte, co jsem dostal otázku,
0: no.
1: Že si čeští profesory koukali, to slyšeli poprvé. Dostal jsem slovenský spisovatele 2. polovina 19. století.
0: Uh-huh.
1: A byl to Hvězdoslav Kukučin Vajanský.
0: Uh-huh.
1: A já jsem jim povedal také to, že například povedal jsem, čo kdo napísal a všetko, a čo jich dojalo a dali mi 1.
0: No prosím.
1: Jsem povedal také, Pavol Orsák Hvězdoslav, největší slovenský básnik,
0: uh-huh.
1: napísal prvou jako vlastničku, tak, tak šel mamičke, že? A ona začala plakať.
0: Jo.
1: Myslel si, že to je dojata z toho, jak to, ale ona ne. Synko, to je po maďarsky, ja nerozumiem. A od tej doby psa Pavol Rosák vyzosla po slovensky. A tá komise maturitní, tá říká, děkujem, stačí, no.
0: Stačilo, ano, vidíte to. No výborně, tak Jano, každopádně moc vám děkuju. Přeju vám pevné zdraví celé vaší rodině, ať se vám v Hradci dobře stále žije, ať máte radost z toho, že jste tam vlastně zakotvil na celý svůj život, nebo téměř na celý svůj život, a přeju krásné dny a vůbec, ať se vám vede celé rodině.
1: A Jitko, podle hlasu, takým holkám, jako jste vy, víte, jako jsme na Slovensku říkali?
0: Nevím.
1: Bohovská baba.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za poklonu velkou, děkuju taky za návštěvu a
1: tak
0: mějte se
1: pěkně.
0: Taky, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Jo, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a tohle to bylo, jak jste určitě všichni poznali, Pavel Bobek a jeho písnička Můj rodný dům. A dovolal se František ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučková, tak ti přeju krásný večer od vás a všem posluchačům naší linky.
0: Děkuju moc krát. Tak co vás tak napadlo, Františku, když jste slyšel, že si budeme povídat o tom, co se komu z nás podařilo a co nás těší a co nás těší o něco méně a tak dále.
1: Tak já vám to řeknu, paní Jitušková, od začátku,
0: ano,
1: od školy.
0: Ano.
1: Tak ve školy jsem nebyl nějaké premia, no takové jako samé jednička nebo něco, jo, byly tam trojky a tak, jo, ale to nevadí, to vůbec nevadí, jo, neměl to vliv na další postup, třeba na vyučení.
0: No je, to víte, že ne, no.
1: Já jsem se vyučil zedníkem a to už asi to celkem dobře, jako jo, no a teď jsem se teda vyučil, za krátkou dobu v 18. jsem se oženil, jo, taky jsem neměl, taky to bylo dobrý, protože to naše manželství trvá do posud, 64 roku, takže...
0: Pánečku, no.
1: To nám taky podařilo, jo. No a teď jsem šel na vojnu, to jsem taky absolvoval dobře, bez nějakého, jo, bez nějakých průšvihů velkých. A, no, a pak jsem teda se vrátil z vojny, s manželkou jsme dostali byt, získali tady v Židlochovicích, kde jsme se dostali do JZD. A řeknu vám jednu věc, že jako zedník, to neznamená, že jste nějak odvařený, nebo méně cená, nebo něco, člověk, že...
0: No je, to víte, že ne.
1: Vůbec na tom nic nemělo, když se nebojíte práce, zaberete za prácu, všem lidem, když vyhovujete, tak mají vás takovou celkem rádi, jo, a dneska, když jezdím všude tady v okolí, když se podívám na ty domy, co jsme dělali v Brně, až v Bystřici pod Hostinem, jo,
0: no,
1: jako v zaměstnání jsem dělal i v Řeži u Prahy, taky jak ten pán teďko vykládal, v Hradci Králové jsem taky dělal, ale to už jsem se potřeboval dostat, to už jsem potom se oženil, tak jsem se potřeboval dostat dom z toho Hradce, nejezdit po světě.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: Tak jsme se dostali tady do těch Židlochovic a prostě ohromně, jo. A jako dostal jsem se i do jako 8 roku jsem byl v městském zastupitelstvu, jako jo. A přitom říkám, obyčejný zedník, a neznamená, že je člověk odvařený, že je méně ceně. Byl jsem ve společnosti hodně potřebné, teda tady, jako na ty, aby jsme dělali ty práce, ty domky stavěli a všechno opravovali. Tak tady si myslím, že jsem udělal hodně práce, ne sám, já jsem si organizoval i partu kluku, jo, to bych měl všechno dělat sám, tak už jsem tady dneska nebyl, jo.
0: Jo, jo.
1: Tak to mě tě, protože jsem taky prodělal pár nemocí, jo, tu ledvinu pryč a to všechno.
0: To nejsou jednoduché věci, ano, přesně tak.
1: A mám to štěstí, že jsem dokonce překonal, naši úřeli se nedožili 80, a my už teda překračujeme 80, takže, takže, ale taky jsme se nadělali, že já dneska jezdím a vidím, jak jsme dělali vězeny a chodili jsme na tu řepu a vidím ty lány, tu táčku, a my jsme to protrhávali, okopávali, byly velký vedra, jako jo, horka.
0: Jo, jo.
1: Prostě dostali jsme do zabrat, no ale přečil jsem to a hlavně, že se lidi na nás mohli spolehnout, když jsem něco lidem řekl, že něco uděláme, tak jsme to udělali, jo.
0: Ano, a klaplo to
1: škoda,
0: všechno.
1: Škoda, že ti lidi, no, to většinou už byli lidi starší a už dneska skoro nejsou žádní, co jsme jim to dělali, to už většinou

0: podědili ty děcka, jo, a ty ani nevěřili, jo, někteří jsme tam dělali, no. No já vždycky to jsou takový oponenti, jo, takže vždycky musí vysvětlovat, co jsme tam dělali a tak všechno vytvořovat, to je takový, no, tak my si takový kluci do nás rádi zavrtají, jo, tak šel život, no a myslím si, že jsou spokojené, jako,
1: že jo. Že jste rád, co všechno se podařilo časem postupně vybudovat a
0: no to zdravíčko, trošku takový, musíme se hlídat, jo. No a tak občas, když spadnu, takže musím dávat bacha, abych se nezabil, abych nespadl někde zase z nějaké vešky, jo.
1: Jo, opatrně, no, ano, no, přesně tak.
0: Ale věřím, teďko budu trošku ubírat na té fyzické, no nebo na té práci, no jo, trošku už ubírám.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: Už to připouštím na kluka, ale kluk už taky, už je dávno v částečním důchodě a teď už za rok nebo za dva půjde do normálního důchodu, takže...
1: No to utíká všem, já vím, no.
0: No, takže to je starata, bude... No, takže... Tak jsem spokojený, jo?
1: Tak to je dobře. To je dobře. Františku, moc vám taky děkuju, jinak samozřejmě jsem ráda, že se vám daří a přeju hlavně pevné zdraví celé rodině a hezký večer. Mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
0: Děkuju, tak naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová, to mám tak ráda. No a krása po 11:30 pozdravíme Elišku do Olomouce. Eliško, krásný večer.
1: Já vám taky přeju, Jitušku, a přeju všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se trošku zmínit na to téma, protože už dnes, já, když si to dávám dohromady, tak se dím, že jsem to dokázala.
0: No.
1: Protože jsem začala můj život těžké, začal ve 12 letech. A dneska mě je 94 a já jsem spokojená.
0: No panečku.
1: Právě proto si tak říkám, jak jsem to dokázala, protože v těch 12 letech jsem ztratila méně maminku při bombardování a dva sourozence a zůstali jsme 4.
0: Jo.
1: A ty malí, jeden měl 7, jeden 5 a ta nejmladší měla 6 neděl.
0: Mm-hmm.
1: Tak si dovedete představit, co to pro mě znamenalo.
0: No.
1: Takže škola byla pro mě vzácnost.
0: Mm-hmm.
1: No a chyba byla právě to, že ten můj otec se brzy oženil.
0: Jo.
1: No a teďkom já jsem se musela starat o ty děti. Musela jsem je roznášet jak kvočna, protože jsem nemohla v těch letech ještě. Takže jsem je každýho Libuška tašla do kojeňáku a potom ji dal otec k adopci.
0: Aha.
1: Tu nejmladší a ten...
0: A víte o ní, Eliško, teďka, nebo úplně se
1: já
0: vám...
1: Teď mě volala zase.
0: Víte o sobě.
1: Já jsem mu potom vyhledala, když jí byly 3 roky. Já jsem si vzpomněla, co mě maminka říkala. Maminka mě udala do kočárku ke krytu a říkala, Eli, hlídej ju a dej na ňu pozor, je to malá, tak prosím tě, staraj se o ňu. A ty slova mě zůstaly na celý život.
0: No je, rozumím.
1: Takže já, když měla 3 roky, tak jsem mu vyhledala, byla jsem za ní, koupila jsem jí panenku, ona si to dodnes pamatuje. A mě se ulevilo, protože já jsem musela mít o všechny starosti. Ten 7letý, toho jsem dovedla do jedné ochranovní mládeže. Tak ten tam taky, ale to jsem musela přes církev. A dokonce jsem jim lhala, protože jsem musela jít na to biskupství a oni se mě ptali, jestli jsme katolické církvi. A já jsem říkala, že jo, a nebyli jsme. My jsme byli československé husitské. Ale to jsem jim neřekla, no tak oni, když jsem řekla, že jo, tak mě dali to povolení a ta ochrana mě vzala. No a ten 5letý, on byl dost na mě namazaný, že ten v těch letech ještě ty děti na tu maminku bývají zvyklí, takže jsem se mohla. A toho jsem vezla k mojí tetě, tatínkové sestře, protože jí umřel chlapiček a byl se tak starý, jak ten náš Pavel. A ona byla ráda, že by tam byl, jenomže ona ho druhý den přivedla domů, že pořád pláče a křičí, že chce jít za mnou. Takže já jsem musela teda, on byl to největší chudák, pán. On potom, já už jsem šla potom z domova ve 14. A on trpěl. Takže já jsem trpěla taky, že ten život byl opravdu ukrutně těžké.
0: A pro vás?
1: Pro mě, protože mě nikdo nepomohl. Že
0: ano, ano, ano.
1: V těch jsem musela jít, jak se říkalo, do služby. Takže jsem tam musela, ale nedostávala jsem peníze. Ty moje, ta nevlastní matka, otec přišli prvního a dostali od milostaní peníze a nedostala ani na zmrzlinu.
0: Tak pro vás to byl velký úspěch, že jste se vlastně postarala o celou rodinu, že jo? Že jste to zvládla všechno. A...
1: Zvládla jsem to, ale říkám, nevím, jak jsem to dokázala. No,
0: rozumím, rozumím.
1: Se vdala, měla jsem 3 děti.
0: Jej.
1: No a to jsem taky zvládla, říkám, byla jsem šťastný. Já jsem schopný člověk, ale neskonců šťastná, že jsem to dokázal.
0: Jo, rozumím, že se to povedlo nakonec všechno i přes ty starosti.
1: Povedlo, že jsem to, a říkám, kolikrát v noci přeluduju, protože nemůžu spát, a říkám, jak jsem to dokázala. Mm-hmm. Pak jsem se ocitla v Karlových Varech, protože já jsem pak dělala, a jsem rozhadovala sama za sebe, až jsem dělala ve zdravotnici. Dělala jsem zdravotní sestru v Brně u svaté Jany. No a pak jsem šla do Karlových Varů do školy, ale nemohla se udělat. To mě ještě nebylo 18.
0: Teda. Jo, jo, jo.
1: A nemohla jsem udělat, protože mě řekli, co mě to bude stát. Já neměla, kdo by mi to zaplatil. Tak jsem se v těch Varech rozhodla, že půjdu pracovat. Já jsem dělala dobrodu. Já jsem říkala, tak já tady zůstanu a vím, že tam jsou porcelánky, tak jsem vám půjdu do nějaké porcelánky. Já jsem dávno ještě v životě neviděla, že? A potkala jsem policajta a povídám, prosím vás, kde je tady porcelánka? A on říká, tady jich je hodně, do které chcete. Já pánu, do té nejbližší. A on mě řekl, tak musíte sednout na autobus, na Bčko a pojedete do dvoru a tam je epiak.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Já tak jsem se zbrala a udělala jsem to zase moje dobrodružství.
0: A Eliško, prosím, už jenom stručně, musíme na závěr, jo, poprosím.
1: Já vám řeknu stručně, já jsem mě zali, takže jsem pracovala ještě do 21 let v Karlových Varech porcelánce.
0: Pánečku.
1: A takže moje dobrodružství bylo dobrodružstvím a jsem ráda, že se mi to povědlo.
0: Tak to já jsem taky moc ráda, že takhle ještě vlastně s láskou vzpomínáte i na období, které bylo plné třeba velkých vážných starostí, ale přesto se to povedlo. Tak Eliško, velká poklona a děkuji moc za váš příběh, taky, který jsme museli velmi, velmi zestručnit.
1: Já taky děkuji, se hodně a hodně pěkně taky, a hodně zdravíčka.
0: Taky, Eliško, a hezký večer, jo?
1: Ano, já vám taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Elán a písnička Vermi. Tak, tolik muzika. No a u nás je teď na telefonu Pepíno z Valašska. Krásný pozdní večer, Pepíno.
1: Hej, pěkný večer a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju opět za všechny. Tak co vás tak napadlo, Pepíno, když jste slyšel naše téma a některé příběhy už, které tady zazněly?
1: Tak, co napadlo, tak ten život jako přináša, já už mám 80 roků, že? Přináša jako leda, jaké takové překážky, že? Ale tak jsme to překonali, vybudovali jsme si jako zázemí, jako na horách, že? A jako hledíme, aby jsme byli zdraví, rodina je zdravá jako děti a vnuci, pravnuci, takže no a tak musí se člověk snažit zdravě žít, že my to tu máme takové klidnější na těch horách, že to je
0: jo.
1: Člověk to
0: zdravější život vlastně,
1: vypracuje,
0: že jo?
1: Aby byl odolnější, že? Takže zaměstnání. Teď se mě splnilo, co jsem si jako odmala přál, takže
0: ano.
1: Jsem ten a tak teď už to je v pohodě. Manželka je po operaci kyčle, takže už pomaly už chodí.
0: Už cvičí, jo?
1: Jo, už se rozchoďuje.
0: Tak to je dobře.
1: My sedne na vůz a my s koníkem popojížďáme, takže my to máme tady takové veselé.
0: Jo.
1: No, takže s psíkem a kosul jezdí s námi, takže my jsme taková čtverka.
0: Takže jste rád vlastně, že žijete tam, kde žijete a že se vám podařilo se tam usadit a vlastně tak si tak hezky žít společný život s těmi jako, vašimi blízkými.
1: Jako od mala nemyslíte, bylo to těžké, protože já už jsem od 8-9 roku musel ráno, než jsem šel do školy, podojit krávy, že?
0: Jo.
1: Pomoc poklidit všecko, že? A 8 kilometrů do školy pěšky, že?
0: Ano.
1: Ten, ale všechno se přežilo, že? No a tak. Takže paní, ještě by jsem chtěl paní Vlastičku, ona pochodí z Karlovic a teď je v Krnově, pozdravovat, ať se drží, jo, že ten. Takže.
0: Tak doufám, že vás slyší, že ještě neusnula, no. že je na příjmu a že má radost, že jste si na ní vzpomněl určitě.
1: Jo. A vy se tež, paní, držte.
0: Děkuju nápodobně, Pepíno. Přeju vám krásné dny.
1: Teď svítí měsíček, víte, jak je tu nádherně.
0: No věřím.
1: Vzduch.
0: Věřím, že tam máte krásně teď čisto.
1: Je, tu je. Klídeček. Už rybky jakési narostly, takže jsme to zpracovávali, že jo. Rozdali jsme hodně a jí. Takže
0: pořád
1: to,
0: co dělat, že jo, tam u vás.
1: jo, to je teď paráda, takže klídeček a tak jo.
0: Tak to jsem ráda. Pepíno, děkuju moc za návštěvu, ať se vám daří stále dobře. Jo.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Stojím v

0: Tohle je hudební vzpomínka na Jirku Schellingera v podobě písničky Jsem prý blázen jen. A blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Rajhradu paní Jitku. Krásný večer, Jitko.
1: Krásný večer všem přeju a Jitka zdraví Jitušku.
0: Děkuju, taky nápodobně.
1: Já začnu teda tak od mládí,
0: jo.
1: Když jsem byla ještě v Brně a ta tu měla babičku, kde teda oni celá rodina byli sokoli, sokolský hřiště, takže jsem byla tam non-stop věčně u ní, že mě maminka znala méně jak babička. A já jsem samozřejmě s těma sokolama snažila se všechno cvičit od malička. Mě byly 4 roky, 5 roku, já už jsem vyšplhala na ty šplhadla vysoký a babička úplně šílela, že tam z toho
0: jasně,
1: spadnu.
0: Ježiš.
1: Podobně, jo. A takže jsem se prostě tak tělesně zdatně až do té školy udržela a opravdu jsme kde jaký závody, ono bylo v Brně hodně, všechnych možných mezi školama a taková rivalita, takže ještě ředitel vybral tam takových pár, jedna byla lepší, taková elegantní na kladině, že lepší cvičila, já zase zdatná zase na ostatních, tak všechny možné sporty jsem prošla, kde jakých medailí a já nevím, diplomu a všeckýho nanosila domů a vždycky maminka mi říká, no za to si nic nekoupíš, ale tu radost toho nikdo nezažije, tak to kdo to nepoznal, tak to je prostě něco.
0: Jasně.
1: No a samozřejmě to končilo až, že jsem začala chodit s mužem, který měl motorku 250. Takže jsem si udělala samozřejmě řidičák a on odešel na vojnu, na Šumavu. No já říkám, tak to je dobrý, tak to já si teďka můžu klidně za ním zajet. No jenže samozřejmě bylo to o ty opravy a to seřizování. Tak tím, že jsem byla na svazarmu, tak mě to udělali vždycky samozřejmě zdarma všecko.
0: Ano, ano.
1: A pamatuju si, že jsem jeden večer, ještě o 9 večer volala, že jsem tak dojela, že prostě mě to dělalo neplechu. Takže přijeli před dům a zpravovali mě to skoro do 1 hodiny pod lampou doslova. A já už ale jsem měla nachystaná, že o 4 ráno prostě pojedu za mužem na Šumavu. Tak já říkám, kluci, víte dobře, že to musí být spravený, že musím odjet, jo, už jsme domluveni, nebylo tehdy mobil nebo co, aby to bylo všecko se jenom dopisovalo, že. A takže opravdu od těch 4 jsem ráno vyjela, abyste viděla ty nervy a samozřejmě cesta do Českých Budějovic byla daleká, tak já jsem při tím provozu slabým tehdy se bála někde zastavit, aby mě ta motorka nezhasla, tak vždycky, kde nikdo nebyl, tak jsem zastavila u lesíčka, odběhla si, ale motorku jsem nechala stát nastartovanou, aby mě to nezdychlo a prostě dojela. No a skutečně jsem do Českých Budějovic dojela a teď tam oni ho hledali, volali, říká, Ježíš, ale on odjel traktorem až do Kaplic, to je ještě pod Českýma Budějovicma.
0: Jo.
1: Tam to takto nic se neděje. No jenže už tam mě to nešlo zase nastartovat, tak zase tam zavolali nějakého kluka, protože to zase uměli kde co mezi sebou spravovat. No a tak honem mě to tam zase pošteloval a nastartoval. Já říkám, výborně, a teď se vyjela do Kaplic a přijeli. A říká, je, on teďka odjel, odvelili ho s traktorem až na Pohoří. A to už bylo opravdu na hranicích, že tam bylo zakázané hraniční pásmo. A tehdy už, když jako mě řekli, že tam jako jedu za ním, tak mě známe, říká, běž v Brně na Leninovou za sembákama a vyříci propustku do hraničního zakázaného pásma a budeš tam, protože nebudou tě nikde moc omezovat. No skutečně, když jsem tam přijela, tak samozřejmě už tam v tým hraničním pásmu, tam seděli kluci pod stromem a já přijela na motorce v přilbě, neviděli, kdo to přijel, jestli to kluk nebo baba, to je nenapadlo. A tak na mě mávají, jo, a já jsem neviděla, proč na mě mávají, tak já jsem jim zamávala a odjela jsem až na ta jejich rotu. A teď tam přilítl ten jejich velitel a říká, jak to, že jste ujela hlídce? A já říkám, a proč bych ujela hlídce? protože oni vás chtěli zastavovat a vy jste ujela. Já říkám, podívejte se, že se oni tam slunili pod stromem nebo vedle stromu a já mávali na mě, no já se nemohla vidět, že se měla zastavit, že na mě mávají. Tak jsem jim zamávala a odjela jsem.
0: Jo, jo, jo. Tak,
1: no a ta manželka to slyšela z toho domu a začala se smát a říká, a co tady budete teďka dělat? Teď tady není hotel a tady není něco, abyste tady přijela za svým. A...
0: Jitko, já vás musím trošinku přibrzdit, protože už povídáme moc dlouho a mě půlnoc klepe na dveře. Prosím, úspěch, jo.
1: Ano, ano. No tak prostě mě tam nechali přenocovat a všecko, že se tam byla ale týden, já jsem jim hlídala děcka a podobně.
0: Ano.
1: No a samozřejmě potom jsme neměli kde být, tak do Adamova na byt jsme šli pracovat a Adamově jsem se hlásila jako Jitka Adamitka, taky do rozhlasu.
0: Jo, jo, vzpomínáme, ano.
1: No samozřejmě byt jsem nechala už zase dceři vnučce, to tam budu sama, muž mě mezi tím zemřel a teďka jsou v Rajhradě a představte si, že už jenom to, že tady jsme taková božská partie.
0: Tak
1: že
0: jste tam ráda.
1: A to, že stačí jenom, že děláme humor a já jsem šťastná, že tam
0: tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jitko, moc děkuju, jinak vám přeju, ať se vám tam líbí, budu se těšit zase příště v noční lince a přeju hlavně pevné zdraví. Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou. Dobrou noc a teď už přichází Mr. Elton John, se kterým se přehoupneme do nového dne.

0: Tak do nového dne jsme se přehoupli s písničkou od mistra Eltona Johna a je tady středa s datem už 7. října. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, abychom z něj měli radost, aby nám práce šla dobře od ruky, abychom si ten den užili samozřejmě pokud možno ve zdraví a s radostí a s těmi, které máme rádi, a abychom zkrátka na co šahneme, tak aby se to povedlo a abychom slavili své životní úspěchy i dnes ve středu 7. října. No a o čem to ještě bude až do 1 hodiny v noční lince. Dnes bude pokračovat naše povídání na téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch a tedy i radost a naplnění? No a podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu na správném místě a přineslo vám to úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená něco jiného, no a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu musíme nasadit také především své úsilí. Tak jak to vidíte vy a jak jste na tom vy se svými úspěchy, tak to si rádi poslechneme na našem telefonním čísle 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda, co se má stát, to se stane, tak alespoň o tom v písničce. No a teď pozdravíme Olina do Kopřivnice, protože právě se dovolal. Hezkou noc, Oline, zdravím vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím posluchače.
0: Děkuju.
1: Tak tedy.
0: Pojďme na úspěchy, ano.
1: Řekl bych takhle, ono to bylo řečeno na začátku, každý vlastně považuje za svůj úspěch něco, co je schopen sám získat nebo zdolat.
0: Mm-hmm.
1: A je to různé.
0: Mm-hmm.
1: Klukovi v mateřské škole podaří poskládat nějakou skládanku, tak je to pro něj úspěch.
0: Mm-hmm.
1: Chlapec 16-17, když políbí poprvé děvčátko, tak je to taky úspěch.
0: No je.
1: Prostě každý máme něco samozřejmě, že jo. No abych to teda svedl na sebe. Mám, nebo takhle bych řekl, jsem spokojený.
0: Mm-hmm.
1: V rámci jako svého života člověk dosahuje různých úspěchů od výchovy dětí, dosahuje zaměstnání úspěchu a tak dále. Já to, že se včelařím, to už je všeobecně známo.
0: Mm-hmm.
1: Robert vždycky zdravím včelaře, takže já zdravím Roberta. Z Františka ze Židlochovy, s tím jsme se poznali při jednom takovém malém setkání.
0: Mm-hmm.
1: No a ten k těm úspěchům. Já jako včelaření jsem začal dost pozdě, v 45. I když můj tatínek včelařil, ale tak tenkrát jsem o tom neměl ani páru a neměl jsem ani zájem, protože on když včelařil, tak měl takové divoké včely, že to prostě to se nedalo. Ten když vytáčil med, tak to vyhlásil místním rozhlasem, že bude točit med a lidi už věděli, že bude zle, protože on jako hrábl do těch včel, i když byl oblečen jako kosmonaut, tak vždycky dostal žádla.
0: Jo, a bylo.
1: A bylo to. Ten, kdyby mě viděl, jak chodím v trenérkách v tričku v krátkýma rukavama do včela, tak by řekl, že jsem se zbláznil. No, tam prostě, ale tak to je vývoj těch včela.
0: Ano.
1: V souvislosti s tím včelařením, ono se říká, že každý včelař by si měl vychovat svého nástupce, jakoby.
0: No.
1: Snažil jsem se o to u svých vnuků, ale tak nějak je to nedrží.
0: Mm-hmm.
1: Mají 18-19 a pak mám ještě jednoho 8-letého vnuka, tak by možná, že s ním to nějak zachytím a snad to půjde.
0: Jo.
1: Ale to nevadí, já jsem vychoval spoustu včelařů, protože od roku 99, minulého tisíciletí nebo století, jsem založil včelařství, nebo založil, v domě dětí byl založen s pomocí naší organizace včelařský kroužek.
0: Uh-huh.
1: A tím kroužkem prošlo odhadem, no, když se tak spočítám, kolem 50 děcek.
0: No to je krásné.
1: 99. roku, jo?
0: Jo.
1: To znamená, že to už je 26-27 roku. S některýma včelařema zrovna dneska jsem se s jedním z mým absolventem, když to tak řeknu, jsem se s ním potkal, protože bereme nějaké nové úly od jednoho včelaře, který končí.
0: Mm-hmm.
1: Takže toto je, myslím si, dost úspěch, protože těch kluků, kteří prošli tím kroužkem a včelaři, tak není sice moc, ale je jich tam možná 5 asi. Ale tak to stačí. Prostě.
0: No je, když budou šikovní.
1: Včelařská generace trošku by potřebuje toho omlazení, protože přece jenom ti staříčci, jako jsem já, nebo důchodci už tak prostě...
0: Chtějí mít nástupce svoje.
1: Ano, chtějí mít nástupce, protože ta technologie jde dopředu. No, takže dalším úspěchem si myslím, nebo mám z toho radost, máme takovou skupinu, nebo je nás pár muzikantů, kteří se scházíme pravidelně a nepravidelně, tak jedenkrát za týden, možná za 14 dnů, vždycky se sejdeme a zahrajeme si. Kolem nás vždycky se vytvoří skupina posluchačů a zpěváků, takže tímto způsobem já si myslím, že odcházíme všichni spokojení. Aspoň já teda, když skončíme to hraní, my třeba začneme v 6 hodin večer, zahrajeme, já nevím, do jedné hodiny ani ne, ale no někteří do jedné, když jsou místní, záleží, kde se sejdeme, když je to někde přes pole, tak my se musíme vrátit domů. Takže já jsem vždycky takový nabitý, že vždycky přijedu domů, ať je to si vás, jak říkám, o půlnoci nebo o půl jedný, tak už mě čeká Korinka, to je ten můj spacek, a jdu do terénu, ještě chodím třeba hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny po Kopřivnici, abych prostě to vydýchal, tu energii, kterou tím raním, a opravdu líbí se mi to a musím říct, že se to setkává s takovým příznivým ohlasem. Spousta lidí nebo spousta lidí, není jich moc, ale jsou někteří, kteří si vyžadují nebo chtějí, ať přijdeme třeba tam někde zahrát nebo takhle. Takže to tady roznášení té radosti pomocí té hudby, písniček, tak to mi taky dělá radost.
0: No tak vlastně, jak vás tak poslouchám, vás prostě baví život a ten se vám stává vlastně úspěšným tím, že vás baví a že vás těší to, co děláte.
1: Nevnikáme, když, jak František říkal, jsou tady nějaké zdravotní indispozice, ale tak bojujeme s tím, tak s pomocí pánům doktorů a paní doktorky.
0: Ano.
1: Vždycky to nějak vyladíme do nějakého nesidelného stavu, abychom se mohli pohybovat. Když ráno, když vstanu, tak opravdu to trvá nějakou dobu, než se rozjímu.
0: Než se člověk rozchodí.
1: Mám páteř od vrchu až dolů, takže to je takový nepříjemné. Ale prostě vždycky něco je za něco, takže musím se rozjívat, aby potom mohl fungovat celý den.
0: A užívat si ten den podle představ. Ano.
1: Jsem venku, máme tady skoro jasno.
0: No krása.
1: Takže nefouká, nevím, jestli Korina ještě přijde, ale ta už někde je zalezená.
0: Půjdete sám na procházku, vypadá to.
1: Takže doposlechnu si váš pořad, protože některé ty odpovědi jsou takové zajímavé. No tak samozřejmě člověk vždycky srovnává sám sebe.
0: Ano, to je pravda.
1: Třeba dneska jsem se setkal se svými spolužáky z průmyslové školy, co jsme dělali v Rožnově. Uh-huh. Setkali jsme se v Rožnově, naložili jsme se do auta, jeli jsme na Horní Bečvu a houbařili jsme.
0: No krása.
1: Musím říct, no nádhera. Jenom ta procházka po tom lese.
0: A k tomu ještě koší hub, velký úspěch. Mlázím,
1: jak to zpívám, mám velkou kabelu, do které házím, co všeho čem s ním, to už zase zpívám.
0: Ano. Tak Oline, děkuji mnohokrát, přeju krásnou noc, hezký celý nový středeční den.
1: Já taky těším se na další příspěvky, opatrujte se.
0: A já se zase budu těšit příště na návštěvu, mějte se hezky.
1: A někdy někde taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Voda živá, Aneta Langerová se svou písničkou a 19 minut po půlnoci pozdravíme Otu do Uherského Brodu nebo Brodu? Hradiště?
1: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, tak vás moc zdravím.
1: Ano. Oto, já vás zdravím také, zdravím taky posluchače všechny.
0: Děkuju.
1: Tak já bych začal těma úspěchama, mám takové dva.
0: Povězte.
1: Které mě nesmírně těší.
0: Uh-huh.
1: Já jsem dělal v pivovaře a já jsem se stal závislým na alkoholu, těžce závislým.
0: Jo.
1: A před 20 rokama jsem s tím seknul
0: a je to.
1: Pohodě, jsem svobodný člověk.
0: No tomu konečně. Věřím, že se člověk... A vy jste se stal závislým vysloveně na pivu, jo?
1: Na pivu a my jsme dostávali kořálky v obchodech,
0: jo, takhle.
1: V hospodách.
0: Že to bylo...
1: My jsme skládali.
0: Mm.
1: No... Nebyl jsem sám, no, byli jsme tam alkoholici všichni, no. Hmm.
0: Jak padne to rozhodnutí, že si člověk řekne a dost, mám toho dost a jdu něco dělat s tím?
1: No, já jsem vyzkoušel různé léčebny a tohle a takhle, nepomohlo nic.
0: Mm-hmm.
1: Tak mám známého jednoho kriminalistu, já jsem se ho zeptal.
0: Mm-hmm.
1: Kdybych v obchodě ukradl něco nad 5 000, že si bych se dostal do vězení.
0: Mm-hmm.
1: A on mi řekl, že bych mohl dostat 2 roky,
0: mm-hmm.
1: což mě vyhovovalo. Tak já jsem se u nás vloupal do obchodu, ukradl jsem zboží asi za 6 000
0: mm-hmm.
1: a nechal jsem se zavřít.
0: A to byla pro vás ta léčebna, jo?
1: Ano, a já jsem za 20 měsíců byl propuštěný a byl jsem střízlivý.
0: No já vám řeknu, vy máte teda zamotaný příběh, to teda léčebna nepomohla žádná, až takhle jste si to musel sám naordinovat.
1: Těch léčeben bylo moc, to jako...
0: A čím to, že vám nepomohli jakoby tam, že to tam nezabralo v té léčebně?
1: Oni v těch léčebnách, já nevím, já jsem byl v Kroměříži a oni tam na nás nějak nedbali.
0: Jo, byli málo přísní, jo, říkáte.
1: Tak člověk tam přijel a měl abstinenční příznaky a oni mu dali léky, které na to nebyly. Takže málo kdo to vydržel, no, tak podal reverse a šel první na pivo.
0: A šel pryč, jo.
1: No, takže já jsem to řešil takhle radikálně, už jsem to tady jedenkrát říkal na program na ČRO. A ještě bych vám chtěl říct, že jsem aspoň něco pořádného udělal. Já jsem zachránil jednoho mladého kluka od strašlivé smrti. Já jsem byl v práci a šel jsem zastavovat provoz na silnici, protože mělo vycouvat naše auto, jako z pivovaru. Vycouvat na cestu a řidič neviděl přes barák. A tak jsem šel na chodník, na protější, a

0: Takže já jsem mu zachránil život, protože on měl tak 5-7 centimetrů, aby mu to začalo brát nohy.
1: Jej, to jsou, no, tak ještě, že to takhle dobře dopadlo, že se vám to povedlo. Každopádně o to velké gratulace k tomu vašemu velkému životnímu úspěchu.
0: Děkuju vám.
1: Přeju pevné zdraví, protože to je strašně moc důležitý pro vás a velká poklona, že jste to dokázal, protože to
0: dokázal.
1: Určitě žádná závislost není jednoduchá.
0: A to je to strašné.
1: Vymotat se z toho potom, tomu rozumím, že jste určitě bojoval. Takže velké gratulace
0: hrůza.
1: A děkuju za telefon, za návštěvu, ať se vám daří.
0: Jo. Pěkný ještě zbytek dne, nebo večera.
1: Krásnou noc přeju taky.
0: Ještě nashledanou.
1: Budu se těšit, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina AG Fleck a písnička Carpe Diem za 2:30 končí. No a na telefonu teď pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezkou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak zdravím vás taky.
1: Prvně v řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka půjdu k tématu.
0: Dobře.
1: Takže takový úspěchy, co jsem zažil, tak jeden z nich byl, že společně se ženou jsme se nechali potřít, protože víra pro mě hodně znamená.
0: Mm-hmm.
1: Obohacuje mě to, rozšiřuje mě to rozhledy.
0: Jo.
1: A věřím, že jednoho dne, ale si do poslední soud, tak buď budu věčně žít, je to nejlepší, nebo věčně zahynu a to je lepší se ani nenarodit.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je taková duchovní věc.
0: Ano, ano.
1: Tak je další úspěch, že jsem se ze ženou vzali.
0: Mm-hmm.
1: Žili jsme spolu celkem 22 let, 2 roky jsme spolu chodili. No a pak se nám narodil syn Marek.
0: Mm-hmm.
1: Je moc prima kluk, sice autista, ale mám ho aj tak moc rád.
0: No je, je.
1: No a to bylo takový hodně smutný, ale to už není žádný tajemství, už jsou 3 roky a 2 měsíce vdovec, protože žena se mě utopila.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem si našel kamarádku.
0: Mm-hmm.
1: A teďka se seznámím s jednou paní, ale musíme si nastavit hranice, protože ta paní je vdaná a nechci udělat nic, abych si ublížil. Ale vypadá, že je to rozumná ženská, tak spíš jako, že si jenom budem povídat nebo takhle, ale...
0: Mhm, ano, to, ano.
1: Co potřebuju a kamarádka to ví. Já to měl kamarádi Moroka půl, tak... A zatím na to není připravena, tak strašně potřebuju takový ten pocit toho tepla, bezpečí, no prostě holku, která by mě dala do náruče, abych se nebál. Mě strašně smutná, co sám, víte.
0: Mhm.
1: A to je i důvod, proč jsem se... Vlastně přidal v té noční lince, že jsem si tam našel bezva lidí.
0: Mm-hmm, tak to je dobře.
1: A mám radost, když se teda dovolám. Když se nedovolám, no nedá se nic dělat. No, tak prostě
0: tak to se stane, jasný. Ano, přesně tak.
1: No a tak jsou takové uplakánek, no bojím se bez holky. Ale zase jako, když budu mít holku, která mě veme do náruče, tak potom už se to zlomí zase k lepšímu. No,
0: mm-hmm, tak, no tak vám budu držet palce, aby to...
1: Začíná od nuly, no teď už mám 2,50, no.
0: Mm-hmm.
1: A jinak, jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně se mě...
0: No ne, to já čekám spíš na, co vy na sebe prozradíte jako za své životní úspěchy, ze kterých máte radost. Určitě máte radost ze svého syna, jak jste říkal. Tak čím se třeba bavíte, no, když jste spolu, nebo co vám dělá radost oběma?
1: Stavíme spolu pucle, to je primo.
0: Uh-huh.
1: Chodíme spolu na bohoslužby, to je taky moc primo.
0: Uh-huh.
1: Občas chodíme na plavání. Dneska jsem měl taky úspěch.
0: Jo.
1: Zehnal jsem, mám z toho velikánskou radost, knihu stála mě teda 600 od Roberta Křesťana.
0: Mm-hmm.
1: Je to vlastně takovým o jeho životě v podstatě. A pak je tam i jako ty texty, které slyším v rádiu.
0: Ano, ano.
1: A teď mám možnost si to přečíst, a protože je to tam napsané, tak se ten text můžu naučit a pak ho můžu zpívat. A víte, co jsem vás chtěl, paní Tuško, poprosit, no nevím, jestli máte tu možnost. Ale já bych chtěl ještě nějakou hezkou knihu, kdybyste něco věděla, protože vím, že máte kontakty na internetu a zeptám se lidi. Nějakou hezkou knihu o skupiny Fešáci. Oni jsou mě moc sympatičtí. Jako mm-hmm. Mají fakt pěkné písničky. Tak kdybyste o něčem věděl, tak já vám dám na sebe telefon a můžete mě třeba i zavolat, do kterého knihkupectví se Olomouci vypravit. Ono je tady hodně.
0: Tak zkuste se zastavit, když tam máte knihkupectví po ruce, zastavit a popovídat s paní prodavačkou. Už jste nechával minule, Roberte, jo? Děkuju. Máme
1: jo,
0: tady
1: tak
0: na... No, ano, přesně.
1: Dobře,
0: tak.
1: Takže kdybyste věděla, kde tu knihu koupit, s kterým knihkupectví, tak mě normálně zavolete.
0: Dobře.
1: Já tam půjdu.
0: Dobře.
1: Vám děkuju.
0: Není vůbec zač.
1: Pozdravujte Olina,
0: mm-hmm.
1: Pozdravujte Vastičku, pozdravujte Udmilu, zkrátka všechny linkaře.
0: Tak no, já doufám, že vás slyší a mají radost.
1: Závěrem chci říct, že jste prima rozhlas a že vás mám moc rád.
0: Tak děkujeme mnohokrát.
1: To těžké období, moc děkuji. Naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, ať se vám daří a hezkou noc a budu se těšit zase příště. A teď už přichází Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. S tebou.

0: Tak tolik Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a duet s názvem Jsme stálí. No a teď máme vzácného hosta Láďu z Velké dálky. Já jsem mu nejdřív nerozuměla, ale už jsme se dorozuměli. Láďo, moc vás zdravím do Jižní Alberty v Kanadě. Doufám, že se uslyšíme hezky.
1: Já taky doufám, děkuju pěkně a už to je úspěch, že jsem se dovolal.
0: To je úspěch a mě hned napadlo, víte, ano, že o té vaší Jižní Albertě, kde vy žijete, zpívá také písničku Neil Young, který je vlastně původem Kanaďan taky. Tu určitě znáte, že jo?
1: Ale o tom žádná, když vy máte ty nové písničky, no úžasné to
0: vy posloucháte radši ty český zase, když jste tady napříjmu, jo?
1: Ano. Ano, máte náročné zaměstnání, vy moderátoři.
0: Jo, děkujeme za poctu, za pochvalu. No povězte mi, když takhle člověk se rozhodne žít v úplně jiných zvyklostech, jiné zemi, jiném kraji, tak co musí udělat všechno pro to, aby se dostavil aspoň nějaký úspěch a žil tam rád?
1: No tak úspěch, no. Předně pracovat jednou v jakém směru, že? Já jsem měl to, protože jsem se narodil tady v Kanadě, ale...
0: Jo, vy jste narozený tam už, aha.
1: Ne, já, ale narodil jsem si českým rodičům během světové války, a kteří se tady poznali, a já jsem se s mojí matkou následovala manžela jako do Československa jako letce z Anglie.
0: Jo.
1: A z České Perutě 312. A tím pádem jsem žil v Československu od roku 46.
0: Jo. Tak vy to máte takový komplikovaný, teda vám řeknu, no.
1: No, tak ne, ani ne, nejsem sám takový lidi.
0: Já vím.
1: Hodně všude, no. A teď jsem chodil do školy, education, jako vzdělání, základní a automechanik, no a 35 roku, v 80. roku s manželkou a s třema synama jsme dostali vystěhování a jsme odletěli z Prahy a od roku 80 žijeme tady. Nepřestali jsme být nikdy Češi, pořád jsme Češi, i když tady jsme Kanaďané, samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Manželka už umřela 7 let tomu zpátky. Dostali se ze Slovenska, zdravím. Moji synov jsou vlastně Čechoslováci.
0: Jasně, jo.
1: No a takže ten úspěch, teď vám řeknu, lidé, co mluvili, pán měl úspěch, protože už jsem taky někoho slyšel, mi připomíná smutnou muže Válka, komika, a ten vždycky tak mluvil takovým hlasem a měl vždycky úspěch, že se prostě dovolal.
0: Jo.
1: No, úspěch, já si myslím, že všichni jsme se dopracovali úspěchu v momentální době, v této rozbouřené době, ale ten úspěch teď mezi národy se začíná rozvíjet na té správné cestě. To znamená přátelství mezi národy, spolupráce a hlavně mír. Jakmile se to podaří, když si lidi uvědomí a řeknou ne, to, co bylo za roky strašné, jak fašisti nesmí existovat, to si musí oni uvědomit, oni to nechcou zapomenout, ale oni, já vím, že si to uvědomí, konečně všichni. Takže to jediné, co podaří rozumným lidem, lídrům tady těchto národů, kteří to pořád všechno vedou. Takže já nevím, co bych ještě říkal, ale já si myslím, že to je právě ten úspěch. Nejenom to, úspěchy jsou, kolik vy jste měla, já jsem měl úspěchu plno a všichni z nás takový lidé, jak paní doktorka Nora z Frenštátu, já jsem žil v Novém Číně, takže okres, jo, a tak to vynikající žena, a jiný, já si to nemůžu vzpomínat ty jména, protože já to tady chytnu, vy tam už máte nový den, středu mi ještě pořád úterý, předvečer.
0: Vy jste mladší o něco, no.
1: Jste 8 hodin vpředu.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže tak to je, no.
0: Jo.
1: My jsme byli několikrát jsme byli. Hned příští rok, v 90. roku jsme byli dokonce na den, měsíc a rok, 10 let. Uh-huh. 80 jsme odletěli a zase v 90. roku už jsme byli mezi váma.
0: Zase na návštěvě.
1: Takže to bylo úžasné. Uh-huh. Tak to jsou taky úspěchy.
0: No to jsou úspěchy. Tak já myslím, že přece jenom ten svět se, co se týče cestování, tak trošku, jakoby v dobrém slova smyslu, zmenšil, takže už to není tak těžko dosažitelné podívat se, ať už do Prahy, nebo do Čech, nebo zase potom zpátky k vám a tak dále.
1: Ano, ale jestliže by se měli omezovat kvůli energetice,
0: jo,
1: třeba lety návštěvy lidem z Evropy, tady do Ameriky, nebo někdekoliv jinde, takže to je smutné. A je to možné, ale nechci, oni nechtějí, ti nejbohatší, oni nechtějí to dopustit. Oni si myslí, že je svět jenom pro ně. No, není správné.
0: Tak Láďo, tak moc vám taky děkuju. Na dálku zdravím a mávám. Přeju vám zatím hezký podvečer u vás. Hezké pozdní odpoledne a budu se těšit, že se zase uslyšíme. Ať se vám daří. Mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a všechny zdravím. Dobrou
0: díky.
1: Noc.
0: Hodně zdraví.
1: Držme se za rytě.
0: No, dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a nějak se vytrácíš, má lásko. No, pomalu půjdeme do finále, úterně středeční noční linky. Pojďme také do pošty. Nepřijte se mi, teď někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, ale hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. A třeba paní Iveta k tématu dodává. Moc vás zdravím do studia a nespavci. Za svůj největší úspěch považuji svoji práci. Když jsem poprvé nastoupila do zaměstnání, zdaleka to nebyla moje vysněná práce. Vdala jsem se, postavili jsme dům a narodili se nám dvě děti. V té době se mi naskytla má vysněná práce, jenže mi chybělo vzdělání. A tak jsem se do toho zakousla. Při zaměstnání, starosti o dům, o zahradu, o děti jsem se pustila do studia. Bylo to kruté období, ale vydržela jsem a vyhrála. Dnes už jsem dlouho v důchodu, ale na svou práci ráda vzpomínám. No a věřte, je moc krásné, když na procházce potkáte své bývalé žáčky a oni se k vám i po těch letech hlásí a svým dětem šeptají, vidíš, tohle byla moje paní učitelka. Dobrou noc všem. Tak paní Iveto, velké gratulace, že se vám podařilo dělat vaší vysněnou práci a že jste to v určitém období, které asi nebylo také jednoduché, prostě zkousla a dala jste to krásně takhle se ctí a s úspěchem. Takže ještě jednou také děkuji za písemný příspěvek a moc vás zdravím. No a my popojedeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Mister Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: v něm, co jsem psal.
1: Skupina Hop Trop a písnička Tři kříže. No a pojďme se opět začíst ještě do dalších písemných příspěvků. Pan Michal Sedlák z Myšlína dodává: úspěch v životě znamená pro mě narodit se ve zdraví a do dobrých poměrů, prožít čestný život s vědomím, že jste nikomu neublížili, uchovat si do konce života dobré zdraví a pak bezbolestně a s čistým svědomím odejít. Pro mě osobně největším úspěchem v životě není ani tak vybudovat kariéru, jako nalézt toho správného životního partnera se společnými hodnotami, s nimiž to ostatní zvládneme. Myslím, že na tom, koho máte či nemáte po svém boku, záleží více, než se může zdát. Osobně se v životě považuji za úspěšného jenom v některých aspektech. Naučil jsem se zvládat svůj zdravotní stav, odolávat závislostem a konzumerismu, vydržet sám se sebou, to je taky důležitý poznatek, to je pravda, a vybudoval jsem si určité jméno ve svém pracovním oboru. No a hlavně jsem snad nespůsobil nikomu újmu. Taky důležitá věc. Michale, moc vám taky děkuju za všechny. No a protože je čas takový, jaký je, tak musím konstatovat, že více už se nám toho do noční linky nevejde. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásnou noc, hezké sny a pokud budete bdít, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a brzy naslyšenou. Dobrou noc. Děkuju moc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou, společně se mnou jsou tu dnes i naši asi opak. Nejslavnější dřevění herci. No tak dobře, dobrý den, pane Spejble, dobrý den, Hurvínku, a aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věruže unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, tatule, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty hodláš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou bukličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: O, lodi, co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbije.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatiáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
2: Ale ze 6 bílků, tati.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půl kila pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, vokáš, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celý splete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme ji sem nehezky. No, počkej, vyklop to. Zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě.
3: No to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně, počkej, nech to. Podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co? Už ten celýho čeka spleteš, poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opa, jej se, jaká je?
2: A je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
2: Tak já jsem zvu tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: No to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
3: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč si mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale Taťuldo, co to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tati... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já, Mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
5: Zima, zima tu je snížek, poletuji, že? No a co má být?
4: No.
5: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
5: No,
7: snížek, a jsme u toho. No?
5: U čeho zase? Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat, první sníh?
6: Tati.
5: Jo, napad sníh.
6: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano?
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
7: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťulinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
5: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťulo, nebuď tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: No. Ve všech jsem vynikal, ve všech. Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: Proč? Kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
6: Do nemocnice? Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
6: To je hezký jméno.
5: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
6: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, víte? Odrazit se.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: Ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletěl málem až na letiště.
6: No jo. Tati.
5: No.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já?
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No, vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
5: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té dyce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: V Šárce si, milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem měl 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, Mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo ze zadu nešťouch. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Hele, tatí, když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: Jup. To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase, ale tam si povídali převážně.

0: Co by tý parfém?
1: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
1: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega. Aha. Snad.
1: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko z Pejvla a Hurvinka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvinku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
0: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
1: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
0: Dáte si malinový džus?
1: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
0: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
0: Reportuji.
2: Cože?
0: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
1: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
0: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
1: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
1: Ano, velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
1: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
1: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
0: To myslíte vážně?
1: Tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
0: Smím se teď zeptat já?
1: Musíš přijímat, jsi na řadě.
0: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
1: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodomního.
0: Já to věřím.
1: A potom jsem měl jednoho kamaráda, jo, teď abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. Až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
1: No,
2: vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání, kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
1: No, tak ne? Trošku.
2: Tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
0: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
0: Ale Taťuldo,
2: moment!

0: Moment. Jenže teď nevím, jakou...
1: Jak jste se učil ve škole?
0: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
2: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? No, ne, jak ne, jsem se učil ve škole? No tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák. To tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
1: No, do školy...
0: No, dobře, tak prosím.
2: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo na čí já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
0: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
2: A když já si strašně rád vymýšlím.
0: Aha,
2: ty... Já vás taky chci pobavit.
0: No,
2: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
0: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
2: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
0: Pardon, teď poslouchej, hurvínku. No já poslouchám, no, prosím.
2: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
0: Výborně.
2: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych prostě nevydařený vtip, že?
0: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
2: Tak rozplyn.
0: Rozplyn.
2: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního.
1: Do Dardanela.
2: Výborně.
1: Už jsem se zakousal.
2: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
0: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
2: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
1: ano,
2: si nemůže říct...
1: Ano, člověk prostě nikdy pořádně zakousnutý.
2: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád a dál.
0: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
2: Ano, to je konfese.
1: To je odpověď vyzrálého umělce.
0: Ano, bylo to lichotivé mistře, ale říká mistře,
2: to
0: že?
2: To vyzrálé bylo tak, trošku přehnané.
0: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej, no a nestal jste se třeba
2: učitelem,
1: ano.
2: No, právě, to ne.
0: No a...
1: Ještě jeden malinový džus?
2: Ano, rád.
0: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
2: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
0: Ano.
2: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
0: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, že aby mládež měla příklad. Smím ještě otázečku?
2: Ano, prosím.
1: Hrajete rád v pohádkách?
0: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
1: Tak se zeptej.
0: Hrajete rád v pohádkách?
2: Strašně.
0: A když tak koho?
2: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je, prince mi nedali. Ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále, jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
0: ale...
2: Ano, babu Jagu, kostěnou nohu, ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
0: Já bych taky, když byste mistře dovolil, že bychom samo sebou velice
2: někdy rád... dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
0: To zní velice hezky.
2: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
0: To snad ani není pravda.
1: Je, jak slyšíš.
0: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. Jak se má na divadle hrát?
2: Jak se má na divadle hrát?
0: Ano.
2: No, dobře se má hrát.
0: Jo, jistě, to chápu.
2: To je šalamounská odpověď.
0: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
2: Aha, tak já vám propovím.
0: Aby pochopili tu postavu, kterou
2: vám,
0: právě vytváříte.
2: Ano, rozumím.
0: A mohl bych pokračovat, ale radši ne.
2: Ne.
0: No, jistě.
2: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
0: Slyšíš, Hulinku? Zapiš si to za uši.
2: Nešermujte příliš rukama do vzduchu,
0: promiňte.
2: Ale... Ano, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
0: Co, prosím?
1: Slyšíš, ta Juldo, zapij si to taky někam.
2: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
0: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
2: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
1: Taťuno!
0: Posunu se, pardon.
2: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držet zrcadlo před přírodou. Ukázat ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
0: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
2: Nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
0: Aha! A to nebyl Našinec?
2: Ne. Našinec ani Vašinec, ne. To byl Angličan.
0: Já jsem si to hned myslel. Taková hlava otevřená. A on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
2: Ne. Tak star zase nejsem.
1: Mohl bych nějak rychle zamluvit ta Juldovu nevědomost?
0: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
1: Tak já zamluvám. Na závěr z jiného soudku.
0: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
2: Velmi, velmi rád.
1: Mistře, máte potomka?
2: Ano, mám potomici.
1: A jak se jmenuje?
2: Moje potomice, tedy můj potomek vlastně se jmenuje Barbora. A jak už teď jméno naznačuje, je to holka.
0: Poslouchá vás?
2: Tak moc ne, zrovna.
1: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
2: No ano, tak to poslouchá.
0: No vidíte, takže...
2: No, prosím, poslouchám.
0: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
2: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
0: To jste řekl moc hezky. Já si ve vás přímo vidím.
1: To je zrcadlo, taťuldo. Mistr stojí tady, vedle.
0: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední, odpolední spánek.
1: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého taťuldy, vznést poslední prosbu?
2: Ano, jsem s ní. Psst, taťulda už spí.
1: A ještě poslední otázku.
2: Ano, prosím, jakou?
1: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
2: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
1: Děkuju. Tak já jdu. A natáhněte se vedle taťuldy. Naschledanou, mistře! Ha!

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble, no? Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
4: Ty ještě nemáš vyžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není moderní.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Ale Hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou?
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťuldo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, Hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no krása, no líbí se mi, ale
2: no.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: tatí. To je střapec.
3: No jo, dobře, střapec. No. Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Co pak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, Hurvajs, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podejte nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko, přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
2: Ale vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož, no tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
3: No tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor, no a hele, šmik. Šmik, šmik, no jí, hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak? Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Tak ty jsi ústřih. Jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanku,
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí.
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Umíte si přišít, pane Spejle.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama. Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš. Vy nemáte.
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No, budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Ale pojď, Máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, ale Božena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
4: S Boženou Krupičkovou!

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Máma.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám?
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás, a co jak bylo, a co jak je, a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No, lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak. To si, chlapče, pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si od tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.